Karton na obolek, a taki porcelan. Sam water rain, maxi.

0: traje. Sí.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším porotcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porodcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti. Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vorochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace, těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky, úplně jako promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní, takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
0: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to taky je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaní třeba s kozím sýrem a vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět v lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Jo. Olivový olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření. Bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Dobře, už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný, tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se hodně změnil, překopal z toho nebo to nechal v původní verzi?
2: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborové šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
1: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
2: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme mezi něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
1: Opět nastrouhané najemno.
2: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
0: Pochoutkový rok.
1: Co nás čeká? Co budeme dělat?
2: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
1: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
2: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
1: Trochu soli k bramborám.
2: Soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě, podle velikosti.
1: A promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
2: Ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře, hele.
1: Jak má Roman radost úplně.
2: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. A přidáme mouku.
1: Kolik? Postupně? Najednou?
2: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
1: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
2: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
1: Takže zmí se teď navál. A budeme vyvalovat háďata?
2: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce. A tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
1: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
2: Ano, je to tak, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení, k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
1: Jak dlouho se vaří?
2: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
1: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
2: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Povlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si najemno jarní cibulku.
1: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
2: Dáme. Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat slaninu a necháme trochu vyškvařit. Jako další přijde

0: Já to trošku opepřím. Ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Já se na to tak těším.
0: Chuť je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulku, takže pro mě to jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Jo, to tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál, už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový dezert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces kynutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom si z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo

0: Začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
1: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
0: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skládovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
1: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva, ta oficiální. My jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
0: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba droždivou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
1: Kolegové ze zahraničí, když slyší o drožďové pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
3: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bombary, ne? Tak předpokládám, že bombary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, protože jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co mi odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle než on na kytaru,
1: protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál Malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam dosínou. Jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. A proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem v celku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice a nevím, proč jsem si vybral zrovna. Tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice. Takže se to tam docela se to tak střídalo. Bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí. No a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přívídělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tedy stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vysloveně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
0: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporc, to a my moc děkujeme za tu návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte, a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319. A pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme, co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané tři úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro tři soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku, tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání Pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu, ne prášky nechci.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu!

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat. My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
1: Dobrý den.
0: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kdybychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
1: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále dotýkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
0: Takže opticky zvětšuje i velikost.
1: Opticky zvětšuje velikost parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček u nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů, konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní architekti říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničil.

0: No a tady je i fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Silvy Taruky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření tam na té jedné stráně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi proto, že to je prostě dílo génia a on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervoznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha, samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: opouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou na nebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s nimi. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístili jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik částí těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomorů. V menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to se skládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel a ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Na hoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v sedlecké kostnici.

0: Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt pan Lubor Herzán. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
2: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrtě. To též vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená. A potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil včetně baziliky, a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla koníírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A o 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizujícího baroka dostavěl tu baziliku, a poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobností.
1: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou, a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně je, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

0: My už jsme v úplném srdci třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1976 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být sehnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, čili bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty té židovské architektury zachovaly, včetně této synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou obklopovat paneláky, byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
0: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
1: No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom Židé a ti měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se směl žít jenom nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jelavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
0: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
1: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta, to se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít si to tady a těch věcí tady velice mnoho.

0: z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko.
1: Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
2: Dobrý den všem a i vám.
1: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typická?
2: Jsme na podhůří Blanského lesa, to znamená na předhůří Šumavy. Jsme velmi blízko k letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem. Je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly takovým, jako řeknu, kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství tady zůstalo po staletí doménou s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturního dědictví.
1: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
2: Vy jste narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle to krásný, to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli je trošku napodobit šlechtu. Ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holešovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta cesta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holešovice byly odsvět odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holešovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda. Na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měli tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu

0: Jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie a můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barrandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily a že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečný Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na ně nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a nevždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů vše, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož to byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení, pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu voperujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no, je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků. Protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Nablízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké je jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Proto si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší a nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz, předchozí operaci nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi

0: 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient, klient vidí, když přichází šedý zákal? Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
2: Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dub.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
0: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale pokud, a to je běžné?
0: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem mínusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spěje ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
1: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí, těch výkonů je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
0: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
2: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně, i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
0: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, po případě chirurgický zákal.
1: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože toto je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv, centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur proto, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi, tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
0: Jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
1: tadle
0: speciální.
1: Musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Oni musí mít schopnost skalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysajeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už tisíckrát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na tři věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2-milimetrovým otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
0: Jak jste to vnímal, pane architekte?
2: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
0: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
2: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
0: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zrak, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
2: Ještě klouby bych potřeboval.
0: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
1: Děkuji za pozvání.
2: Moc děkuji za pozvání taky.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: U opravené barokní sýpky v Lázních Bělohrad vzniká nové parkoviště. Bulharsko vyhrálo soutěž Eurovize. Čeští hokejisti na světovém šampionátu prohráli se Slovinskem a dnes bude oblačno až zataženo s přehaňkami na horách. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Město Lázně Bělohrad staví parkoviště u opravené barokní sýpky. Ta se v minulých letech proměnila v multifunkční objekt. Slouží například pro výstavy nebo komunitní setkávání. Parkovací místa tu ale dosud chyběla, říká nezávislá starostka Alena Kuželová.
3: Parkoviště bylo původně za 5 milionů a pan místostarosta tam domlouval ještě nějaký dodělávky, takže se to vyšplhalo něco málo přes 6. A do toho jsme zjistili, že vedle hnedka hasičská zbrojnice, která je majetku města, není dobře odizolovaná, takže ještě tam se řešila nějaká lepší lepenka. Takže přes těch 6 milionů to nakonec bude.
2: Komunitní centrum v Kostelci nad Orlicí má novou zahradu. Součástí areálu jsou vyvýšené záhony pro pěstování bylinek a zeleniny, květinové ostrůvky a také ovocné stromy a keře. Slavnostní otevření plánuje centrum na 29. května.
4: Nová zahrada má podle vedení města rozšířit prostory komunitního centra také do venkovního prostředí a nabídnout místo pro setkávání i společné aktivity různých generací. Součástí projektu je například hmyzí hotel, kompostování nebo systém pro zachytávání dešťové vody. Město za úpravy zaplatilo zhruba 150 tisíc korun. 2/3 nákladů pokryla dotace nadačního fondu Škoda Auto. Z Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Bulharsko ovládlo 70. ročník hudební soutěže Eurovize. Zpěvačka Dara ve finálovém kole zaujala jak odbornou porotu, tak fanoušky. Český zpěvák Daniel Žižka skončil na 16. místě.
5: Píseň o sebevědomí, chaosu a osvobození. 27-letá rodačka z Varny patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety letošního ročníku. Vystoupení zpěváka Daniela Žižky provázely technické problémy s kamerou. Přímo ve Vídni ho podporovali stovky českých fanoušků.
6: Já myslím, že tomu dali jako opravdu nějaký umělecký jako přesah. Myslím, že to fakt má jako světovou úroveň.
5: 71. ročník Eurovize se bude konat příští rok v Bulharsku. Z Vídně Jiří Štefel, Český rozhlas. Sport.
2: Češi prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Góly dali pardubičtí útočníci Kaut a Lukáš Sedlák. Šancí přitom bylo daleko víc, ale co k dalšímu skórování národnímu týmu chybělo, ví Sedlák.
7: Moc jsme hráli okolo, sice jsme byli u nich v pásmu, ale měli jsme víc chodit do brány, víc tam házet ty puky a dorážet, trošku to zjednodušit. Málo jsme se tlačili do těch přebrankových prostorů. Tam jsme měli být daleko hladovější, urputnější a trošku více tlačit do té brány.
2: V dalším utkání Češi nastoupí proti Švédsku. Hrát se bude v pondělí.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, na horách ojediněle přehánky, k večeru začne od západu oblačnost ubývat na polojasno až jasno. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 6 až 9 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku je kvůli stavebním pracím až do konce letních prázdnin uzavřena silnice mezi obcemi Kuks a Stanovice. Objízdná trasa vede přes Choustníkovo hradiště a Žireč.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré ráno přejeme, dnes je neděle 17. května, 5 hodin 4 minuty a vy se probouzíte opět s Českým rozhlasem Hradec Králové. Přejeme taky všechno nejlepší Anetám k jejich svátku a za chvíli už nás bude zajímat třeba jeden zaniklý pivovar, který je na prodej, ale bude záležet, co s ním investor bude chtít podniknout. Víc řekneme už za chvíli. Jana Kudivejsová přeje hezké ráno, hezkou neděli.

0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové se teď vydáme po stopách jednoho zaniklého pivovaru. V předhradí na Chrudimsku se pivovařilo stovky let. Z kdysi slavného pivovaru ale zbyly jen ruiny. Areál v blízkosti hradu před několika lety vydražila obec. Sama ho ale opravit nedokáže. Bývalý pivovar teď proto nabízí k prodeji. Ponechá si jen několik menších budov. Redaktora Josefa Kopeckého vzal na prohlídku starosta předhradí Zdeněk Mikšovský z KDU-ČSL.
1: Vy stavíte.
2: My budujeme.
3: Pane starostu, tady je na první pohled vidět, že se tady něco děje. Vy jste se zaměřili na ten objekt, který je nejblíž samotnému hradu.
2: Tak ho máme záměr využít jako turistické informační centrum se zázemím a byl by to takový první vstupní objekt, který by sloužil do budoucna jak hradu Rychumburg, tak případně tohoto areálu pivovaru a byl by vstupním objektem pro turisty, pro návštěvníky a podobně.
3: Máte zbrusunovou střechu, když se posuneme dál do toho areálu bývalého pivovaru, tak tady už to tak vesele nevypadá. Ty budovy jsou poměrně dost schátralé. Co s nimi bude dál?
2: Tak jak jsme se v roce nebo na přelomu let 2019 a 2020 stali vlastníky toho areálu, tak už v tu chvíli jsme věděli, že jsme strategickými vlastníky a stali jsme se vlastníky proto, abychom tomu mohli dávat ten směr a to další využití. A právě proto teďka v tuhle tu chvíli připravujeme ve spolupráci s realitní kanceláří investiční záměr pro soukromého investora a právě ve spolupráci s tou realitkou budeme řešit výběr nového vlastníka. Samozřejmě budeme řešit i podmínky toho, za kterých by tady ten investor mohl fungovat, mohl investovat, mohl působit. Jsme v historickém jádru obce, tak aby to využití bylo maximálně směrováno k účelu turistického ruchu, cestovního ruchu, ale aby to nebyl nějaký těžký provoz, aby to nebyly nějaké chemické provozy, sklady a tyto záležitosti.
3: Čili ten další postup by byl takový, že se chystáte ten areál z větší části odprodat, ale chcete si pohlídat, jak se potom změní.
2: Ano, přesně tak to je.
1: Patrně tady, jo?
3: Jo, jo.
1: Vystupili takovým, jako říkáme, dočasným schodištěm, ale v budoucnu je to rádi, když se tady to uvidíme krásně z toho balkonu.
3: Aha!
1: Aby se zpřístupnili hradní zahrady tímto směrem.
2: Co se toho výhledu týče, tam máme celkem jasně z realitní kanceláří nasměrován nebo nadefinováno v termín toho prodeje. Pokud se to samozřejmě všechno bude dařit, tak bychom to rádi stihli a zvládli do podzima letošního roku.
4: Informační centrum v bývalé konírně pak chce obec dokončit do 3 let. Z předhradí Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je 5 hodin 16 minut 17. května, co ukazují v tento čas teploměry v Hradci Králové, Výčině, v Rychnově nad Kněžnou i v Náchodě je teď 5 stupňů Celsia, v Trutnově o něco chladněji 3 stupně.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačno, na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, ale později odpoledne a večer začne od západu oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 a 17, na horách mezi 5 a 10 stupni Celsia a biopředpověď je na jedničce. Zítra nás potom čeká většinou slunečno, polojasno až oblačno, ojediněle na horách se můžou ještě vyskytnout slabé přehánky a ráno ojediněle mlhy, noční teploty 6 až 2 stupně Celsia a denní už budou stoupat 15 až 19, v úterý potom až 21 a ve středu až 22 stupňů Celsia, ale to už bude zase oblačno.
2: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Věra Špinarová v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě tu budou Boniem a taky Xindl X a potom už zprávy s Tomášem Myslivečkem o 17:30. Ale teď ještě předtím pro vás máme další díl našeho spotřebitelského servisu, ve kterém budeme opět odpovídat na váš další dotaz a ten se týká reklamovaného zboží. Na co máte nárok, když není jiný kus na výměnu, to už doplní Josef Černý.
1: Pan Luboš si v prodejně textilu koupil kalhoty, které se na několika místech najednou začaly párat. Prodejce reklamaci uznal s tím, že jiné na výměnu nemá, ale místo peněz nabídl zákazníkovi poukaz na další nákup. Pane posluchači, konečné rozhodnutí je na vás. Pokud budete trvat na vrácení peněz, je prodejce povinen vám vyhovět. Jestliže přijmete poukaz, dejte si pozor na dobu jeho platnosti, která je samozřejmě omezená.
0: A pokud i vy byste měli nějaký dotaz do spotřebitelského servisu, něco řešíte, nevíte si úplně rady, tak nám určitě napište, Josef Černý i vám odpoví. Naše e-mailová adresa je studio.hradec@rozhlas.cz.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Kostelci nad Orlicí budou příští týden pokračovat opravy komunikací. Dělníci budou asfaltovat silnice v Krupkově ulici a na Jiráskově náměstí. Předcházel tomu zásah kvůli havarijnímu stavu vodovodu a kanalizace. S používáním umělé inteligence radí pacientům nová příručka. Varuje třeba před tím, aby lidé po chatbotech nechtěli určit diagnózu nebo léčbu. Umělá inteligence totiž na rozdíl od lékaře nezná celkový zdravotní stav, rodinnou anamnézu ani užívané léky a má taky tendenci utvrzovat člověka v jeho názoru. Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS, připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Při této příležitosti se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na třetí květnovou neděli. Tenistka Elina Svitolinová z Ukrajiny ovládla potřetí v kariéře turnaj v Římě. Ve finále porazila Američanku Goffovou 6-4, 6-7 a 6-2. A dnes bude oblačno až zataženo, na horách ojediněle přehánky, k večeru začne od západu oblačnost ubývat na polojasno až jasno. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 6 až 9 a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku pokračují práce na inženýrských sítích na silnici třetí třídy v obci Libuň. Omezení potrvá do konce června. Objízdná trasa vede přes újezd pod Troskami.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Každý rád.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme krásné nedělní ráno. Včera jsme si s některými z vás užili den otevřených dveří tady u nás v Českém rozhlase Hradec Králové. Ukázali jsme vám, odkud pro vás vysíláme, taky jakou máme techniku, co všechno tady je k využití. Něco jste si taky mohli i sami vyzkoušet, třeba přečíst kousek zpráv nebo předpovědi počasí na mikrofon. A potom taky jsme samozřejmě odpovídali na spoustu vašich dotazů a dozvěděli jsme se od vás, že jste přijeli opravdu ze všech možných koutů našeho regionu, ať už to bylo Trutnovsko nebo Dvůr Králové, Jaroměř, Nový Bydžov, a opravdu bylo to ze všech možných koutů a pěkně jsme si popovídali. Reportáž natáčela naše kolegyně Vlaďka Vildová a vy to uslyšíte, pokud jste třeba nemohli přijet v našem vysílání v dobrém ránu po 8. hodině. A taky každou neděli po 9. dopolední si zve moderátorka Alena Zárybnická své zajímavé hosty a minulou neděli, když se ohledneme, si povídala se zpěvákem a muzikantem Danem Bártou, ale nejen o hudbě, protože ten se mimo jiné zajímá taky o vášky.
1: Pro mě je váška symbolem lehkosti. Ta lehkost dává obratnost při tom pohybu. Ve větroních nebo ve vrtulníku, no. Létání je vášku přerovnávat k vrtulníku, tak to bez pochyby tak je, čím lehčí, tím obratnější.
2: No to je ta technická součást toho stroje, té vášky je taková, že ona má lítací svaly připojený přímo na křídla, to znamená, že tam nejsou žádný převody, kde by prostě musela jako složitě kladkovat a podobně, takže může jet rovnou a ještě navíc ty čtyři křídla svoje ovládá, nebo ty dva páry, ovládá každý křídlo zvlášť.
1: To znamená, že může měnit úhel náklonu.
2: Může měnit způsob kmitání, může měnit rovinu toho kmitání a tak dál. A tím pádem ta váška může současně být, jakoby všechny létací stroje najednou, záleží na tom, do jakého modu se přepne. To znamená, že umí střemhlavej let jako nějaký stíhač, řekněme, určitě umí pomalej, vytrvalej let jako nějaký bombardér, dokonce má plochu křídel vymyšlenou, takže je dokáže spojit jaksi v jednu plochu, takže může fungovat jako kluzák a vždycky určitě využívá termiku, protože příroda už je taková, že když se nemusí namáhat, tak se nenamáhá, a stejně tak ta váška může startovat kolmo nahoru, může odletět dozadu, může letět do strany, může se točit na místě, to znamená, že každý to křídlo může používat vlastně jakoby vesla a stejně taky může natáčet jako listy vrtulníku. Takže váška je prostě stíhač, kluzák, bombardér, vrtulník, raketa.
0: Co všechno se dozvíme? Já jsem věděla, že Dan Bárta rád vášky fotí, ale že o nich ví tolik informací, tak to bylo i pro mě překvapením. Kdybyste se chtěli vrátit k povídání Aleny Zárybnické právě se zpěvákem, muzikantem, fotografem Danem Bártou, tak můžete na našem webu hradec.rozhlas.cz a dnes v 9 dopoledne nás čeká v záletech setkání s fotografem Janem Šibíkem.

0: 5.48 ve Špindlerově mlýně v pátek začal třídenní velký úklid Krkonoš. Je to tradiční akce Zelený špindl, do které se vždycky zapojují stovky dobrovolníků. Tento velký sběr organizuje správa Krkonošského národního parku a ve volném čase se přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale taky třeba žáci z místních škol. Do akce se může zapojit každý, kdo by chtěl pomáhat vyčistit Krkonoše. A jenom třeba loni se podařilo ve Špindlerově mlýně a okolí se sbírat přibližně 800 kilogramů odpadu a v projektu Čisté Krkonoše pak další 3 tuny. Úklid pokračuje ještě dnes, víc najdete taky na webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: A jak bude dnes zataženo až oblačno, na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, později odpoledne a večer začne od západu oblačnosti ubývat, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 6 až 10 stupňů Celsia a biopředpověď je dnes na jedničce, zítra nás potom čeká polojasno až oblačno, ojediněle na horách ještě slabé přehánky, ráno ojediněle mlhy, noční teploty ty klesnou na 6 až 2, denní vystoupí na 15 až 19 stupňů.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
2: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
2: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady, CZ.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové, nedělní s datem 17. května. Po 6. hodině nás například čeká další díl seriálu o historii Hradce Králové Hradecké minuty. A teď to bude zamyšlení Vladimíra Buriánka, ke kterému získal inspiraci, když vyrazil do Českého rozhlasu Hradec Králové po železnici.
1: Nejel jsem vlakem asi 10 let. Kolegyně z deníku, také už seniorka, křtila v pátečním rozhlasovém habaději knížku Mandarinka a byl jsem pozván. Nevím, co mě to napadlo, když jsem se rozhodl vypravit se do Hradce Králové vlakem. Shodou okolností stejným spojem, jakým jsem před lety jezdil do práce. Býval často opožděný, v zimě vymrzlý a krajně nespolehlivý. Proto jsem přesedlal na autobus. Ráno jsem tedy zakoupil jízdenku tam a zpět a s ostatními cestujícími čekal. Chvíli v hale, chvíli v chladném březnovém ránu na perónu. V čase odjezdu naskočilo na tabuli zpoždění mého rychlíku o 10 minut, pak 20, 30. Oslovil jsem pana výpravčího, jak to vypadá, jestli dnes vůbec pojedeme. Skončili na cestě, odpověděl mi. Rozhasila se jim mašina, jsou to staré křápy a už to nic nevydrží. Nebyla to povzbudivá informace, ale čekal jsem ještě dál. Když se ovšem délka opoždění začala protahovat na 40, 50 a dokonce 60 minut, znervóznil jsem. Jak se to přehouplo přes hodinu, ztratil jsem veškerou důvěru. Vzpomněl jsem si na moji letitou zkušenost, kdy v každém týdnu měl tento rychlík sekiru, že buď nejel stroj, nebo nebyli lidé. U okénka na výdej jízdenek jsem se tedy zeptal, zda jejich přepravce bere v této situaci zpět zakoupené jízdenky. A jen kontrolní otázkou oslovil paní, zda si myslí, že vlak pojede, neboť mi za 10 minut jede odvedle autobus. Běžte raději na autobus, poradila mi. Tak jsem asi po 10 letech nepoznal, jak se železnice vyrovnává s úrovní dopravy. Vlastně poznal. Jako dříve a nic se nezměnilo.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ski areál ve Špindlerově Mlýně letos propojí areály svatý Petra a Medvědín. Krajští hasiči dnes pořádají den otevřených dveří. Fotbalistky Sparty po 5 letech slaví mistrovský titul a dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 12 stupňů. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Ski areál Špindlerův Mlýn v nové sezóně naplno spustí hlavní část lyžařského propojení areálů svatý Petr a Medvědín. Projekt se připravoval řadu let a centrálním uzlem celého propojení je plocha parkoviště P1 u Labské přehrady. Náklady na projekt se podle posledních odhadů investora pohybují okolo 1 miliardy korun.
3: Dělníci zahájili výstavbu nové 6-místné vyhřívané sedačkové lanovky s ochrannou bublinou, která povede z budoucího lyžařského terminálu na parkoviště P1 k horní stanici Hromovky. Lyžaři se jí poprvé svezou na začátku letošní zimní sezóny. Společně s novou lanovkou na Hromovku se otevře i kompletní černá sjezdovka přehradní. Na druhé straně údolí se podle vedení ski areálu podaří dokončit sjezdovku lesní, včetně výroby umělého sněhu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Profesionální krajští hasiči dnes pořádají den otevřených dveří. Otevřené budou všechny stanice a například ve Velkém Poříčí spojí program s oslavami 55. výročí od založení, říká mluvčí krajských hasičů Martina Gecová.
4: K vidění bude nejen technika, ale také speciální polygon pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou. Nabitý den ukázkami na vás čeká také v Hradci Králové na stanici v Kuklenách nebo v Jaroměři, Rychnově nad Kněžnou i Trutnově. Na všech ostatních stanicích bude k vidění zásahová technika, leckde se k nám připojí i místní dobrovolní hasiči.
2: Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Podílelo se na ní i ministerstvo zdravotnictví. Lidem radí, na co se chatbotů ptát a na co ne.
5: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho vyšetření a v lékařské zprávě vlastně byly termíny, které jsme neznali.
6: 28-letý Matěj požádal chatbota o to, aby mu lékařské názvy vysvětlil. A právě třeba k lepšímu pochopení problému je umělá inteligence podle příručky vhodná. Lidé by ale neměli používat ke stanovení diagnózy nebo léčby, pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
7: Zažil jsem situaci, kdy došlo odkladu akutní péče. AI uklidňovala pacienta, který měl okamžitě navštívit lékaře.
6: Umělá inteligence totiž nezná celkový zdravotní stav pacienta a někdy si taky vymýšlí, říká Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
8: Velké jazykové modely jsou nepředvídatelné. Oni vás někdy těší, oni někdy říkají to, co vlastně chcete slyšet.
6: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbalistky Sparty po 5 letech vyhrály nejvyšší soutěž. O jejich vítězství rozhodl triumf 2-0 na hřišti druhé Slavie v předposledním kole ligové nadstavby. Kapitánka Sparty Eva Bartoňová vyjmenovala týmové úspěchy této sezóny a přiznala, že zažívá sezónu snů.
9: Jo, určitě, já jsem lepší nezažila, myslím si, že málo kdo tady zažil lepší. Dali jsme semifinále Evropské ligy, vyhráli jsme ligu. Teďka ještě chceme double a uděláme pro to maximum, ale pro nás je to určitě sezóna snů.
2: O výhru v Českém poháru zabojují fotbalistky Slavie a Sparty 29. května.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, na horách ojediněle přehánky, k večeru začne od západu oblačnost ubývat na polojasno až jasno. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 6 až 9 a biozátěž bude na jedničce.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V obci Lično na Rychnovsku je do konce června doprava řízena semafory. Důvodem je oprava kanalizace.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: I po 6. hodině pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Je neděle 17. května a my pro vás i dnes máme další díl našeho seriálu Hradecké minuty. Tentokrát uslyšíte, jak se do kulturního dění v prvorepublikovém Hradci Králové zapojovaly školy. A taky vám řekneme o rekonstrukci jednoho mostu, kterou zásadně ovlivnily vlaštovky. Přejeme hezké nedělní ráno.
1: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: Je 12 minut po 6. hodině, pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové a pokračuje taky náš víkendový seriál K dějinám města Hradce Králové. Připravují ho historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská a připomínám, že všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi a že jich už bylo, najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech a dnes bude mluvit o školním životě trochu jinak, protože to nebude přímo o učení.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnes ještě zůstaneme v kulturním dění prvorepublikového Hradce Králové. Také výuka všech typů hradeckých škol byla mimo jiné pravidelně zpestřována exkurzemi, návštěvami muzea, výstav, přednášek, divadelních představení nebo biografů. Pro žákyně měšťanských škol se také pravidelně pořádaly exkurze do mateřské školy nebo útulku pro batalata. A k výuce byl využíván také školní rozhlas. Na druhou stranu ale žactvo a studentstvo hradeckých škol mělo na kulturním životě obyvatel prvorepublikového Hradce Králové svůj podíl. V průběhu školního roku se ve školách připravovala hudební vystoupení, divadelní představení a akademie, besídky, které se konaly například u příležitosti oslav narozenin významných osobností, památných dů nebo výročí republiky. Zvláštní příležitostí uspořádat divadelní představení nebo besídku byla období zvykoslovného roku. Školní mládež se také účastnila sokolských šibřinek a významnou společenskou akcí, která zahrnovala různá vystoupení, hromadná cvičení a průvod účastníků městem, byl v období první republiky dětský den. Jiným typem školní akce pro hradeckou veřejnost byly ve 30. letech výstavní akce středních škol. Například odborná škola pro ženská povolání připravovala každoročně výstavu ručních prací svých studentek. Nejprve v různých prostorách ve městě a od školního roku 1932-33 pak ve vlastní budově. Výstava byla pravidelně navštěvována širokou veřejností a komentovali i místní tisk, který hodnotil vysokou úroveň odborného vedení této školy, jež se odrazila ve vystavených pracích. A jako zajímavost můžeme uvést, že studentky odborné školy pro ženská povolání založili ve školním roce 1927-28 školní časopis Náš svět, který vycházel jako měsíčník 15 let. V době svého založení byl jediným tištěným časopisem tohoto druhu vůbec. Studentky si sami vytvářely obsah časopisu a s redakcí pomáhali členové pedagogického sboru. Kromě studentek a učitelů si ho předpláceli i zájemci z řad veřejnosti. A příště osobnost spisovatele Ignáta Hermana.
1: Hradecké minuty.

0: Zhruba za hodinu, to znamená po 7, před 7:30, nás čeká pravidelná bleskovka soutěž v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ale my pro vás máme i v nadcházejících dnech, i dnes samozřejmě, taky soutěž hudební. Pokud máte rádi hudbu, připomenu, že se blíží jubilejní 60. ročník festivalu Koleto Vartyně. Bude se konat 23. května v Vartyni v Podkrkonoší a můžete tam slyšet naživo třeba hudbu Hradní stráže nebo Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka a mnoho dalších. A v našem vysílání můžete získat vždycky po dvou vstupenkách. Je to úplně jednoduché. Jakmile uslyšíte signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koletově Rtyni, tak volejte a když se dovoláte jako první, dvě vstupenky budou vaše. Hrajeme až do 22. května, což je pátek a je to včetně pátku, takže si můžete ulovit svoje vstupenky na Koleto v Rtyni a my z tohoto festivalu budeme příští sobotu taky živě vysílat.
1: Počasí.
0: Dnes bude teď po ránu ještě oblačno až polojasno, postupně začne od východu opět přibývat oblačnosti, na oblačno až zataženo, na horách a na východě kraje se ojediněle vyskytnou přehánky a odpoledne a večer začne zase oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty dnes 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů Celsia a biopředpověď je na jedničce. No a zítra nás čeká polojasno až oblačno, ojediněle se hlavně na horách můžou vyskytnout ještě slabé přehánky, ráno to můžou být ojedinělé mlhy, teploty ty úplně nejvyšší 16 až 19, v Polabí až 21, na horách zítra 9 až 13 stupňů Celsia. A za chvíli už nás v Dobrém ránu čeká vtip v podání herce Petra Rychlého.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Putovat budeme s legendárním letos stoletým Hurvínkem, a to prostřednictvím Denisy Kiršnerové. Dřevěný hrdina, dnes už nejenom dětí, se vrátil z turné v Japonsku, ale sjezdil snad už celý svět. Poprvé překročil hranice už v roce 1928, ale v kolika jazycích rozchechtávají diváky dnes a kde na planetě ještě se s Pejblem a Máničkou jubilant Hurvajs nebyl? To povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: minut bude 6:30, s vámi stále Český rozhlas Hradec Králové. A jak už jsem slíbila, z rozhlasového archivu dnes vybíráme vtip v podání herce Petra Rychlého, který určitě pobaví i češtináře.
1: Krásný for o policistech, kteří mají závěrečné zkoušky před prázdninama. To je jeden přijde a řekne, to není možný. Tam na tu češtinu to je nějaký kretén. Jak to? Já jsem propad. Říkat, no tak hele, píštelku mám za jedna, obušek za dvě. A čeština budu opakovat. A co jsi měl za otázku? Poměrně jednoduchou. Vyskloňovat jablko. A jak jsi to vyskloňoval? No já myslím, že správně. Jablko, ty blko, on blko. Přijde druhý a říká, ty máš pravdu. Ten na češtinu, to je kretén. Tak já mám teda, ne jako ty, já mám píštelka 2 minus, obušek 3 a teď já budu taky opakovat. A co jsi měl za otázku? No, abych vyskloňoval země kouly. A jak jsi to vyskloňoval? Já myslím, že správně. Země koule z tebe, koule z něho koule. Přijde třetí a říká, pánové, já nevím, co o tom profesorovi, který je skvělý na češtinu, si jako myslíte, to je velice solidní člověk, který je velice spravedlivý. A říká, a co jsi měl za otázku? Tak, ale já mám píštelku 1, obušek 1. No já, ty jsi ho čprtej. No pozor, čeština je 1. A co jsi měl za otázku? Těžkou, pánové, těžkou. Vyskloňovat město. A jak se to vyskloňuje? Jednoduše, město, tobě 200 a kapitánovi 5 kilo.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V Královéhradeckém kraji dlouhodobě roste zájem o terénní péči o seniory. Poptávka je meziročně vyšší zhruba o 10% a ve srovnání s rokem 2018 narostla už o 1/3. Aktuální pomoc využívá 7700 klientů. Desítky policistů a strážníků dnes dohlédnou na odpolední fotbalový zápas mezi Hradcem Králové a Pražskou Slaví. Posílené policejní hlídky, včetně antikonfliktního týmu, dají pozor na bezpečnost v dopravě i na veřejný pořádek. Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky loni v prosinci nedodržel zákon. Česká obchodní inspekce na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3 až do konce letošního roku. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím podle rezortu nestačí pro hodnocení bezpečnosti zvýšené maximální rychlosti, kterou podle počasí povolují proměnné dopravní značky. Házenkářky Pražské Slavie vyhrály úvodní zápas finálové série nad Kynžvartem 29-27 a jediná výhra je dělí od titulu. O jeho zisku budou moci rozhodnout ve středu v domácím prostředí. Případný třetí zápas by se hrál znovu v Chebu. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo, odpoledne a večer ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Na horách a východě kraje ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12 a biozátěž na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Až do 5. června je v Kostelci nad Orlicí kvůli stavebním pracím zcela uzavřena ulice Krupkova, bez objízdné trasy.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 6 hodin 40 minut, přejeme vám krásné dobré nedělní ráno, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Kdo jste sledovali a třeba jste nedokoukali, tak připomenu, i když už říkal i Tomáš Mysliveček ve zprávách, že letošní 70. ročník soutěže Eurovize poprvé vyhrálo Bulharsko, a to s písní od zpěvačky Dary. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko a český zástupce Daniel Žižka, ten skončil na 16. místě. Teď je ale v dobrém ránu jiné téma a je to taková zajímavost a jedná se o vlaštovky. Chráněné vlaštovky totiž zásadním způsobem ovlivnily přestavbu silničního mostu přes odlehčovací rameno řeky Dyje v Břeclavi. Roky hnízdily pod starým mostem, ten ale kvůli špatnému stavu musel jít k zemi. Zatímco na podzim dělníci čekali, až stěhovaví ptáci odletí, aby mohli most zbourat, na jaře zase doufali, že se ptáci pod nový most vrátí.
1: Tady vidíte, tady vlastně si sedla a tam má vlastně hnízdo.
2: Ukazuje na klenbu rozestavěného mostu v Břeclavi ornitolog Petr Švehlík. Pod mostem jsme během několika minut našli 5 vlaštovčích hnízd.
1: Jo, tam vlastně vidíte tu odvodňovací trubku s tou montážní pěnou a toho využili, vlastně toho zdrsnění využili na to, aby si tam to hnízdo vlastně nalepili. A zjevně před chvilou jsem tu byl a je to hnízdo obsazené aktuálně, čili už tam probíhá hnízdění.
2: Vlaštovkám vyhovuje hlavně blízkost vody z odlehčovacího ramene řeky Dyje. Mají tam dost bláta na stavbu hnízd i hmyzu pro pozdější krmení sebe i mláďat. Navzdory současné stavbě.
1: Je to samozřejmě nějaký ruší vliv, to je, ale ten druh je docela přizpůsobivý, že je zvyklý vlastně na ruch sídel. Je to v podstatě synantropní druh, který hnízdí v různých stájích a podobně. Tak není to úplně citlivý druh na ruch, takže oni si na to zvyknou.
2: Právě kvůli hnízdícím vlaštovkám museli silničáři upravit harmonogram celé stavby. Demolici původního mostu ze 70. let odložili až na podzim, kdy vlaštovky odlétly do teplých krajin. A naopak na jaře dělníci spěchali, aby novou konstrukci stihli připravit ještě před jejich návratem.
1: Ten most vypadá velmi obdobně jako ten most, co byl vlastně zbourán v loňském roce, čili ty vlaštovky věrní svému hnízdišti zůstávají na tom stejném místě a teď obsazují vlastně ta hnízdiště v tom žebrování mostu.
2: Vlaštovka obecná patří v Česku mezi zákonem chráněné ohrožené druhy.
3: Protože samozřejmě ty vlaštovky se vrací na to místo, odkud, kde vlastně se vylíhly z těch vajíček, tak je pro ně komplikací, pokud ten most tady není a nebyl by a neměly by ty plochy. Tak to samozřejmě nechceme připustit.
2: Říká ředitel brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Podle starosty Břeclavy z hnutí ANO Svatopluka Pěčka už ale nebylo možné rekonstrukci dál odkládat.
4: Ten byl nevyhovující už jako statický, i ze spodu, když jsme se dívali, tak už ta ocelobetonová konstrukce, už byly obnažené ty železa, dokonce se objevily i díry v chodníku, že bylo vidět směrem na vodu.
2: Původní most tak museli silničáři strhnout a postavit znovu. Doprava teď vede po provizorním mostě. Jde totiž o jedinou přímou spojnici centra Břeclavy s městskou částí Poštorná. Hotovo má být letos v srpnu. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Už jsme za polovinou května, dnes je 17. Pranostika říká, je-li v květnu večer tráva zarosená, hojně bude vína, hojně sena.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat, co přinese dnešní den. Dopoledne ještě bude oblačno až polojasno, postupně začne od východu přibývat oblačnosti, na oblačno až zataženo. Na horách a východě kraje se ojediněle můžou vyskytnout přehánky a odpoledne a večer začne od západu zase oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 9 až 12, biopředpověď na jedničce a zítřek ten bude polojasný až oblačný, opět na horách ojediněle slabé přehánky a nejvyšší teploty 16 až 19, v Polabí až 21 a na horách 9 až 13 stupňů Celsia. Za chvíli už se budeme v dobrém ránu věnovat fotbalu, protože prvoligové fotbalisty Hradce Králové čeká poslední zápas na domácím hřišti v této aktuální sezóně. Zároveň velmi důležitý, protože za jistých okolností může dát Východočechům jistotu účasti v evropském poháru. Za soupeře ale budou mít mistrovskou Slávii. Jestli může hrát roli skutečnost, že si už Pražané zajistili titul, to od nás uslyšíte za malou chvíli.
2: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
0: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
2: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
0: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
2: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
0: V pátek dopoledne v Jaroměři.
2: S Janou Kudevejsovou
0: a Jakubem Šmitem.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: sport.
1: Na mistrovství světa v hokeji Češi včera prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení, když góly dávali pardubičtí útočníci Martin Kaut a Lukáš Sedlák. A v dalším utkání čeká český tým Švédsko a to bude už zítra. A fotbalisté Hradce Králové nastoupí dnes v 17 hodin k poslednímu domácímu utkání v tomto prvoligovém ročníku. V Malšovické aréně vyzvou novopečeného mistra Slavii Praha.
2: Myslím si, že nám není zadarmo, jelikož jsme takový tým, který oni vlastně úplně nemusí, jsme nepříjemný. Nejde jim to s náma úplně. Si myslím, že třeba trošku to okyslíčí tu sestavu, tak sám jsem zvědavý, jak to vlastně bude vypadat, ale vlastně ten styl hry bude asi pořád stejný.
3: Zamýšlí se nad důležitým zápasem stoper hradeckých otroků Filip Čihák a také hlavní trenér týmu David Horejš si moc nepřipouští situaci, že by šla Slávia do utkání s menší touhou po vítězství.
4: My víme, že si to musíme uhrát sami. Nevěřím tomu, že Slávie by tady něco jako vypustila. Oba naopak, to je prostě klub, který prostě musí hrát každý zápas na doraz, to mistr ligy, takže víme, že nás čeká teď těžký zápas, ale my se o to budeme prostě rvát do poslední chvíle, co půjde. No.
3: Fotbalisté Hradce Králové už to proti sešívaným jednou v tomto ročníku zvládli, když je právě před svými fanoušky před měsícem dokázali porazit. Obránce Čihák si ale nemyslí, že by slávisté měli mít jen kvůli tomu vyšší motivaci uspět.
2: Samozřejmě to byla jich jediná prohra, ale nemyslím si, že by to bylo jakoby vyloženě čistý revanš za nějakou prohru, ale řekl bych, že v té Slávě je to tak nastavený, že oni chodí do toho každý zápasu na maximum. Ty kluci, kteří tu šanci dostanou, tak bych řekl, že do toho půjdou minimálně na 100%. Takže tak to bude složitý zápas.
3: A pro hradecké otroky rozhodně i s velkou dávkou motivace navíc. Pokud by totiž vyhráli a zároveň Jablonec ztratil body v Plzni, mohli by slavit účast v evropských pohárech.
2: To by samozřejmě bylo něco nádherného a myslím si, že od začátku zápasu si zatím prostě půjdeme a uvidíme, jak to dopadne. Kdyby to vyšlo, tak by to byl nádherný zážitek v Malšovické aréně a krásný zakončení na domácí půdě. Takže doufám, že to vyjde.
3: Fotbalové utkání Hradec Králové Slavia Praha začne v 17 hodin. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Fotbaloví fanoušci můžou dnes v Hradci Králové využít bezplatnou hromadnou dopravu na utkání se Slaví. Organizace Tichý svět ocenila Kostelec nad Orlicí za komunikaci s neslyšícími. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem a dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 17 stupňů. U zpráv vás vítá a pěkné ráno přeje Tomáš Mysleveček. Lidé v Hradci Králové můžou i dnes znovu využít bezplatnou městskou hromadnou dopravu na prvoligové fotbalové utkání hradeckých otroků. Fanoušci s permanentkami nebo klasickými vstupenkami můžou na odpolední zápas proti Pražské Slávii ve vybraných časech cestovat zdarma na všech linkách. Bezplatnou dopravu můžou využít 2 hodiny před začátkem utkání a následně i hodinu po skončení zápasu. Město Kostelec nad Orlicí získalo ocenění Tichá instituce. Uděluje ho organizace Tichý svět za vstřícný přístup k lidem se sluchovým postižením. Ve městě od září funguje služba Tichá linka, která umožňuje komunikaci tlumočením do znakového jazyka nebo přepisem mluvené řeči. Vysvětluje důvody ocenění vedoucí konzultantka organizace Tichý svět Aneška Hornichová.
4: Tichá linka funguje zejména pomocí QR kódu a Kostelec nad Orlicí počítal s tím, že ne všichni lidé mají chytré telefony, takže si například pořídili i vlastní tablet, který mohou klientovi zapůjčit při vyřízení té agendy a dále také za to, že nám tu poskytl prostory právě pro realizaci skupinových nácviků odezírání.
2: Některé vysoké školy v Česku přišly o část peněz od ministerstva školství. Nesplnili totiž plán na navýšení počtu studentů hlavně v pedagogických, zdravotnických a lékařských oborech. Univerzitám se navíc nepodařil udržet ani celkový počet studujících. Podle ministerstva ale nejde o zásadní škrty. Školy dostaly tyto peníze navíc právě za účelem rozšíření kapacit. Švýcarská zpravodajská služba otevře dlouho zapečetěné spisy o nacistickém zločinci Josefu Mengelem, píše to web britské stanice BBC. Mengele prováděl v koncentračním táboře v Osvětimi pseudovědecké pokusy na lidech a za své činy nikdy nebyl potrestaný. Po válce se mu podařilo utéct do Jižní Ameriky. Historici podle BBC opakovaně žádali o přístup ke švýcarským spisům kvůli podezření, že Mengele v zemi po válce navzdory mezinárodnímu zatykači pobýval. Švýcarské úřady dosud otevření spisů odmítali.
3: Sport.
2: Čeští hokejisté poprvé v historii na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Ve druhém utkání letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Co porážka s outsiderem s národním týmem udělá, říká reprezentační útočník Jakub Flek.
5: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme, je to špatně, ale furt to máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
2: Ten nejbližší čeká Čechy v pondělí, kdy nastoupí proti Švédsku.
3: Počasí.
2: Dnešní ráno bude oblačné až polojasné, postupně začne od východu přibývat oblačnost na oblačno až zataženo. Na horách a východě kraje ojediněle přehánky. Odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12, slabý západní až severozápadní vítr se bude odpoledne měnit na severovýchodní až východní a biozátěž je pro dnešek na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Jičínsku je kvůli práci na inženýrských sítích ještě dnes uzavřena silnice mezi obcemi Bukvice a Podhradí. Objízdná trasa vede přes Veliš.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je 7 hodin 4 minuty neděle 17. května a s vámi dál Český rozhlas Hradec Králové. Jednou z nejoblíbenějších a nejslavnějších krkonošských poutí byla a stále je ta Stanislavská v Loukově. Ke kostelu nad řekou Jizerou v podhůří Krkonoš nás už za chvíli vezme naše redaktorka Eliška Pilařová a taky budeme soutěžit jako každé ráno. Dnes to bude o knížku a o lístky na koncert Jaroslava Svěceného a jeho hostů. Tak vám přejeme hodně štěstí a krásné nedělní ráno.
3: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: U kostela svatého Stanislava v Hájích nad Jizerou je tento víkend tradiční pouť a nasledující reportáž vám připomene, jak tento kostelík v malebné podkrkonošské krajině u řeky Jizery ke svému zvláštnímu patronovi přišel.
1: Tabule vaší naučné stezky říká, že pozdně barokní kostel svatého Stanislava s farou, stodolami a dvojici hřbitovů je zapsanou kulturní památkou. Starosta za nezávislé Jaroslav Křapka. Kostel má nové okapy, je v pořádku. Povězte, jak se stalo, že je patronem loukovského kostela právě svatý Stanislav Krakovský. Máme českých patronů dost a dost.
2: Jak kroniky říkají, přišli dva mniši z Polska, přinesli sebou ostatky svatého Stanislava, postavili kostel, koupili pozemky a zřídili dvorec nynější hrádek.
1: Spousta Stanislavů se rodilo tady po okolí a vůbec v Krkonoších, takže stal se svatým velmi populárním. No a co vy jste loukovák?
2: Já jsem z Rybnic, tamhle od vody dole, spod stráně, jak se říká.
1: To údolí Jizery se tady zařízlo poměrně hluboko, takže tady ty okolní stráně jsou strmé, i když tomu, kdo projíždí dole po silnici, by se to zdát nemuselo. Háje mají poměrně rozsáhlý katastr s docela slušným převýšením.
2: No, převýšení pěkný. Když se přijde nahoru ke svatému Václavu, tak dole krásně vidět Jizera, jak proudí, to je ten nejhezčí pohled asi tady. Naproti nám strážník. Přes 600 metrů, teď už takový velký procesí tam nechodí jako dřív, ale je to pořád ten slavný strážník ze Hezdovci.
1: Kostel stojí na tom též místě, kde stál už na začátku minulého tisíciletí.
2: Původní kostel byl dřevěný a stál na starém hřbitově. Nový kostel byl dostavěn v roce 1795 a ty poslední zvony, ty tři nový, jsou z roku 1977. Jeden ještě ten prapůvodní je z 15. století.
1: No a novorenesanční zařízení od Antonína Suchardy z Nové Paky, a to je velmi slavné jméno. Ta pouť ke svatému Stanislavu je pořád populární tady na horách.
2: No, populární je, protože když jsme ji udělali o týden dřív, tak to bylo, jak se říká, téměř pobouření na vsi. Spousta lidí přijelo až o týden díl a divili se, jak to, že už je po pouti. Prostě, jak mě říkají pamětníci, tak ta pouť je známá opravdu víc jak 100 let. Stánku tady bylo, zábavných atrakcí, lidi jezdí z okolí, chodí se procesí.
1: Půjdete na pouť?
2: No samozřejmě, takže vás taky zvu.
1: Zloukova Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: dnech se má oteplovat. I sníh, který zasypal nejvyšší části Krkonoš v noci na pátek, už roztál a včera v Krkonoších zahájila denní provoz letní sezóny kabinová lanovka z Janských lázní na Černou horu. A jak bude dál?
1: Počasí.
0: Jak bude dnes? Bude se to trochu střídat jako na Houpačce, protože zpočátku bude polojasno, postupně oblačno až zataženo a odpoledne a k večeru zase zpátky polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů Celsia, biopředpověď na jedničce, a zítra nás čeká polojasno až oblačno, na horách slabé přehánky, ale spíš jenom ojediněle, a nejvyšší teploty 16 až 21, na horách 9 až 13 stupňů Celsia. Pokračuje dobré ráno České rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli soutěží bleskovkou, tak pokud si s námi chcete zahrát, řeknu klidně už hned teď naše telefonní číslo 726 46 46 46.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: 7.24, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Včera tu byl u nás den otevřených dveří, takže s mnohými z vás jsme se potkali a povídali jsme si o tom, co rádi posloucháte v našem vysílání, na co čekáte. Mnozí z vás jste říkali, že posloucháte naše ranní vysílání ještě třeba i v posteli a jedna paní posluchačka z Nového Bydžova, ta říkala, já vždycky čekám na ranní soutěž, na bleskovku, ještě čekám, jak to dopadne, jaká bude správná odpověď a pak už si říkám, že je nejvyšší čas vstávat. Tak přesně teď je ten moment, kdy jdeme soutěžit.
1: Bleskovka.
0: Naše telefonní číslo 726 46 46 46. Hrajeme o knížku 100 let ateliéru Pilař v Hradci Králové od Evy Veselé a potom od

0: oslava půlkulatých narozenin. Už dnes ji ale uslyšíte v našich odpoledních hvězdních návratech po 16. hodině. Tak ji zkuste poznat i podle toho, jaká je to zahradnice, protože vypráví o tom, že někdy se připravuje i při práci na zahradě a učí se tam texty pro své role.
1: Myslím si, že zahradničit a myslet na divadlo se nějak nevylučuje, takže to je taková činnost, která se dá provozovat. Fakt je, že teda já zaseju, dobře na jaře začnu, pak v létě nějak už nestihnu to plení. Na podzim si říkám, to je hrozný, člověk se tak nadře, aby to vypěstoval a teďkon to sklidit a zpracovat, to už je jako nad moje síly a nutit rodinu jíst zeleninu. Takže si říkám, že práce zahradníka je nevděčná. A pak už na podzim zrejt tu zahrádku, to už mi taky uniká.
0: Poznali jste 726 46 46 46. O koho se jednalo? Dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Krásné ránku, u telefonu Pavel, dobrý den.
0: Dobrý den, Pavle, tak koho jste poznal nebo koho typujete?
2: Tak myslím, že to je Ivuška Janžurová.
0: A je to tak. Takže vaše je knížka o houslovém ateliéru Pilař v Hradci Králové a taky dvě vstupenky na krásný koncert. Moc gratulujeme, užijte si nejen ceny, ale i dnešní neděli. Mějte se moc hezky.
2: Taky děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou a vydržte chviličku na lince. Já jenom doplním, že Ivu Janžurovou čekají narozeniny až v nadcházejícím týdnu. Narodila se 19. května 1941 a tak příští týden oslaví půlkulatiny, ale nepřestává hrát ani na Prahu 85. Letos se dokonce Iva Janžurová vrátí na obrazovky televize v premiéře osmidílného seriálu Na tělo režiséra Jana Hřebejka a vedle toho stále vystupuje v divadle Kalich a v Národním divadle v představení Kytice, Nebezpečné známky nebo Audience u královny. A dnes ve hvězdných návratech si užijeme celou hodinu mezi 16. a 17. Teď za 3 minuty bude 19:30, my přejeme krásné ráno a taky Anetám všechno nejlepší k svátku.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na návsi před kostelem v Albrechticích nad Orlicí vzniká nové parkoviště. Budou na něm 20 parkovacích míst. Součástí úprav bude také zpevněná plocha a část chodníku. Náklady dosáhnou necelého 1,5 milionu korun. Polovinu pokryje krajská dotace. S používáním umělé inteligence radí pacientům nová příručka. Varuje třeba před tím, aby lidé po chatbotech nechtěli určit diagnózu nebo léčbu. Umělá inteligence totiž na rozdíl od lékaře nezná celkový zdravotní stav, rodinnou anamnézu ani užívané léky a má taky tendenci utvrzovat člověka v jeho názoru. Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS, připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Při této příležitosti se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické persekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na třetí květnovou neděli. Tenistka Elina Svitolinová z Ukrajiny ovládla potřetí v kariéře turnaj v Římě. Ve finále porazila Američanku Goffovou 6-4, 6-7 a 6-2. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo, odpoledne a večer ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Na horách a východě kraje ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Vrchlabí je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Chalčického. Omezení potrvá do 10. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 7 hodin 37 minut posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme vám dobré nedělní ráno s datem 17. května. Ranní soutěž Bleskovku máme za sebou, ale jak už jsem říkala, tak až do pátku 22. s námi můžete hrát o lístky na hudební festival Koleto v Artyně. Stačí jenom, když uslyšíte signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koleto v Artyni, tak zavolat do studia a pokud se dovoláte jako první, 2 vstupenky jsou vaše. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak příští sobotu právě z Artyně a právě z tohoto festivalu budeme pro vás vysílat v přímém přenosu. Teď už další téma v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a to bude velký fenomén na Ukrajině, online svatby. Mimo jiné, v blízkosti válečné fronty na Ukrajině mizí restaurace, kavárny i běžné služby. Nejdéle vydrží armyshopy, pobočky nové pošty nebo obchody s potravinami. V Kramatorsku, pár kilometrů od fronty, během války ale překvapivě prosperují také klenotnictví. Když lidé nevědí, co přinese další ráno, utrácejí. Do ostřelovaného města navíc za vojáky přijíždějí jejich manželky, partnerky a milenky a právě tam se odehrávají krátká setkání, zásnuby i rychlé online svatby.
1: Před horkým sluncem na Donbase a také před drony se Alexandra s Konstantinem schovali pod stromy do stinné aleje. Před válkou žili v Dnipru, kde se jim narodili 3 děti.
2: Stará se o ně babička, já jsem tu asi měsíc. Když tu člověk nějakou dobu žije, zvykne si, i když je to tady trochu napjaté.
3: Situace nedovoluje, abych dostal dovolenou.
1: Vysvětluje stručně voják Konstantin. Podobných párů je v Kramatorsku mnoho.
4: Víte, že tohle je nejromantičtější město na Ukrajině, protože je to město setkání, město schůzek.
1: Říká v malém obchodním centru padesátnice Irina. Dříve vedla několik prodejen, postupně je ale uzavřela a nechala si jen klenotnictví. Pečlivě upravená žena v černém svetříku a zmatně lesklým náhrdelníkem kolem krku se na obchody nemůže stěžovat.
4: Kupují opravdu hodně dárků, přitom byste řekli, že lidi potřebují spíš chleba a myslíte, že stříbro a zlato nepotřebují. Teď spolu pijeme kávu a ani nevíme, co se s námi stane za 30 sekund.
1: Válka donutila ke změně uvažování i státní aparát. Uzavírání sňatků je zjednodušené na minimum.
4: Ráno podáte žádost a večer vás oddají. Když je člověk mezi životem a smrtí, hodnoty se změní. Vztahy jsou náhle mnohem důležitější.
1: Online svatby zavedla Ukrajina před 2 lety v aplikaci Dia. Snoubenci žádají elektronicky, obřad absolvují s matrikářem přes video a rozhodně to není okrajová záležitost. Podle úřadů toho využili 1000 párů. Z Kramatorsku Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Kdo máte rádi bylinky a všechno kolem přírody, tak vás dnes můžeme pozvat na festival Herbarium, který se koná ve Lhotě pod Lipčany na Královéhradecku. Je tam připravený program pro děti i pro dospělé, pro děti třeba divadlo a nebo různé dílničky, pro dospělé taky tvořivé workshopy, kde si třeba můžete vyzkoušet vyrobit přírodní zubní pastu nebo namíchat čaje. Taky vás čekají přednášky o účincích bylin na naše zdraví, o aromaterapii nebo přednáška o zeleném dědictví našich prababiček. Začátek je v 10 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude postupně po raním a dopoledním polojasno, oblačno až zataženo a až k večeru zase zpátky polojasno až jasno, protože bude postupně ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 a 17, na horách mezi 9 a 12 stupni Celsia. Biopředpověď je na jedničce. Zítřek, podobně jako úterý, tam je to opravdu skoro stejné, bude polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty zítra 16 až 19, v Polabí až 21, na horách 9 až 13 stupňů Celsia. V úterý teploty stejné, ve středu by se měly dostat až na 22 stupňů, ale bude stále oblačno.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat si budu s fotografem Janem Šibíkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9 hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Faktorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koletova Rtyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Rtyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koletově Rtyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz.
2: Osm hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Řidiči v Kostelci nad Orlicí musí od příštího týdne počítat s objížďkami. Třetina prodejců zábavní pyrotechniky na konci minulého roku porušila zákon. Hradečtí fotbalisté zabojují proti pražské Slavii o evropské poháry. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 17 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Na několika místech v Kostelci nad Orlicí budou příští týden pokračovat opravy komunikací. Dělníci budou asfaltovat silnice v Krupkově ulici a na Jiráskově náměstí. Předcházel tomu zásah kvůli havarijnímu stavu vodovodu a kanalizace.
4: Kvůli stavebním pracím musí řidiči počítat s dopravním omezením a uzavírkami. Objízdné trasy vedou po okolních ulicích. V případě Jiráskova náměstí také přes ulici Na Lávkách a pěší zónu. Do Krupkovy ulice se řidiči nedostanou z Husovy ulice. Příjezd je možný přes ulici Žofínskou. Podle radnice by měla omezení skončit do 24. května. Z Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmán, Český rozhlas.
3: Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících. A taky pro online prodej zábavní pyrotechniky, připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
5: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
3: Česká obchodní inspekce kvůli kontrolám čtyřem prodejcům zakázala dodávat pyrotechnické výrobky na trh. Ve dvou případech prodejcům zakázala zacházet s pyrotechnikou a dvěma dalším uzavřela prostory. Při kontrolách spolupracovala s policií, báňskými úřady a s celníky. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotu a diváky se svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. V finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky. Zpěvák Daniel Žižka skončil 16.
6: Sport.
3: Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 17 hodin k poslednímu domácímu utkání této sezóny. V duelu s pražskou Slavií se budou snažit o účast v evropských pohárech. Trenér David Horejš neočekává, že by novopečený mistr odehrál utkání s menším nasazením.
7: My víme, že si to musíme uhrát sami. Nevěřím tomu, že Slavie by tady něco jako vypustila. Oba naopak, to je prostě klub, který prostě musí hrát každý zápas na doraz. To mistr ligy, takže víme, že nás čeká teď těžký zápas, ale my se o to budeme prostě rvát do poslední chvíle, co půjde, no.
2: Počasí.
3: Dnešní ráno bude oblačné až polojasné, postupně začne od východu přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo. Na horách a východě kraje ojediněle přehánky. Odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti, na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12, slabý západní až severozápadní vítr se bude odpoledne měnit na severovýchodní až východní. A biozátěž je pro dnešek na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Až do 1. listopadu je na Trutnovsku uzavřena silnice Poděbradová mezi obcemi Radeč a Úpice z důvodu výstavby kanalizace, chodníků, opěrné zdi a rekonstrukce vozovky. Objízdná trasa vede přes Maršov u Úpice a Libňatov.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtyři minuty po 8 hodině posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Je neděle 17. května. Včera jsme měli možnost potkat se s vámi, našimi posluchači, a bylo vás hodně. Po celý den přicházeli návštěvníci na den otevřených dveří Českého rozhlasu Hradec Králové. Ukázali jsme vám, odkud pro vás vysíláme, ale něco jste si mohli i sami vyzkoušet. Za chvíli uslyšíte výsledek v reportáži Davida Macháčka a v rubrice Hezky česky si dnes dáme saunu. Přejeme krásné ráno.
2: Dobré ráno s Janou Kudylejsovou.

0: Včera tady u nás v Českém rozhlase Hradec Králové jedna návštěva střídala druhou, protože jsme pro vás připravili den otevřených dveří, abyste viděli, jak pro vás chystáme vysílání, jak to tady všechno vzniká a nejen vidět, jak se řečeno slovy Karla Čapka dělá rozhlas, ale nabídli jsme vám taky možnost osobně si to vyzkoušet. Někteří z návštěvníků se tak stali přímými účastníky rozhlasové reportáže a to takové, kterou se podaří natočit bez přípravy na první pokus. Ujal se toho náš redaktor David Macháček.
1: Právě začíná živý pokus, jak natočit rozhlasovou reportáž, aniž by se musela jakkoliv upravovat. Zatím zvědavě ten pokus tady pozoruje necelá dvacítka návštěvníků dne otevřených dveří a protože v Českém rozhlase nikdy nikoho nenutíme, aby mluvil na mikrofon, když nechce, tak vás teď jenom tady všechny přítomné poprosím, kdo z vás má ostych před mikrofonem, ustupte nebo odsuňte se někam dozadu, aby nenastala situace, že se vás budeme ptát a vy nebudete chtít odpovídat. A já využiju toho, že někteří se přeci jenom do pohybu nedávají a jsou ochotni spontánně odpovědět na otázku, kterou doteď neslyšeli. Povězte mi, na co jste se nejvíc těšila na dni otevřených dveří.
2: Já jsem tady už po několikáté, dokonce jsem sem chodila i se školními dětmi. Ale dnes jsem přišla, protože mám strach, aby nezanikla krajská studia, která ze zákona toho navrhovaného vypadla, tak jsem si to chtěla ještě jednou všechno projít, kdyby k tomu neštěstí došlo.
1: Protože musíme v našem vysílání vždycky každého respondenta představit, tak vás ještě poprosím o vaše jméno.
2: Jana Pavlovská z Jaroměře, bývalá učitelka.
1: A paní Pavlovská není jediná, která má odvahu a zůstala na místě a neustoupila do rohu, takže můžu tu samou otázku zkusit položit ještě jednou. Na co jste se nejvíc těšila, než jste vstoupila dneska do budovy Českého rozhlasu v Hradci Králové na den otevřených dveří?
3: Asi na ty moderátory a co tady uvidím za techniku.
1: A co pro vás bylo největší překvapení? Jak vypadají, nebo jaký mají hlas ve skutečnosti, nebo jaké prostředí, kde pracují?
3: Asi hlavně to prostředí, ale i ten vzhled samozřejmě, hlas naživo.
1: A na tom prostředí co vás zaujalo v rozhlase? Protože vy ho znáte jako posluchačka jenom po zvuku, tak co bylo zajímavého vizuálně, když jste viděla?
3: Asi ta technika, jak ta velikost, že to je skromné, jak je to malé a tak.
1: A i vás ještě poprosím o jméno, aby reportáž byla kompletní.
3: Kateřina Zajícová ze Staré Paky.
1: A po Kateřině Zajícové se zatím nikdo nehlásí, proto se zeptám, zvedněte ruku, jestli někdo teď ztratil ostych, když vidí, že to není zas tak bolestivé mluvit na mikrofon v živé reportáži. A teď to ticho, co posluchači slyší, znamená, že nikdo ruku nezvedá, nastala velká úleva, takže všichni se pouze zasmáli, ale už dál nepromluví a tím i náš pokus o živou reportáž bez jediného střihu končí. Z budovy Českého rozhlasu v Hradci Králové David Macháček, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin 19 minut před námi je druhý víkendový den. Včera se konalo mnoho akcí, škoda toho deště, ale i přesto se třeba pochodu Praha Prčice zúčastnilo přes 20 000 turistů. My se teď ale už budeme věnovat samozřejmě dnešku.
1: Počasí.
0: A to s Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pane Popelko, co připravil dnešní den? Jaká bude neděle?
2: No, neděle bude taková trochu rozpolcená, protože západ našeho kraje ovlivňuje oblast vyššího tlaku vzduchu, no a východ stále ještě tlakování, že se střeje na Rumunském, takže víceméně na takové té pomyslné čáře Pec, Hradec Králové na západ, tam bude takové polojasné maximálně oblačné počasí, no a směr na východ bude teď po ránu už zase oblačno až zataženo. Až někdy odpoledne začne i v této oblasti opět oblačnost ubývat a večer už bude nějaké pojasno, skoro jasno. Spřáhaňky by se objevily odpoledne pouze na horách a byly by hodně slabé. Teploty by se nám dostaly na 14 až 17 stupňů a vítr nám bude foukat slabý západní, severozápadní do 4 metrů a odpoledne se bude stáčet na severovýchod až východ. V noci už bude pojasno až jasno a ráno se objeví v neděli mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty nám díky té malé oblačnosti klesnou až 4 až 1 stupně a ještě se objeví i někdy při východu slunce přízemní mrazíky. Teploty na horách by v noci klesly někam až pod nulu a vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů. Zítra už to bude asi o něco lepší, jako je polesné až oblačné počasí. Pouze zase na horách, tam pravděpodobně se hodně malá, by se objevily zase slabé přeháňky, ráno budou dozňovat mlhy. Teploty už budou vyšší, 16 až 19 stupňů a v Polabí až 21 a vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo severovýchodní do 4 metrů.
0: A co tak máme čekat v dalších dnech? Jaké teploty budou stoupat, budou klesat, jak bude?
2: Teploty už budou naštěstí stoupat, koncem týdne už se budou pohybovat většinou mezi 23 až 25 stupni. No, s tím, jak teploty budou zase stoupat, nevyhneme se ani přeháňkám, zatím to vypadá, že zase zejména v oblasti hor by byly četnější během úterka a zatím největší množství zatím očekáváme ve čtvrtek, tam by nás přicházela zase další fronta. No a jak to vypadá v dalších dnech, zejména na ten příští víkend zase srážky opravdu jenom sporadické, ale hlavně už bude teplo.
0: Tomáš Popelka, děkujeme za tyhle ty dobré zprávy, mějte se moc hezky, hezkou neděli naslyšenou.
2: Taky hezký den.
0: A v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové už za chvíli taky kalendárium s Petrem Jungmanem.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance. Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machač Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

a dneska je den internetu, jak bývá někdy nazýván Světový den telekomunikací a informační společnosti. A jak oslavit? Prostě ať to lítá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Provoz ostravské Ostravar arény, dříve Paláce kultury a sportu Vítkovice, oficiálně zahájili před 40 lety v roce 1986 mezinárodní závody ve sportovní gymnastice Vítkovická Kladina. Dnes patří Vítkovická aréna stále mezi největší haly u nás, kapacitou až 11 000 diváků na koncert. Brzy ji předstihne nová brněnská aréna a to se ještě mluví i o pardubické aréně až pro 22 tisíc. První Čech stál na střeše světa přesně před 35 lety. Horolezec Leopold Sulovský v roce 1991 zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest. Slavný a ikonický Darwinův oblouk v Tichém oceánu u Galapág se vlivem přirozené eroze zřítil před 5 lety. Z útvaru připomínajícího vítězný oblouk zůstaly jen dva boční sloupy. Nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské Bible, zvaný Kodex Sassoon, byl před 3 lety v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů, což je skoro 830 milionů korun. Jednalo se o rekordní sumu v aukci za ručně psanou knihu. Před 100 lety se narodil český Deniken, spisovatel, záhadolog Ludvík Souček. I jeho smrt je obestřena velkou záhadou a zmizením rukopisu Tušení světla. Více si přečtěte v Nefově knize Tušení podrazu. Stanislav Neveselý, bývalý hokejista, úspěšný trenér, rodák z Břilic u Třeboně, se narodil před 90 lety. A slavná irská zpěvačka Enya slaví 65. Já přeju hezkou neděli.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Královéhradeckém kraji dlouhodobě roste zájem o terénní péči o seniory. Poptávka je meziročně vyšší zhruba o 10% a ve srovnání s rokem 2018 narostla už o jednu třetinu.

0: Aktuálně pomoc využívá 7700 klientů. Desítky policistů a strážníků dnes dohlédnou na odpolední fotbalový zápas mezi Hradcem Králové a Pražskou Slaví. Posílené policejní hlídky včetně antikonfliktního týmu dají pozor na bezpečnost v dopravě i na veřejný pořádek. Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3 až do konce letošního roku. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím podle rezortu nestačí pro hodnocení bezpečnosti zvýšené maximální rychlosti, kterou podle počasí povolují proměnné dopravní značky. Epidemie eboli v Kongu a Ugandě podle Světové zdravotnické organizace nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti. Šíření nákazy označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Házenkářky Pražské Slavie vyhrály úvodní zápas finálové série nad Kynžvartem 29-27 a jediná výhra je dělí od titulu. O jeho zisku budou moci rozhodnout ve středu v domácím prostředí. Případný třetí zápas by se hrál znovu v Chebu. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo, odpoledne a večer ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Na horách a východě kraje ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Skřivanech u Nového Bydžova na Hradecku je kvůli pracím na inženýrských sítích až do konce srpna uzavřena silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: I po 9:30 posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme krásné nedělní ráno. Klicperovo divadlo v Hradci Králové má za sebou další premiéru. Včera uvedlo novou hru Tomáše Dianišky Láska na první pohřeb, což je romantická komedie, která diváky zavede do Hradce Králové na konci 90. let minulého století. Tomáš Dianiška svůj text i režíroval a představení dokonce vzniklo na objednávku divadla a na míru hradeckému souboru. Tomáš Dianiška s Klicperovým divadlem spolupracuje už podruhé. V roce 2023 se souborem nastudoval svoji hru Tělotajné agentky, která získala cenu divadelní kritiky. Teď je to tedy nová hra Láska na první pohřeb, kde v hlavních rolích uvidíte Petra Kulta a Máriu Leherovou, ale taky třeba Kamilu Sedlárovou nebo Jiřího Zapletala. A byla to už poslední premiéra této sezóny, kterou Klicperovo divadlo zakončí tradičně Mezinárodním divadelním festivalem Regiony, který se uskuteční v Hradci od 19. do 26. června. A protože je krátce po 9:30 a neděle, tak my pro vás máme naší pravidelnou rubriku se Zdeňkem Novákem a bohemistkou Dagmar Magincovou. A opět ještě připomínám, kdybyste měli nějaké postřehy nebo třeba jazykové dotazy k češtině, tak nám je určitě pošlete na studio.hradec@rozhlas.cz.
1: Česky. Nedávno jsme tu hezky česky mluvili o maďarštině, maďarských slovech, která pronikla do českého jazyka. Když se řekne maďarština, tak si vybavím ze školní výuky, že je to ugrofinský jazyk a že tedy je příbuzný s finštinou. Když už jsme tedy se oklikou dostali od maďarštiny k té finštině, pojďme u ní teď zůstat. Má vůbec čeština nějaké slovo z finštiny, které se používá?
2: Z finštiny máme slovo přímo přejaté, ale nejsme sami. To je spousta dalších jazyků, je to totiž slovo sauna. Ve chvíli, kdy se ve 20. století rozšířilo saunování, tak samozřejmě šlo i s tím slovem. A zajímavé je, že v té finštině tohle slovo původně nejspíš znamenalo zimní příbytek.
1: Dobře, to je snad nejznámější slovo, které se z finštiny probojovalo do celého světa. Jsou ještě nějaká další slova, která si jazyky po celém světě jako převzala?
2: Nejsem si jistá, jestli úplně tolik jazyků jako tu saunu, ale v češtině rozhodně najdeme ještě dva výrazy, které se uvádějí jako příklady typické. I když oba dva k nám přišli z ruštiny, nejdřív si je vzala ruština a až potom my. A to první je kambala, což je taková ta ryba, co plave na placato.
1: Tak to jsem rád, že to říkáte. Já jsem si říkal, že to je nějaký tanec nebo hudební nástroj. Dobře, kambala.
2: A ve finštině se jmenuje kampala a v ruštině kambala, proto my tam máme taky to b. Mně se líbí, ta ryba je strašně zajímavá jako ryba, ale rozšířila se tedy jako pokrm samozřejmě.
1: No a slovo tundra, step v arktickém pásmu, je původně taky z finštiny, nepletu se?
2: Přesně tak, zase přes ruštinu přišla tundra, finsky je to tunturi a znamená to vysoká hora, na které není žádný les, jako lysá hora v podstatě. A jenže jazykovědci upozorňují, že tohle slovo možná není z finštiny, ale ze sámštiny. Sámština to je jazyk, kterému se dříve říkalo laponština, a kde je také slovo podobné tundar a znamená hora. A k tomu bychom asi mohli dodat, že jak ta sámština, tak finština společně ještě třeba s estonštinou patří do těch ugrofinských jazyků i s tou maďarštinou a celá ta skupina zase patří do jazykové rodiny uralských jazyků.
1: No, mohli bychom to rozebírat, když Maďarsko vůbec nesousedí s Estonskem a Finskem, jak to, že je ve stejné rodině jazyků, ale to zase někdy příště.
2: Přesně tak.
1: Hezky česky.

0: Včera se konal Den otevřených dveří tady u nás v Českém rozhlase Hradec Králové a dneska svoje dveře a brány otevřou hasičské stanice v Královéhradeckém kraji. V Hradci konkrétně to bude stanice v Kuklenách na Pražské Třídě, pak to bude ale taky stanice v Novém Bydžově, pak taky Velké Poříčí, Jaroměř, Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Broumov, taky Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí a Jičínhořice, Nová Paka. Seznam všech otevřených stanic najdete mimo jiné na webu Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, tak se můžete podívat, kde byste to měli nejblíž, protože i hasiči představí svoji práci, ale co třeba nechají vyzkoušet nebo nasednout vaše děti do nějakého hasičského auta. My se ještě k tomu podíváme, jak bude.
1: Počasí.
0: Dnes oblačno až zataženo a postupně odpoledne bude ubývat oblačnosti, na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 14 do 17, na horách od 9 do 12 stupňů Celsia. Biopředpověď je na jedničce a jenom na horách a na východě kraje by se mohly vyskytnout přehánky, ale spíš to bude jenom ojediněle. Zítra potom polojasno až oblačno. Opět na horách ojediněle slabé přehánky a nejvyšší teploty 16 až 19, v Polabí až 21 a na horách to budou teploty od 9 do 13 stupňů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

A na otázku, co nás čeká dál ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, je to úplně jednoduchá odpověď. Po 9. hodině to budou zálety Aleny Zárybnické, ve kterých tentokrát přivítá fotografa Jana Šibíka. A Jana Kudivejsová přeje i dál příjemný poslech a krásnou neděli.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zájem o terénní pečovatelskou službu v kraji roste. Opravy hradu Kost budou pokračovat. Čeští hokejisté na světovém šampionátu prohráli se Slovinskem a dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 17 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Královéhradeckém kraji dlouhodobě roste zájem o terénní péči o seniory. Poptávka se meziročně zvýšila zhruba o 10% a ve srovnání s rokem 2018 narostla už o 1/3. Aktuálně pomoc s dopravou k lékaři nebo na úřady, s nákupy, hygienou nebo přípravou jídla využívá 7700 klientů, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
2: Pečovatelská služba probíhá v předem domluvených časech a jednotlivé návštěvy jsou zpravidla krátké, zaměřené na konkrétní potřebné úkony v domácnosti. Služby často do domácností seniorů dochází i několikrát za den. Pokud člověk potřebuje větší podporu, může využít osobní asistenci, která je pak poskytována po delší část dne v řádech i několika hodin.
0: Na hradu Kost v Českém ráji budou po dokončení rekonstrukce Lobkovického paláce pokračovat další opravy. Modernizace čeká pokladnu a spodní nádvoří, popisuje další plány kastelán Jan Macháček.
3: Máme tam takovou směs asfaltu a dlažby a tohleto bychom chtěli odstranit a zároveň tam vytvořit trošku i odpočinkové zóny, aby jsme to co nejvíc příjemnili.
0: Památku obětí nacistické perzekuce si dnes lidé připomenou v Terezíně. Tradiční terezínská trizna připadá vždy na třetí neděli v květnu, nepřetržitě od roku 1946. Odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou přísahu. To je prohlášení, ve kterém osvobození vězni z koncentračního tábora přísahali, že budou připomínat válečné události, dokud nezmizí všechny kořeny nacismu. Trizna začíná v 10 hodin.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Po vítězství nad Dánskem překvapivě podlehli ve skupině Slovinsku 2-3 v prodloužení. Důvody porážky vyjmenoval reprezentační útočník Martin Kaut.
4: Nebyli jsme efektivní, přehrávali jsme situace a sice jsme měli 35 střel na bránu, ale gólman většinu všechno viděl, neměli jsme nikoho před bránu. Měli jsme se tam tlačit víc a ten zápas rozhodnul ve třetí třetině, ale přehrávali jsme to a musíme dát hlavy nahoru a připravit se na další zápas.
0: V něm Češi vyzvou v pondělí Švédsko. A o posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šancelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla, která prohrála 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a v úvodním finále play-off o umístění Olomouc zvítězila 3-1 v Karviné.
1: Počasí.
0: Dnes bude během dne postupně od východu přibývat oblačnost na oblačno až zataženo. Odpoledne a večer bude zase od západu ubývat na polojasno až jasno. Na horách a východě kraje čekáme ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12. Slabý západní až severozápadní vítr se bude odpoledne měnit na severovýchodní až východní. A biozátěž je pro dnešek na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s krátkým zdržením na trase mezi Rudníkem a Javorníkem. Kvůli výstavbě opěrné zdi je tam doprava řízena kyvadlově až do poloviny září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsou tu zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví a moc ráda Alena Zárybnická. Mám před sebou na čtyřech listech papíru velikosti A4 1000 otázek. Chci se zeptat, co je pro mého dnešního hosta samet, jak důležitý je instinkt, jestli jeho oblíbeným jménem byla svého času třeba a teď v uvozovkách Vlasta, kde můj dnešní host nebyl, kde by chtěl být, témata, která nefotil a téma, které hodlá fotit v budoucnosti. Mým hostem v záletech je fotograf Jan Šibík.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: postuli na webu Jana Šibíka první větu zní: podnikl na 250 reportážních cestách spoustu fotografií z celého světa. K tomu je třeba přičíst stovky reportáží, které pořídil v České republice. Dlouhou dobu pracoval jako vedoucí fotooddělení a obrazový redaktor v časopise Reflex. Uspořádal desítky workshopů reportážních fotografií jak v Česku, tak v zahraničí a získal nespočet fotografických cen. První otázkou se ptám, co je pro vás, Jane, Samet. Dobrý den a děkuji, že jste přijal pozvání do Záletu.
1: Děkuji, že jsem byl pozvaný. Samet, no, to je to hezký, co jsem prožil, možná nejhezčí. To je to, co mi nastartovalo, protože Samet je pro mě symbol revoluce. Mě vlastně ta revoluce ukázala směr, kterým chci v té fotce jít, že chci fotit události, že chci být vlastně součástí těch událostí. Je tam zároveň v tom nějaká dramatičnost, strach, protože nevíte, co se vám stane. No a s odstupem mnoha let si čím dál tím víc uvědomuju, jak ty fotky z revoluce jsou důležitý. No a zároveň je to moje nejdůležitější kniha, kterou jsem si sám vydal. A vždycky, když je výročí toho 17. listopadu, tak si to připomínám a lidi si ji znovu objednávají. A sám pro sebe si říkám, jestli vlastně vůbec šance zažít něco podobného, myslím, emocionálně, co jsme zažívali. No. A v zápětí si musím odpovídat, že ne, že to bylo jenom jednou.
0: A vlastně tomu předcházela i vaše návštěva v Berlíně. Vaše fotografie z té, nebo řekněme, pádu ikonické berlínské zdi.
1: No samozřejmě, protože berlínská zeď padla týden před naší revolucí. Já jsem fotografoval i ty demonstrace, které předcházely té revoluci od 21. srpna 88. Teď jsem se nepřeřekl, 88.
0: Ano.
1: Ty informace jsem získával tak jako všichni, kteří to zajímali na těch rozhlasových stanicích Svobodná Evropa, Hlas Ameriky. No a tam najednou prostě byla zpráva, že vlastně pro občany NDR je umožněn vstup do západního Berlína. No tak jsem sednul na první vlak a odjel jsem tam. Jenom jak si mi nedošla ten detail pro občany NDR, protože jsem přišel na první přechod, tak mi bylo řečeno, no vy potřebujete vízum. To jsem neměl, šel jsem na druhý přechod, nepustili mi na třetí. No, když je člověk mladý, tak to zkouší pořád. Teď už bych asi čtyřikrát to neskoušel a na počtvrtý mi to prošlo, že jsem vlastně tím davem, který se hrnul do toho západního Berlína, jsem prošel. Oni ještě říkali, ty celníci, vytáhněte pasy. A vím, že náš pas byl úplně jiný barvy. A také jsem prošel. Protože ono to zajímavé, to akční se dělo z toho západního Berlína, protože tam je nějaký pásmo asi 100 metrů a z té druhé strany se nedělo vlastně nic. Takže pokud člověk chtěl udělat ty ikonické fotky, jak ty východní Němci, Berlíňané si tam vzali ty krumpáče a kladiva a začali ničit tu zeď, která teda opravdu byla fest, ale přesto ji vlastně zbourali, tak musel člověk to fotit z té druhé strany.

0: Jan Šubík, fotograf, můj dnešní host v Záletech. Připomínáme rok 1989 a ono legendární fotografii. Říkáme správně, na titulní straně je Helena Vodenková?
1: Ano, přesně tak.
0: Jasně, že to v ten moment byla pro vás neznámá tehdy, tuším, 20-letá dívka.
1: 18-letá, nádherná dívka, ano.
0: Nádherná dívka. Když jste se proti ní postavil, vnímala ona vlastně, že ji fotografujete?
1: To nevím. Jenom vedle ní ještě stála sestra. A já instinktivně jsem si vybral hezkou dívku, studentku, a svíčku. Ono v té době to bylo patetické a mě dlouhou dobu ta fotografie připadla patetická, až lehce kýčovitá, ale s odstupem doby a vývoje v naší společnosti najednou mi ten patetismus přestal vadit a tu fotku jsem začal mít rád a ona začala vlastně plně vyjadřovat ten velvet, ten samet, o kterém jsme se bavili předtím. Takže když jsem se díval na ten negativ, tak jsem ji vyfotil pouze dvakrát. Takže já jsem v ten okamžik neočekával, že by z toho mohla být takováhle něžná fotografie, protože logicky, kdyby mi ta situace připadla silná, tak těch záběrů jsem udělal o několik víc. Já jsem ji registroval na Facebooku, dokonce jsem si všiml, že jednu dobu ona tu moji fotografii používala. A já, když jsem měl velkou výstavu právě tu k té vydané knize Revoluce 89, tak mě tu výstavu uváděla moje bývalá kolegyně z Reflexu Pavlína Wolfová a já jsem jí o tomto příběhu říkal a říkal jsem jí, mě tak jako trochu blbý jí tam pozvat, protože přeci jenom bez jejího souhlasu ta fotka je na titulní straně knihy, byla hodněkrát publikovaná v časopisech, nikdy jsem se jí na to nezeptal, jestli jí to vlastně vadí, nevadí a to. No a najednou je teda ta vernisáž. Ještě tam byl pan Hešl, který mi to vlastně jako spolu uváděl s tou Pavlínou Wolfovou a já už teda jako, že už teda jako ať ty lidi, že už těch, že povídání bylo hodně, ať jdou na ty chlebíčky. A mi říkají, ještě počkej, moment. A teď najednou ona se objevila a já jsem, to bylo poprvé, když jsem ji uviděl. Byla to emoce, obrovská emoce, jak to ta Pavlína vymyslela, jak ji tam jako dostala, tak to jsem ji poprvé viděl naživo a teď tam uplynulo, ta výstava byla k 30. výročí revoluce, uplynulo 30 let a ona ty krásné rysy v tom obličeji má do dneška. Mám právě fotografii společně vyfotografovanou z té vernisáže před tou její fotografií, tak to byla velká, velká emoce, kterou jsem zažila, kterou mi připravila kamarádka Pavlína. Děkuji za to.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, mým hostem je dnes fotograf Jan Šibík. Teď dovolte, jestli bych se mohla dotknout profesionální deformace. Jaká je profesní deformace fotografa?
2: No, fotograf, který fotografuje, nebo hlavně jsem fotografoval ty války a ty velmi dramatické věci dříve, teď spíš to sociálno. Já bych vlastně uvítal, kdybych byl deformovaný tím, že se mi to nebude tak jako dotýkat a kdy se víc budu moct zaměřit na úhel záběru a kompozici a symboliku. Ale mě se to dotýká pořád. Já se toho jaksi nedokážu zbavit, když ta situace emocionální je. No a ten žánr, který fotografuju, ty reportáže, ty lidi, kterým přicházejí o své nejbližší a to, tak to jsou tak silné emoce, že to je pořád dokola a vlastně se toho zbavit nedovedu. Takže příliš deformovaný nejsem, i když bych to uvítal. Pro tu samotnou fotku, pro ten výsledek, pro to, aby se mi podařila aspoň někdy udělat nějaká jedna fotografie symbolická, ve které je všechno, ke které už není potřeba žádná popiska a vystihuje prostě tu konkrétní událost.
1: Když řeknu, že pro mě je fotografie nejlepší zbraň v pravém slova smyslu. Rozumíte mi? Budete mi to vyvracet? Pojďme chvilku diskutovat na tohle téma.
2: Zbraň to bezesporu je. Je potřeba dodat, že míru milovná.
1: Právě.
2: A ta fotografie má neuvěřitelnou jednu výhodu na rozdíl od videí, od natočených drastických záběrů, který vy vidíte. Může tam být ten zvuk, to určitě, takže i jakoby něco slyšíte, ale ono to uteče pryč, když to ta fotografie stojí. A pokud v té fotografii je ta symbolika a z té symboliky vám mrazí, tak může mít

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces kynutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom se z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru

0: kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
1: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
2: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
0: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba drožďovou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
1: Kolegové ze zahraničí, když slyší o drožďové pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
3: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bombary, ne? Tak předpokládám, že bombary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, protože jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co by odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle
1: než on na kytaru, protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on, když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál Malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam dosínou. Jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. A to proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska.
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice a nevím, proč jsem si vybral zrovna. Tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice. Takže se to tam docela se to tak střídalo. Bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí. No a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přívídělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tady stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vysloveně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
0: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporc, a my moc děkujeme za tu návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
3: Český rozhlas Hradec Králové,

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme ji jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319. A pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme, co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané tři úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro tři soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání Pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Řidiči v Kostelci nad Orlicí musí příští týden počítat s objížďkami. V ulicích Hradce Králové dnes kvůli fotbalu bude víc policejních hlídek. Česká televize a Český rozhlas jsou stále nejdůvěryhodnější média v Česku a na horách a na východě kraje bude dnes pršet. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Dobré ráno. V Kostelci nad Orlicí budou příští týden pokračovat opravy komunikací. Dělníci budou asfaltovat silnice v Krupkově ulici a na Jiráskově náměstí. Předcházel tomu zásah kvůli havarijnímu stavu vodovodu a kanalizace.
2: Kvůli stavebním pracím musí řidiči počítat s dopravním omezením a uzavírkami. Objízdné trasy vedou po okolních ulicích. V případě Jiráskova náměstí také přes ulici Na Lávkách a pěší zónu. Do Krupkovy ulice se řidiči nedostanou z Husovy ulice. Příjezd je možný přes ulici Žofínskou. Podle radnice by měla omezení skončit do 24. května. Z Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmán, Český rozhlas.
1: Desítky policistů a strážníků se připravují na dnešní fotbalový zápas mezi Hradcem Králové a Pražskou Slávií. Utkání začne v Malšovické aréně v 5 hodin odpoledne. Posílené policejní hlídky, včetně antikonfliktního týmu, budou dohlížet na bezpečnost v dopravě i na veřejný pořádek. Přímo na místě navíc situaci monitoruje kamerový systém. V souvislosti s přesunem fanoušků před utkáním i po něm by měli řidiči v Hradci Králové počítat s krátkodobými omezeními v dopravě nejen v okolí Malšovického stadionu, ale i na všech příjezdových cestách. Česká televize a Český rozhlas by měli nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo víc než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně víc než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich v dospělosti často vrací, informoval o tom národní ředitel sociálních služeb armády Spásy Jan František Krupa. Podle něj se problémy přesouvají na další generaci. Armáda Spásy loni poskytla pomoc více než 1700 dětí. Právě ty tvoří v azylových domech organizace 55% klientů. Krupa taky uvedl, že pro případnou změnu a zlepšení situace je důležitá hlavně motivace.
3: Taková ta celorodinná jako rezignace, frustrace na ten systém, nedůvěra, že se něco může změnit, tím pádem rezignace na vzdělávání, nějaký, na nějaký jako progres. Taková ta neschopnost vidět světlo na konci tunelu je podle mě jako klíčový faktor.
1: Řešení Krupa vidí v prevenci a dostupném bydlení, podpoře sociálních pracovníků i finanční pomoci potřebným.
0: Počasí.
1: Dnes bude během dne postupně od východu přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo. Odpoledne a večer zase ubývat, na polojasno až jasno. Na horách a východě kraje ojediněle přehánky, nejvyšší teploty do 17 stupňů, na horách do 12 a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Rychnovsku je uzavřena silnice 308 z obce Králova Lhota po odbočku na České Meziříčí. Její oprava potrvá až do poloviny srpna. Objízdná trasa vede okolními obcemi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Šarm.
4: A po týdnu vám hezké chvíle plné šarmu přeje Lada Klokočníková. Co nás tentokrát čeká? Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá i na Stardance. Zeptáme se, jak se těší. Kromě toho si připomeneme Evropský den melanomu a povíme, proč je důležité nezapomínat na prevenci. Taky vám představíme novou kolekci elegantních a nadčasových šatů. Chybět nebude další porce rad, jak se chovat ve ve společnosti a nezapomeneme ani na naše módní trendy. Tak tedy ještě jednou hezké chvíle plné šarmu.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: Oblíbená show Stardance se po roční pauze opět vrací na televizní obrazovky. Jak už víte, asi vysílat se bude tradičně na podzim. 14. ročník soutěže odstartuje 10. října a vyvrcholí finálovým večerem 12. prosince. Nedávno už také byla odtajněna všechna jména. Jednou z žen, která bude soutěžit o titul královny parketu, je i Petra Nesvačilová. Herečka a režisérka, která kromě této nové role tanečnice také sbírá hlasy v naší anketě Šarmantní osobnost roku. No a tak jsme využili její návštěvy východních Čech a zeptali jsme se nejen na Stardance, ale i na nejbližší plány. Vy jste oslavila 40. Máte malou 3letou Jasmínku, jestli se nepletu, a do toho jste řekla ano, když vás oslovili na Stardance. Bylo to těžké?
1: Stardance, no ono to jako by vzniklo tak, že mě se ptali už jako kdysi, ale to mě se nechtělo. A pak se mě zeptali, když Jasmínce byl rok, což mě bylo 37. Musím říct, že jsem prostě kojila, nebyla jsem úplně ve svém jakoby přirozeném shapeu, a tak jsem úplně ze mě vypadlo ano, s vidinou toho, že se tam vrátím, takže jako je to takový návrat, který uvidíme, jak vyjde nebo jak to půjde, protože sama netuším vůbec, na co jsem přistoupila.
0: Co vás čeká? No, nevíte, co vás čeká ve Stardance, co vás čeká v životě jinak, co se týká herectví, co se týká režisérské práce, co se týká prázdnin, které se blíží.
1: No tak my s Ajou jedeme, máme spolu takový pár dní na Vysočině.
0: Myslíte Andreu Vytlačilovou, vaši kamarádku?
1: Kamarádku Andreu Vytlačilovou, úžasnou výtvarnici. A pak přejdeme pomalinku s takovýma kamarádkama našima ještě do hor. Takže prázdninově a samozřejmě s manželem, s rodinou budeme. No a teď točíme právě dokumentární film pro Českou televizi hodinový, který vyjde na podzim. A točím ho právě i s manželem, že on je scénárista, jsem tam za režii a točíme to dohromady, což je skvělý. On je v mnoha ohledech lepší než já. A to mě strašně líbí, on mi teda říká to samý, tak to tady musím jako říct. A tak my se tak jako hrozně rádi vidíme, jakože nejen u té plotny doma, ale i v té práci, kde člověk...
0: Uměla jste si vybrat.
1: Jo, to jsem ráda.
0: Petro, ještě by mě docela zajímalo, vy patříte k dámám, k herečkám, s, řekla bych, nejkrásnějším úsměvem, bezprostředním, milým, lidé vás mají rádi, hlasují pro vás v anketě Šarmantní osobnost roku. Ta bezprostřednost, ta se asi v současné době a upřímnost hodně cení. Čeho si ceníte vy nejvíc u lidí?
1: Tak já moc děkuju za tyhle ty nádherné slova. Já nemám problém vyhrát tady v té soutěži. A asi jako taky té upřímnosti a toho všeho. Nevím, mám ráda normální věci, dalo by se říct, ale mám ráda teda i určitě i zlato k tomu. Na hojnost bych nezapomínala.
0: Na co se těšíte v nejbližší době, kromě tedy těch prázdnin, které prožijete s těmi, které máte ráda?
1: Já se těším, až pojedeme k nám na chloupu, kde mají po cestě výbornou točenou zmrzlinu. Na to se třeba fakt těším celý rok. V pátek se těším, že mám na výstavišti vlastně v Praze, budu se svojí knížku Astrid a Ea, kterou jsem napsala pro děti i pro dospělí. V ilustraci zase Michala Bačáka, tak tam budu mít besedu, tak na to se třeba těším.
0: Takže hodně radosti, krásný pobyt tady ve východních Čechách a zase někdy třeba v Českém rozhlasu. Naschledanou.
1: Děkuju.

0: tomto měsíci si tradičně připomínáme Evropský den melanomu. Ten má upozornit na nebezpečí rakoviny kůže a také zdůraznit význam prevence. Melanom je totiž poměrně dobře léčitelný, ale podmínkou je, že je objeven včas. Na druhou stranu se totiž umí velice rychle šířit do dalších částí těla. Kolegyně Jana Kudivejsová proto oslovila doktorku farmacie Ivanu Lánovou, se kterou si povídala nejen o preventivních kontrolách, ale také o novinkách, které pomáhají lékařům znamenka rozeznat.
1: Jaké varovné změny na kůži lidé nejčastěji přehlížejí a naopak, co bychom měli kontrolovat, čeho si všímat?
2: Tak pokud se nám v dospělosti z ničeho nic objeví nějaké znamenko, tak je to také varovný příznak. Případně pokud už nějaké znamenko máme a začne měnit nějakým způsobem svůj tvar nebo barvu. Ono, Americká akademie dermatologie má takovou výbornou pomůcku, která se skládá z několika písmenek A, B, C, D, E a každé to písmenko značí právě nějakou tu změnu. Takže to A je asymetrie, to znamená nepravidelný tvar, že jedna polovina třeba toho znamenka je větší než ta druhá. Pak je to B jako borders, to jsou nepravidelné okraje, kdy opravdu ty okraje nejsou hladké, jsou takové jakoby zubovité. Pak tam máme C jako color, barva, a ono opravdu to znamenko může mít více odstínů barev, nejčastěji je to teda hnědá černá, ale může to být klidně do červena, do růžova, do modra to může být. Pak D jako diametr, to je velikost průměru. Většinou to znamenko, když už jako je tam to nebezpečí, tak bývá větší než 6 mm. A pak je tam to písmeno E jako evolution, takový ten vývoj, kdy se opravdu mění ten tvar nebo velikost nebo barva nebo cokoliv.
1: Co ta místa, kam si nevidíme?
2: Právě proto by měl pacient chodit pravidelně k lékaři. Doporučuje se minimálně jednou za rok navštívit dermatologa, nechat si veškerá znamenka zkontrolovat, takže člověk se tam slékne, lékař ho prohlídne všude. Ideálně chodit jednou za půl roku.
1: Pak jsem slyšela, že existuje u lékařů už takový přístroj, který vás projede celou. I když je to placený přístroj, tak pro koho je to vhodné?
2: Tak určitě jsou to třeba pacienti, kteří mají nějaké problémy už s tou kůží. Je tam třeba nějaká větší pigmentace, jsou to takové ty světlé fototypy. Můžou to být i pacienti, kteří se právě hodně chodí na to sluníčko nebo pracují někde v tom otevřeném prostoru, nebo velmi často bývávali spálení, když byli menší nebo mladší. Takže tam určitě doporučuju to vyšetření.
1: Je to třeba i pro lidi, kdo měl toto onemocnění v rodině, důležité sledovat.
2: Ano. I ta genetika může právě hrát svoji roli, ale je tam právě větší taková ta predispozice k tomu onemocnění. A nebo jsou to také lidé, kteří chodí do solárií, ani to není zdravé.
1: A jak velkou roli v tom hraje slunce a opalování a jak velkou roli mají ještě další vlivy, když to porovnáme?
2: Tak to opalování, ten pobyt na slunčku hraje opravdu velkou roli, protože pokud ta kůže je nechráněná, velmi rychle se spálí a vlastně každé to spálení se nám načítá a v pozdějším věku může právě dojít k tomu, že se nám tam objeví ten melanom.
1: I návštěva solárka sem patří, jak už jste zmínila, do těch rizikových faktorů.
2: Ano, je to přesně tak. I ta návštěva solárie je velmi nebezpečná. My nemůžeme vlastně říct o žádném opalování, že je zdravé. Vždycky je tam nějaké nebezpečí.
1: Ale co vitamin D?
2: Vitamin D je velmi důležitý a spíš z toho důvodu, že my, když na to sluníčko nechodíme, tak se nám v těle přirozeně netvoří. Ale myslím si, že dodávat ten vitamin D je velmi důležité ne kvůli opalování, ale celkově kvůli naší imunitě, kvůli našemu zdravotnímu stavu.
1: Co říkáte na přípravu na opalování, takové to užívání vitaminu B nebo beta-karotenu a podobně?
2: Vlastně beta-karoten je takové to barvivo, které je třeba v mrkvičce, takže potom je takové oranžovo-žluté. Ono vlastně jakoby prodlužuje, nebo říká se to, že prodlužuje nám tu barvu, to zhnědnutí, ale rozhodně nás nechrání právě před tím nebezpečným ultrafialovým zářením.
0: Tolik rady doktorky farmacie Ivany Lánové, které nám dala u příležitosti Evropského dne melanomu. Za týden pak poradíme, jak nejlépe a podle čeho vybrat správný opalovací přípravek a čeho bychom si měli na krémech a nejen těch opalovacích všímat, tak si to nenechte ujít.

0: Máte-li rádi módu a módní návrháře, mám tu pro vás hned dvě pozvánky na příští týden. První je na 21. května v 19 hodin do Lázní Bělohradu, konkrétně do Bělohradské Sýpky, kde bude mít po dvou letech autorskou módní přehlídku návrhářka Jiřina Tauchmanová. No a ta druhá pozvánka, ta je na sobotu 23. května do České Třebové. Právě tam jsem se tento týden před přehlídkou vypravila, abych pro vás natočila, na co se můžete těšit.
1: S šarmem do společnosti.
0: S šarmem jsme se vypravili do společnosti. Dnes je to salon Machač v České Třebové, protože dámy, je tady Tereska, Anička a paní Pavla Machačová. Pro vás teď velmi náročné dny, protože máte před módní přehlídkou, která bude v České Třebové. Tak jsou bezesné noci, paní Pavlo?
2: Už se nám to blíží do cíle, takže už víme, že to stihneme, že se modely podařily, a takže už si myslím, že nervy trošku to spadly.
0: Dobře, představte nám celou tu kolekci, která už tady je připravena, jen aby ji modelky vynesly.
3: Tak my tím, že se hodně zaměřujeme na takovou jakoby klasickou konfekci, která si ta zákaznice nebo ta naše klientka může

0: kterou budete prezentovat?
1: My se jdeme takové po té své linii, ale třeba sadili jsme na zelenou barvu, na kaky zelenou. Použili jsme vlastně materiál tencel, který je přírodní materiál, udělali jsme krásně splývavý, hodně se to pohybuje, je to míň mačkavý třeba než viskóza, takže určitě to patří i do kanceláří. A trošku jsme to doplnili saténem, z kterého zase třeba nám krásně vycházely zavinovací halenky s nabranou sukinkou. A jelikož ten satén je zase těžší materiál, takže krásně můžeme si dovolit nabírání v pase sukínek, vyšší pasy a krásně to lichotí. A dá se to, jak říkala Anička, použít i do práce, i na společenské události. Zase se to může kombinovat, může se to zjít jako celý kostým, anebo s halenkou, protože ta kolekce, jak je tady vidět, tak se barevně krásně provází, takže určitě k té zelené zase krásně nám se dá použít proužek zelený, je to zase vzdušnější, lehce průsvitnější materiál, takže zase třeba, když jsou z toho šaty, dá se klidně podvalet s kalhotama, anebo spodní tělové prádlo.
2: Mě třeba zaujaly tyhle ty nádherné šaty.
1: K tomu právě to je ta jedna půlka, je použitá ta kaky zelená s tou proužkou zelenou. Ano. A potom jsme zase vsadili na brokát, taková ta modrá, levandulově modrá se zelenou, je tam víc těch barviček, ten brokát je vzorovaný, že jo, brokáty jsou vzorovaný, anebo třeba krásný sáčko, které má velké vyspávky, které jsou teďka trendy, ale já si myslím, že ty vyspávky dělají krásnou postavu. A určitě potom jsme použili zase k tomu jednobarevný materiál, to je ta naše oblíbená kostýmovka, je to teda 100% polyestery, takže tam je třeba ta jednobarevnost, toho jsme určitě udělali i kalhoty s vysokým pasem, takové tam barevné. Barelový střih, což je teďka
3: to
1: hodně módní,
3: který
1: si myslím, že hodně sluší zákaznicím. Je to taková vzdušnost, je to taková vlastně, i když jsou to kalhoty, tak to pořád působí elegantně. A určitě letošní novinka, kterou jsme použili poprvé, je hedvábí. Je to teda směs viskóza hedvábí, ale myslím, že z toho vyšly krásný šaty.
2: Tam ono je přece jen možná taková ta rada, že nám chce to občas odvahu. Chce to možná zamyslet se nad tím, nebýt šedivá, být vidět a občas přizpůsobit samozřejmě ty šaty své postavy, ale nebát se.
1: Určitě, já si myslím, že to je o té odvaze, ale nesmí to předbíhat tu zákaznici, pořád to s ní musí korespondovat.
2: Možná pojďme tedy pozvat na modní přehlídku, která bude 23. května a kde všechny tyhle modely, které jste nám tady teď představila, ne všechny, ale ty, které jste představila, budou také vidět na vaší modní přehlídce.
1: Takže naše modní přehlídka bude 23. května v 10.30 tady v těch prostorách České Třebovy o Děvi Machačovi.
2: Srdečně zveme všechny milovníky módy, přijďte se podívat, protože si myslím, určitě to bude stát za to. Paní Pavlo, Aničko, děkujeme a ať vám ta módní přehlídka dopadne podle vašich představ. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: trendy.
1: A jsou tu další jarní módní trendy a s nimi i módní návrhářka Jitka Šedová. Vítej, Jitko, v Šarmu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme minule slíbili, že se dnes budeme věnovat výrazným vzorům, protože výrazné vzory, to je jeden z trendů letošního roku.
2: Přesně tak, vzory vždycky nám jdou v nějakém trendu, ale letos jsou to různé typy vzorů, různé typy printů.
1: Prostě takže kostky, puntíky, květy, proužky.
2: A hlavně ty zvířecí vzory, a to nemyslím jenom třeba, že je leopardí nebo tygří, ale je tam i zebra, je tam hadina, je tam takzvaně takový ten nepravidelný puntík, oni tomu říkají bambi, takže je to opravdu všeho chuť a myslím si, že není důvod vynechávat ty vzory.
1: Minule už jsi se zmínila o kostce, ale je důležité, jak ji kombinovat. Pokud tady budu mít kostkovanou sukni nebo kalhoty nebo halenku, tak potom už k tomu chce vzít něco jednoduchého, jednobarevného, takového, aby toho nebylo moc.
2: Záleží samozřejmě na zákaznici, na nositelce, ale ty trendy jsou tak, že to mixujou ty vzory všechny dohromady. Kytky s kytkama, puntí puntík velký, puntík menší, různě barevný. I ty zvířecí vzory, že pokud je to na krásném materiálu a je to nějakým způsobem zajímavé, že to nemusí být i jenom v tom klasickém vzoru barvy, že třeba to může být kolorovaný do modrá, do zelená, zelená s růžovou, tak i to umějí prostě designéři naformovat jakoby do toho jednoho oděvu v různých barevnostech, v různých velikostech těch vzorů a vypadá to zajímavě, ale musí mít daná dáma k tomu cit, musí to umět takzvaně vyníst, protože tam je ta lehká hranice toho, aby to vypadalo lacině a nevkusně a toho, kdy to vypadá luxusně a velice zajímavě.
1: Mm-hmm. Znamená to, že musí být kvalitní látka, kvalitní přesně materiál. Jaké ty materiály jsou nejlepší právě na ty kostkované, pruhované, květované vzory?
2: Ty dezény se výborně nosí na přírodních materiálech, takže opomenu teďka, že ta kostku máme třeba spojenou start a svlnou, ale že může být i na hedvábí, může být tištěná, může být samozřejmě i tkaná a vypadá to krásně, lehce, je to vzdušné a vypadá to zajímavě. Ale zároveň vlastně třeba si něco umíme představit jak na úpletech, tak si to umíme představit i třeba na bavlně, i na tom hedvábí, na šifónech, prostě na takovýchhle krásných, jemných materiálech.
1: Když jsi se zmínila o tom, že jsou ve hře také puntíky, nejsou to takové ty babičkovské puntíky, ale je to tedy ten srneček nebo možná trošku k těm zvířecím motivům? Nebo jak
2: je
1: si
2: to i ten zvířecí, vlastně ten nepravidelný puntík s neostrou hranou, ale zároveň je tam přesně ten babičkovský,
1: je
2: klasický
1: tam
2: puntík.
1: Takže retro.
2: Takový ten retro, ale ono vlastně v tom, kdy to dáme na halenku s bohatými rukávy, s vázačkou, kdy to trošku vypadá tak jakoby luxusně, nebo na nějaký rozevlátý šaty v bohostylu, kdy to ještě zkombinuje třeba s krajkou, tak je to ten pravý puntík, který nedělá ten šatník jakoby starý, jakoby dobovej, ale kdy to vlastně poznáš do té vlastně ženskosti, do té elegance.
1: Takže jsou to hodně ty hedvábné, rozevláté materiály, které jsou v současné době velice módní. Jsou i praktické?
2: Já si myslím, že jsou praktické. Ten materiál je vzdušný, nepotíme se v tom a zároveň zkrátka vypadáme vždycky tak jakoby lehce upraveně. Nejsme takový unavený z toho. A tím, že se nepotíme, nosíme si takzvaně vlastní stín sebou a vypadá to vždycky žensky.
1: Dobře, kdyby si nám tedy měla dát jednu dobrou radu, co si zaručeně pořídit teď na prahu léta, které už se nám začíná ozývat, něco takového hezkého, barevného, vzorovaného, co by v tom šatníku nemělo podle tebe chybět?
2: Já si myslím, že by tam právě neměla chybět ta halenka s tou vázačkou. Tam je ten ženský prvek, který dobře kombinujeme se sukní úzkou, se sukní rozevlátou, i s džínama, nebo se šortkama, s krátkýma kalhotama. Zkrátka to je takový to, kdy vlastně si můžeme dovolit, že ta halenka za náma vlaje, anebo vlastně, že za náma vlaje aspoň ta mašle.
1: Děkujeme za rady v módních trendech a těšíme se na ty další. Jitka Šedová byla naším dalším hostem. Měj se hezky a děkujeme.
2: Děkuju taky a všem přeju krásný den. Nashledanou.

0: Magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A pokračuje náš seriál o zdvořilosti starších vůči mladším. Já tady vítám Daniela Šmída opět po týdnu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Experta na etiketu. No dnes tedy to nebude fyzický vzhled, ale podávání ruky. Pojďme si tedy zopakovat, jak to vlastně je a kde třeba děláme chybu, pokud se podíváme na ty starší vůči mladším.
2: Můžeme říci, že přirozená úcta ke starším lidem v etiketě se projevuje mimo jiné také tím, že starší člověk podává ruku těm mladším jako první. To znamená, je na starším, aby tomu mladšímu podal ruku jako první. Kam bych ale tohle dnešní téma rozvinul rád je, že někoho z těch pozdravů vynecháme. Že třeba přijdeme do společnosti na narozeniny, kde jsou mladší osoby v teenage věku, jsou to třeba děti našich známých a jsou tam ti naši známí. No a my jako starší osoby přijdeme za těmi známými, potřeseme si rukou, no ale ty děti z toho vynecháme. Nebo jsou to mladší dospělí. Není jim třeba ještě ani 18, nebo jim těsně 18. Jako kdybychom se báli, jestli to ty děti vůbec dokáží, jestli vůbec stojí nám za to, jestli vůbec třeseme rukou mladším lidem. Tak řekněme si tady, ano, pokud jsme ve společnosti a potřeseme jednomu, tak v té malé společnosti musíme podat ruku všem.
1: Nezapomínat vůbec na nikoho. Tady.
2: Výjimka je, pokud by to mělo být veliké shromáždění, no tak pochopitelně tam bychom tím podáváním rukou strávili mládí, jak se říká, a to bychom neměli.
1: Když někdo z mladších jde a podá ruku nám, nevadí to?
2: Je to, řekněme, prohřešek proti etiketě, proti tomu tradičnímu způsobu vnímání, ale berme to s pochopením. Ten člověk to neví, má dobrý záměr, třeba ví, že bychom si měli podávat ruce, takhle mu to bylo vysvětleno, zapomněl na tu poučku v uvozovkách, že jako mladší by měl vyčkat, anebo se může stát, že vy jste jednoduše na to zapomněli, anebo příliš dlouho váhali. Mm-hmm. A potom je tedy na tom mladším, aby to napravil.
1: O podání ruky byl dnešní díl seriálu s Danielem Šmídem. My děkujeme a budeme si pamatovat, že když přijdeme do společnosti, neměli bychom na nikoho, pokud si budeme podávat ruce s rodinou, zapomínat.
2: Přesně tak. A vlastně to naučit i ty malé děti. Být trpělivý, to dítě to třeba neumí, ale být trpělivý a podat.
1: Říká Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě. Děkujeme a za týden nashledanou.
2: Těším se moc. Nashledanou.

0: Český rozhlas vyhlašuje jubilejní 30. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Podrobné informace najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
1: A i dnes je tu pro jednoho z vás odměna za to, že jste napsali tip na šarmantní osobnost za rok 2025. Tentokrát je to radiokarta Díky za každé nové ráno. Tak komu ji pošleme? Dobrý den, jsem ráda, že titul šarmantní osobnost v posledním ročníku získala paní Jitka Molavcová. Moc jí to přeju, zaslouží si to. Do dalšího výběru bych byla ráda, aby se probojoval pan Petr Štěpánek. Proto ho navrhuji. Tak to nám napsala paní Věra Poláková z Hradce Králové. My paní Věro mnohokrát děkujeme za další tip a posíláme cenu. No a ta další, ta tu pro vás opět bude čekat týden, bude to knížka fejetonu Nedělní káva Vladimíra Burjánka. No a já připomínám, že už jen do konce měsíce můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti. Potom hlasy sečteme a začátkem června už budeme mít tu naši desítku nejšarmantnějších. Tak pokud ještě máte nápad, kdo by to mohl být a ještě jste nenapsali, je nejvyšší čas.

A než se rozloučíme, ještě je tu pozvánka k poslechu příštího Šarmu. V něm kromě jiného zavoláme herečce Simoně Stašové, která vyhrála naši anketu v roce 2016. V kosmetickém rádci pak povíme, jak správně vybrat opalovací krém a čeho si všímat při koupi denního a nočního krému, a taky máme připravenou další porci receptu pro vaše zdraví. Tak tedy nezapomeňte, že Šarm je tu opět za týden v tomto čase. A teď už snad jen přání, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. To tedy přeje a loučí se Lada Klokočníková.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Terénní pečovatelskou službu využívá v našem kraji už skoro 8 tisíc seniorů. Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu, je v zachovalém stavu. Hradečtí fotbalisté zabojují proti pražské Slávii o evropské poháry a neděle zůstane oblačná s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Dobré poledne vám přeje Alena Brantová. V Královéhradeckém kraji dlouhodobě roste zájem o terénní péči o seniory. Poptávka se meziročně zvýšila zhruba o 10% a ve srovnání s rokem 2018 narostla už o 1/3. Aktuálně pomoc s dopravou k lékaři nebo na úřady, s nákupy, hygienou nebo přípravou jídla využívá 7700 klientů, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
4: Pečovatelská služba probíhá v předem domluvených časech a jednotlivé návštěvy jsou zpravidla krátké, zaměřené na konkrétní potřebné úkony v domácnosti. Služby často do domácností seniorů dochází i několikrát za den. Pokud člověk potřebuje větší podporu, může využít osobní asistenci, která je pak poskytována po delší část dne v řádech i několika hodin.
2: V Královéhradeckém kraji v prvním čtvrtletí vzrostl počet ubytovaných turistů a dalších hostů meziročně o víc než 2,5%. O růst se zasloužili hlavně cizinci, kterých přibyla téměř desetina. Domácích turistů přibylo necelé procento. Hradecký kraj byl díky horské turistice v prvním čtvrtletí po Praze druhým nejnavštěvovanějším krajem v Česku. Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Uvedla to policie na sociální síti X. Podle nich je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Do betonu lebku zalil muž, který v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž byl věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěl jí proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě a hrozí mu až 8 let vězení. Podle jeho právníka rozhodnutí lituje. Bazilika do budoucna plánuje zvýšit zabezpečení lebky pomocí tvrzeného skla.
3: Sport.
2: Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 17 hodin k poslednímu domácímu utkání této sezóny. V duelu s pražskou Slávií se budou snažit o účast v evropských pohárech. Trenér David Horejš neočekává, že by novopečený mistr odehrál utkání s menším nasazením.
5: My víme, že si to musíme uhrát sami. Nevěřím tomu, že Slávie by tady něco jako vypustila. Oba naopak, to je prostě klub, který prostě musí hrát každý zápas na doraz. To mistr ligy, takže my víme, že nás čeká teď těžký zápas, ale my se o to budeme prostě rvát do poslední chvíle, co půjde. No.
3: Počasí.
2: Na západě kraje zůstane oblačno až polojasno, na východě oblačno až zataženo. Na horách a východě se ojediněle vyskytnou přeháňky. Během odpoledne a večer začne od západu oblačnost ubývat na polojasno až jasno. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 8 až 11. Slabý západní až severozápadní vítr se bude odpoledne měnit na severovýchodní až východní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 11 z Bamberka do Rybné nad Zdobnicí. Dělníci tam opravují propadlou vozovku a proto se místem jezdí kyvadlově. Práce potrvají až do července.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je krátce po 12. od mikrofonu vás už z odpoledního vysílání zdraví Pavla Kindernajová. Včera jsme u nás v rozhlase měli den otevřených dveří. Mnozí z vás využili možnosti podívat se, odkud k vám každý den putují hlasy, písničky, zprávy i příběhy, nahlédnout do zákulisí, potkat se s lidmi, kteří vysílání připravují a poznat něco nového. To má určitě pořád své kouzlo. No ale poznávat nové věci budeme společně určitě i dnes. V odpoledním vysílání pro vás máme pestrou nabídku zajímavých témat, pozvání i příběhů z našeho kraje. Ale teď přichází ten správný čas, který patří hlavně vám. Začíná písničková hodina od srdce na přání, chvíle, kdy je výběr hudby ve vaší režii. Dobrý poslech.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 17. května. Svátek mají milostivé Anety. A dneska je Den internetu, jak bývá někdy nazýván Světový den telekomunikací a informační společnosti. A jako slavit? Prostě ať to lítá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Provoz ostravské Ostravar arény, dříve Paláce kultury a sportu Vítkovice, oficiálně zahájili před 40 lety v roce 1986 mezinárodní závody ve sportovní gymnastice Vítkovická Kladina. Dnes patří Vítkovická aréna stále mezi největší haly u nás, kapacitou až 11 000 diváků na koncert. Brzy ji předstihne nová brněnská aréna a to se ještě mluví i o pardubické aréně až pro 22 tisíc. První Čech stál na střeše světa přesně před 35 lety. Horolezec Leopold Sulovský v roce 1991 zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest. Slavný a ikonický Darwinův oblouk v Tichém oceánu u Galapág se vlivem přirozené eroze zřítil před 5 lety. Z útvaru připomínajícího vítězný oblouk zůstaly jen dva boční sloupy. Nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské Bible, zvaný Kodex Sassoon, byl před 3 lety v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů, což je skoro 830 milionů korun. Jednalo se o rekordní sumu v aukci za ručně psanou knihu. Před 100 lety se narodil český Deniken, spisovatel, záhadolog Ludvík Souček. I jeho smrt je obestřena velkou záhadou a zmizením rukopisu Tušení světla. Více si přečtěte v Nefově knize Tušení podrazu. Stanislav Neveselý, bývalý hokejista, úspěšný trenér, rodák z Břilic u Třeboně, se narodil před 90 lety. A slavná irská zpěvačka Enya slaví 65. Já přeju hezkou neděli.

0: studio.hradec@rozhlas.cz je naše mailová adresa, kterou můžete využít, když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz. Máme tam i písničkový formulář, který se nám tady zobrazí, a samozřejmě můžete poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy je ale nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A teď už je spolu s námi pan Milan, který chce gratulovat. Pane Milane, tak je to na vás. Vítejte v písničkách. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Tuhle písničku dávám zahrát tatínkovi Vilému Smitkovi do Rasošek u Jaroměřek dnešním 74. narozeninám. A přeje jej to manželka Jana, syn Milan a všechny děti, vnoučata a pravnoučata.
0: No a co mu přejete, tatínkovi?
2: Všechno hodně zdraví a štěstí.
0: Všechno nejlepší. Máte oslavu tam někde u vás?
2: Včera byla,
0: tak teď je tady ještě ten zákusek.
2: Počátí, no.
0: Ale tak byli jste pod střechou, ne? I když pršelo.
2: Jo, určitě.
0: Tak zdravíme tatínka a ještě dodatečný ten hudební pozdrav s přáním všeho nejlepšího. Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Taky děkujem.

0: Paní Jana píše o písničku od Michala Davida Nonstop a na to konto volá i paní Danuše s stejným přáním, tak to takto krásně můžeme propojit. Paní Danuše, krásné odpoledne do Nového Města nad Metuji.
1: Mám taky krásné odpoledne a já bych chtěla pozdravit všechny kamarády a kamarádky tady v Novém Městě, moji dceru Irenu s manželem a do Jaroměře bývalou zdravotní sestřičku Alenku.
0: Dobře, tak všechny je zdravíme, samozřejmě i vás a mějte se moc hezky, krásné odpoledne.
1: A děkuji moc.
0: Naschledanou.

Pan Petr, Jaroslav a Milan chtějí podpořit fotbalisty, kteří dnes nebo které dnes čeká v Hradci Králové opravdu důležitý zápas. Fotbalový Hradec čeká mimořádný zápas. Jak z našich zpráv víte, otroci nastoupí na Malšovickém stadionu proti Slavii Praha a už teď je jasné, že atmosféra pod lízátky bude mimořádná. Sledujeme to spolu s vámi i v našem vysílání. Mnozí jste nám také volali, že se dnes půjdete na fotbal podívat osobně, povzbudit Hradec a zkrátka si užít zápas, který pro město hodně znamená. Není divu, otrokům se letos mimořádně daří, jejich úspěch jim přeje i řada lidí, kteří třeba jinak fotbal ani nesledují každý týden. Kvůli utkání, připomínáme, bude Hradec Králové ve zvýšené pohotovosti i policie. Na veřejný pořádek a dopravu bude dohlížet větší počet policistů a strážníků, ale to nejen u stadionu, ale také v širším okolí. Policie upozorňuje řidiče, že při přesunech fanoušků mohou v různých částech města vznikat i dočasná dopravní omezení, takže my se tomu z detaily budeme s naší reportérkou určitě věnovat i po 15. hodině. Tak ať si ale všichni přejeme, kdo dnes budou mířit, fandit pod lízátka, užijí hlavně fotbal, dobrou atmosféru a bezpečný návrat domů.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
2: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
1: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
2: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
1: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
2: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady CZ.
3: Teď písničky U srdce Českého rozhlasu Hradec Králové a pan Pavel, který nadšeně už mi vyprávěl, jak se mu u nás líbilo včera na dnu otevřených dveří. Pane Pavle, krásné odpoledne, ještě jednou, dobrý den.
4: Bylo to kouzelný úplně, já jsem opravdu, jsem říkal, jste Salon republiky.
3: Tak to jsme rádi, ale zmoknul jste, ale to nevadilo na cestě.
4: Tam jsem měl deštník, byl v tom v Hradci a domů jsem počkal, až přestalo, pak jsem šel a pak jsem přišel naprosto suchej.
3: Tak jste to vychytal parádně a ani usnout možná nemohl z těch dojmů a zážitků.
4: No bylo to úplně nádherné, nás Romana provázela, Joudalová, takže...
3: Tak jste si to užil. No na to konto jste vybral Okolo Hradce písničku, tak jdeme si zaspívat všichni společně.
4: No určitě.
3: Tak jdeme zpívat a děkujeme. Mějte se krásně.
4: Čubinka mě utekla s botou, ale už se mi odchytil.
3: Už je zpátky. Tak teď na tu písničku. Krásné dny, pane

Hezky do skoku jsme si zahráli, snad máte dobrou náladu a pokud byste rádi slyšeli naživo například i hudbu Hradní stráže, Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lažský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass Factorial Orchestra a další. Připomínám, že hrajeme o vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto Vartyně, který bude už 23. května v přírodním areálu na Rychtě Vartyni v Podkrkonoší. Stačí chytat ten signál ve vysílání několikrát. Můžu slíbit, že dnes odpoledne se ještě několikrát ozve a je to jen o té rychlosti, abyste zavolali do našeho studia. Ale teď už nahlížím opět do naší mailové pošty a budeme blahopřát dvojčatům. Dokonce budeme blahopřát. Prosím, zahrajte písničku pro dvojčata paní Boženku Nejedlou a Hanu Burešovou z Čermné nad Orlicí, které mají dnes, tedy 17. květnový den narozeniny, a to 90. Obě rodiny přejí hlavně zdraví a stálý úsměv na tváři. Máme vás moc rádi. Přání za všechny posílá Petra a

0: teď už spolu s námi paní Naďa. Krásné odpoledne, nedělní paní Naďo. Vítejte v písničkách.
1: Krásné odpoledne, Pavli, vám taky přeju. A všem, kteří byli včera na den otevřených dveří, vzpomínala jsem, koukala jsem na internet ve 12 hodin, myslela jsem si, že tam budou u Karla Sladkého jako...

0: domů volat, no ale moc lidí vidět nebylo. A tak chci pozdravit Růženku z Vamberka, jestli tam byla, Milana z Hradce, Marušku s Liduškou, no těma, s kterými jsme sedávali, takže mě to mrzí, že jsme nebyli, ale máme tady valčtejnské slavnosti včera, valčtejn na koní a průvod, akorát pršelo, bylo to hezký. A máme tady provazochodce, takže z našeho baráku na areál chodili po laně. No,
1: já jsem to viděla, paní Naďo, to bylo neuvěřitelné. Ano, objevovaly se videa. Moc jsem obdivovala tady ty provazochodce. Troufla byste se, šla byste se projít někam do výšky?
0: Já jsem koukala, protože já bydlím jako v tom nejvyšším a to vedlo právě na ten sportovní areál. A takže jsme to měli teda jak, no prostě úplně naživo, teď když spadli, tak jsou teda samozřejmě
1: oni jsou přivázaní, oni jsou ujištění,
0: přivázaní,
1: ano.
0: Tak seděli na provaze a teď teda
1: se tam pohupovali,
0: jak stane, jasně, jak, jo, dobrý, jasně. Všechno jako v pohodě a dneska mají zase na lyžích.
1: No já mám takže pocit, že je to čím dál lepší, tyto slavnosti v Jičíně, že je to každoročně ano. Významnější a významnější událost. Bylo hodně lidí i přes to deštivé počasí, přišli se podívat
0: jako
1: lidé.
0: Jo, jako bývalo jako víc, no ale že pršelo, pak se to odpoledne teda trošičku vyčasilo, tak to bylo takový na náměstí a takový jako pěkný, ale já jsem teda dopoledne byla u internetu, koukala jsem na Český rozhlas Hradec Králové.
1: Ale potom ta příležitost byla. Tak jsme rádi za tu přízeň, že jste i s námi a zdravíme do Jičína. Chtěla jste s námi a jeden krásný zámek. Našla jsem verzi od Jany Richterové, já si nemůžu vzpomenout, kdo to zpívá v originále a nic jiného mi to tady nedalo a nevyskočilo, ale je to ta jičínská písnička, tak si jdeme zaspívat i o tom Jičíně. Zdravíme tam k vám, paní Naďo. Mějte se moc hezky.
0: Děkuju. Naschledanou. Děkuju, dobrá se, taky, Pavlínko. Mějte se hezky. Naslyšenou.

teď pár zamilovaných pozdravů. Pan Petr zdraví svoji Luci, pak tady máme také prosbu, abychom zahráli Miláčkovi se slovy moc tě miluji a líbám tvá Markéta. A ještě pozdravíme oslavenkyni. Rádi bychom nechali zahrát písničku pro naši milovanou maminku Dagmar Blaškovou k narozeninám. Přejeme hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody, ať se jí daří. Máme tě moc rádi, maminko. Adéla a Zdeněk.

Krásná skladba, naděje plná, ale smutná. Trošičku už si to budu pamatovat, že tato je trošku smutnější. Snad vám nikdo tolik nechybí. Oslavenci, ti si zaslouží určitě trošku veselější melodii. Tak pokus číslo 2 pro Dagmar Blaškovou a také pro další oslavenkyni Petru Hartmanovou. Krásný den všem, prosíme o písničku do Trnova u Dobrušky k narozeninám. Pro paní starostku Petru Hartmanovou přejeme hodně zdraví, pohody, radosti, spokojenosti, ať se daří. A děkujeme za včerejší výlet do Olomouce. Zdraví vás sousedé a přátelé.

0: Vše dobré přejeme všude, kde posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Snad je vám příjemně v neděli 17. května. Máme čas popolední 12 hodin 45 minut, který tradičně patří poledním písničkám od srdce. A pan Ondřej chce také někoho s námi pozdravit. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Pavlínko, já vás zdravím, jsem rád, že vás zase slyším. A dneska speciálně pro všechny ty, kteří jsou ještě tak smutní stejně jako já jsem včerejší hokeje, bych chtěl poslat něco pozitivního, protože jako nevím, jestli takhle našeho všichni hrát pořád. A to takhle k titulu, ale jako uvidíme, no.
0: No ale hlasivky máte v pořádku, tak jestli jste dostatečně fanděl, pane Ondřej?
1: Já jsem se snažil, ale jako prostě... Viděla jste se, jak to dopadlo, že?
0: No, pan Jirka ze Suchovršic, ten volal včera už, že bude fandit, tak možná se ozve, ten bude možná bez těch hlasivek, ale budeme fandit dál určitě sportovcům, aby jim to štěstí přálo. A písnička... A
1: samozřejmě štěstíčko hlavně přeju dneska těm vašim hradečákům, ať koukají vyhrát, protože já si myslím, že vy si to vítězství zasloužíte víc než nějaký píp, který prostě potom minulým týdnu si nezaslouží už ani jeden bod.
0: Oni ale fotbalisti samotní. No, nebudeme to komentovat, uvidíme, co se bude odehrávat tady v Hradci, jestli budou velké oslavy a jestli bude opravdu ta sportovní a prýma atmosféra, to si všichni přejeme.
1: Pavlí, hlavně Hradičákům přijde, co dostanou těch pohárů, protože oni se to fakt zaslouží.
0: Věřme tomu. Děkujeme, Ondřej, a mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naslyším, Pavlí, krásně řekne.
0: No a písnička bude na přání pana Tomáše pro všechny, kteří jste s námi. S přáním hezkého odpoledne.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme s legendárním letos stoletým hurvínkem, a to prostřednictvím Denisy Kiršnerové. Dřevěný hrdina, dnes už nejenom dětí, se vrátil z turné v Japonsku, ale sjezdil snad už celý svět. Poprvé překročil hranice už v roce 1928, ale v kolika jazycích rozchechtávají diváky dnes a kde na planetě ještě se s Pejblem a Máníčkou jubilant Hurvajs nebyl? To povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
2: No a teď další pozdravy. Zdravíme paní Jitku, pan František jí posílá pěknou písničku. Pak tady máme prosbu, abychom zahráli Šárce Pajerové z Kutné Hory k narozeninám. Hlavně zdraví, štěstí, seš bezva, díky za vše. Zdraví vás Jana. A ještě tady máme prosbu, abychom zahráli písničku s přáním krásných narozenin paní Heleně Dostálové. Krásný narozeninový den, hodně zdraví, štěstí, lásky. A ať se ti stále daří, přejí Petra, Kamila a také Filip.

13. hodina se přiblížila, za 5 minut už Alena Brantová nabídne aktuální zprávy a po nich budeme zvát na výlety v pravidelném pořadu s Pavlem Kudrnou. Takže máme tady poslední přání, prosby. Pan Honza, Pavel, Silvie napsali: zdraví všechny posluchače, my děkujeme za přání pro všechny. A ještě je tady prosba, abychom zahráli malému Raráškovi z Třebechovic: sladkou pusu posílá babička Květa. No a další pozdravy a písničky na přání samozřejmě po 17. hodině. Buďte dál s námi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Na trizně v Terezíně varoval předseda Ústavního soudu Josef Baxa před projevy autoritářství. Obyvatelé Hostinného mohou službu Senior Taxi nově využívat taky o víkendech. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Brandenburgu 6. na 500. A noc bude polojasná s teplotami těsně nad nulou. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Pietní akt v Terezíně připomněl oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
1: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Radní v Hostinném schválili rozšíření služby Senior Taxi i na víkendové dny. V sobotu a v neděli je tak k dispozici od 7. do 16. hodiny. Služba je určená pro obyvatele starší 70 let nebo držitele invalidního důchodu s trvalým bydlištěm v Hostinném. Má pomáhat lidem dostat se například na nákup, na úřad nebo k lékaři. Vedení Albrechtic nad Orlicí na Rychnovsku hledá nového provozovatele občerstvení na fotbalovém hřišti. Původní nájemce skončil na konci února poté, co obec převzala budovy v areálu od místního sportovního klubu. V zázemí teď pokračují poslední stavební úpravy, které by měly být hotové do konce května, jak potvrdila nezávislá starostka Eva Králová.
4: Na hřišti teďka vlastně ještě donatřeme futra, vyměnily se některá svítidla, v místnostech doplnily se poličky na poháry pro fotbalisty a teď už opravdu doladíme poslední maličkosti a budeme připraveni otevřít. Sport.
1: Kajakář Josef Dostál dojel 6. na světovém poháru v Brandenburgu v závodě na 500 metrů. Bratři Martin a Petr Fuchsovi skončili 7. na debelkánoji na stejné distanci. Také 7. byli Jakub Špicar a Daniel Havel na debelkajaku v závodě na 500 metrů.
2: Počasí.
1: Dnešní noc přinese polojasno až jasno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 4 až 1 stupeň, na horách na 3 až minus 1. Místy se taky objeví přízemní mrazíky. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku počítejte s komplikacemi na silnici číslo 14 mezi Úpicí a Rtyní v Podkrkonoší. Cestáři opravují její povrch, proto se tam jezdí kyvadlově. Práce budou po částech pokračovat až do 7. července. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Hezký den a dobrou neděli přeji. Je tady 3. květnová neděle, jaro se nám bohužel na chvíli schovalo, ale to nevadí, my víme, že teď už nikam neuteče a počasí nám zase brzy ukáže svoji vlídnou tvář. A my si zatím můžeme naplánovat a případně udělat pár pěkných výletů. Zamíříme třeba do Litomyšle v Pardubickém kraji, kde letos vzpomínají na sochaře Olbrama Zoubka. Nejen, že vylepšili expozici jeho soch v zámeckém sklepení, ale jeho dcera připravila také nevšední výstavu v jejich litomyšlském bytě. Potom se vydáme do Zlínského kraje, do místa, kde se kdysi těžil vápenec a které je dnes nejen krásnou přírodní lokalitou, ale také chráněnou oblastí. Navštívíme romantický i poučný Kurovický lom. Podíváme se také do Jihočeského Tábora, kde budeme obdivovat zbraně a zbroj z kultovních filmů, oblíbených seriálů nebo i z dávno zapomenutých reklam. A nakonec nás čeká krásně barevná a voňavá zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně, která jakoby vypadla ze známé Trnkovy zahrady.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Litomyšli v Pardubickém kraji si letos připomínají 100 let od narození sochaře Olbrama Zoubka, a to hned na několika místech. Jednou z hlavních novinek je komorní výstava nazvaná Můj tati O, kterou připravila jeho dcera a která nabízí velmi osobní pohled na umělcův život prostřednictvím dopisů, fotografií i vzpomínek. Proměny se ale dočkala i stála sochařova expozice, a to ve sklepení Litomyšlského zámku. Na obě místa se vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Potůčkovou.
1: Já stojím v Litomyšli na Smetanově náměstí u domu s číslem popisným 137. Možná někdo už tuší, že právě tady byl jeden z domovů významného sochaře, výtvarníka Olbrama Zoubka, a tohle místo právě teď znovu ožívá, a to díky Evě Zoubkové. Ten byt a ta výstava se otevírá v souvislosti se stým výročím narození vašeho tatínka. A tady u toho sloupu do podloubí vznikla trvalá vzpomínka na Olbrama Zoubka. Co to je?
2: Je to návrh a realizace sochaře Jakuba Grece, který byl tatínkovým dlouholetým asistentem, jeho pravou rukou v ateliéru. Tatínek tvrdil, že netouží po nějaké pamětní desce, a tohle opravdu typická pamětní deska není. Je v tom určitá hravost a je tady jeho oblíbený citát tatínkův. Byl bych šťasten, kdybych mohl sobě i jiným připomenout, že obloha nad mraky je vždy modrá.
1: A je tady provrtaný ten sloup s modrým sklíčkem, takže když se podíváme nahoru, tak vlastně uvidíme to modré nebe, i když třeba není v tu chvíli.
2: Přesně tak, akorát se nesmíte dívat v noci, to neuvidíte nic.
1: Bytová výstava znamená, že je to opravdu v tom bytě, ve kterém jste bydleli jako rodina.
2: Ano, přesně v tom bytě. Tady jsou nějaké základní informace o mém otci, je to takový stručný životopis, a jsou tady i další texty, ale všechno to jsou vlastně úryvky z dopisů, které psal mojí mamince.
1: Z vás se vlastně tímto stala průvodkyně, protože všechny výstavy komentujete si sama, nikoho jiného k tomu nepustíte. Je to natolik osobní?
2: Já myslím, že ano, že to s nikým jiným nejde. Ještě by teda byla skvělá moje maminka, ale nevím, jestli by se jí do toho chtělo.
1: Výročí 100 let od narození Olbrama Zoubka se promítlo i do jeho stálé expozice v litomyšlském sklepení zámeckém. Nastalo tady několik změn. Jejich autorem je scenograf David Bazika. Co všechno je tady jinak?
3: Řešili jsme to v několika rovinách. Jedna byla čistě technická, od vyčištění prostor i nové výbavby, nová elektroinstalace a hlavně nové osvětlení, které je opravdu významné. Sochy dostaly moderní způsob svícení, kde si hrajeme s kontrastem, s teplotou barev a hlavně s vyzněním krásných struktur zoubkových soch. A ta druhá je vrstva vlastně vložená, scenografická. Máme zde citace Olbrama Zoubka. Ty provází i fotografie ze Zoubkova života, které se k těm citacím vztahují.
1: Když tady někdo byl před pár lety, ten dojem bude jiný dneska, když to navštíví tu výstavu.
3: Já pevně věřím, že se nám podařil na začátku lehce neřešitelný úkol. To znamená, aby jsme dodrželi to, co si Zoubek jakýmsi způsobem kurátorsky rozmístil. Se sochami jsme z 95% nehýbali, ale přesto, že to je všechno úplně jiné. A to jak tím světlem, tak určitou nějakou kompozicí a doplněním o jeho život, oslavu jeho života, oslavu jeho myšlenek. On opravdu žil plným životem.
0: Říká scenograf David Bazika. Obnovená expozice soch Olbrama Zoubka v zámeckém sklepení tak nyní nabízí zcela nový zážitek. Do Litomyšle tak klidně mohou vyrazit i ti, kteří už výstavu v minulosti viděli. Tentokrát ji totiž uvidí doslova v trochu jiném světle. A vy do ní můžete nahlédnout už teď na webových stránkách našeho pořadu. Znáte naše stránky? Alespoň adresu výlety.rozhlas.cz.

Pojďme se teď v nedělní vysílání vrátit k 9. a 10. květnu, k soutěžní otázce. My jsme se ptali na nejstarší roubenou stavbu u nás. Napověděl jsem, že její stáří bylo určeno na roky 1547 až 48. Měla být zdemolována nebo zrušena, zničena. Tato usedlost ale byla nakonec zachráněna, byla zrekonstruována a je to unikátní technická památka. Vidíte, jak někdy je dobré, když se něco nezboří, nezbourá, nezničí, tak tady se to povedlo. Tou nejstarší roubenkou je, ptali jsme se, tedy zdali ji najdeme Vertyni v Podkrkonoší nebo v obci Proseč v okrese Chrudim, tak správně Ačko, je to Vertyni v Podkrkonoší. Ale i v té Proseči v okrese Chrudim najdeme roubenku. Jmenuje se Flora a je považována za jednu z nejkrásnějších, a to díky kombinaci tradičního stylu a moderního luxusu. Proč říkám tohle spojení, bude hned jasné, když řeknu, že byla postavena v roce 2019. Ale není to správná odpověď, tou je tedy Ačko. Kdo ji napsal, nebo kdo napsal to Ačko do odpovědi, měl šanci na výhru na flísovou deku, vylosováni nakonec byli tito posluchači a posluchačky. Pan Jan Jíra Dušejov, pan Martin Jindra Volary, paní Vanda Dužíková Třinec, paní Věra Prokopová Klatovy a pan Tomáš Kvasnica Chýně. Tak dnes je to 3:2, tentokrát muži jsou v převaze. Gratuluji ale všem. Takže flísová deka našla své majitele, ale stále hrajeme o výletnický batoh s řadou věcí, turisticky zajímavých věcí, a tam výherce budeme znát až na začátku června. Znát soutěžní otázku na tento víkend budete po třetí reportáži.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď možná.

0: malebné krajině na pomezí Hornomoravského úvalu a Hostýnských vrchů nedaleko obce Kurovice na Kroměřížsku ve Zlínském kraji je mezi kopci ukrytý Kurovický lom. Tento bývalý vápencový lom se po ukončení těžby proměnil v přírodní lokalitu s vysokou ekologickou hodnotou. Dnes je chráněn jako přírodní památka a představuje unikátní spojení geologického dědictví, biodiverzity a klidného prostředí pro odpočinek. Do lomu se vydala naše zlínská redaktorka Sylvie Pospíšilová. V galerii tamního centra ekologické výchovy na ní čekal majitel Kurovického lomu Martin Zelina.
1: Máme tady zpracovanou hezký galerii, co se týče skamenělin. Máme tady pirity, kalcity, dokonce tady máme hraločí zub, který se tady našel v Kurovickém lomu, protože dříve tady bylo moře.
2: Spousta těch živočichů je ohrožených.
1: Máme tady největšího vodního brouka na světě, vodomila černého. Další velkou zajímavostí je, že máme tady teďka udělaný výzkum vážek, kde je 33 druhů vážek. Máme tady výskyt víra velkého, nově jsem začal lítat ledňáček říční, dále nám tady je líce dudek a vlhy pestré.
2: Zdá se, že Kurovický lom je pro mnoho živočichů takovou dobrou adresou. Děti spíš od rodičů dostanou dům, auto. Vy jste dostal od tatínka lom. Je to dar, který jste ocenil, nebo to byl takový danajský dar, protože pečovat o národní přírodní památku asi není úplně jednoduché, nebo se pletu?
1: Já jsem neskutečně rád a vážím si toho. Byla mi svěřená důvěra od otce. Je to pro mě takový, bych řekl, i závazek, ale na druhé straně vám to přináší spoustu radosti.
2: Tak a my už jsme sešli od galerie dolů po Štěrkové cestě do Včelína. Jak vás napadla myšlenka přizvat tady do toho prostoru včely?
1: Historicky vlastně včely do přírody vždycky patřily. Vytvořili jsme Včelín, kde přijdete, jednak je to prosklené. Chodí nám sem pan Hrubý David, který nám dělá komentované prohlídky, který je odborník a má včelstva velmi dlouho.
2: Máte tady 5 velmi pohodlných lehátek, když se na ně tak dívám. Je to tak, že člověk přijde, lehne si a prostě jenom relaxuje?
1: Ano, je to vlastně založený na tom, že přirozenou formou vy vdechujete jednak ty výpary ze včel. Včely vydávají vibrace z úlu až do 1,5 km a dávají blahodárnou energii do těla.
2: Takže se vyplatí tady chvilku pobít?
1: Vyplatí se to, je to jednak na veliké sklidnění, na odpočinek. Většinou se stává, když sem přijdete a zaposloucháte se do bzučení včel, že za chvilku usnete, což je velice příjemné. A na druhé straně je vidět ten pohyb těch včel.
2: My už jsme s Martinem Zelinou sestoupili do údolí Klomu a stojíme u vodní hladiny, která je téměř smaragdová. Kdy se tady v tom lomu začalo těžit?
1: Těžba byla zahájena v roce 1840 a ukončena v 96. roku.
2: Ví se, jaká je tady hloubka?
1: Sloupec vody je 9 metrů, pořád voda obtíká, takže se, bych řekl, za celou dobu nikdy neskazila. Tím ještě, že je to vápenec, tak se to neustále desinfikuje.
2: A já teď vyzkouším, jakou má teplotu. V lomu bych očekávala, že bude hodně čerstvá, ale ona je příjemná. Jsme tady chviličku a já musím říct, že je tady naprosto božský klid. Když tady přijdete a jste tady úplně sám, co vám to místo dává?
1: Neskutečnou pokoru, klid, odpočinek a možnost pozorovat. Když přijdete sem, opravdu cítíte sklidnění a balzám i díky té vodě, která dělá tady, bych řekl, největší gro toho Kurovického lomu.
0: Říká jeho majitel Martin Zelina. Národní přírodní památku můžete navštívit od května do září. Celoročně

0: centru jihočeského města Tábora stojí v parku pod hradbami Housův mlýn. Kdysi mlel obilí, fungovaly v něm také městské lázně a dneska se v něm nachází jedna z největších filmových zbrojnic v Evropě. Meče, štíty, luky, přilby ze dřeva, ze železa, z plastu a spoustu dalších artefaktů, které se objevily v řadě filmových snímků, si mohou prohlédnout i ti, kdo se rozhodnou Housův mlýn navštívit. Nás do táborské filmové zbrojnice vezme kolega Filip Černý.
1: Zvoní ostří mečů ve filmu Blade 2 a název tohohle filmu je taky uveden na ceduli vedle vchodu do táborské filmové zbrojnice, protože zbraně z Blade 2 v expozici najdete. Já tu stojím s majitelem zbrojnice, šermířem Petrem Nůskem, a ve skutečnosti těch filmů to je napsáno mnohem, mnohem víc. Letopisy Narnie, Šangajští rytíři. Máte všechny spočítané?
2: Nemám, vím, že těch filmů, oni to nejsou jenom filmy, jsou to třeba tak jako reklamy a televizní filmy, čili nejsou to jenom filmy z zahraniční provincie, tak je to asi kolem stovky projektů, kterých jsme měli tu čest být. Divadel je víc, těch asi 300.
1: No tak pojďme se na to všechno dovnitř podívat.
2: Splněnej dětský sen, protože k tomu já vám řeknu takovou storku. Když jsem jako malý dítě, byl donucen matkou, abych navštěvoval nějaký výtvarný předměty, což jsem teda zoufale nechtěl, ale teď jí za to vlastně děkuju. Tak vím, že nám lektorka tenkrát zadala domácí úkol, aby jsme přes víkend nakreslili svůj dětský pokoj. Já jsem si namatlal na tu čtvrtku tenkrát pokoj, který vlastně byl skladiště zbraní. Ono se mi to po letech vyplnilo. Teď máme tu zbrojnici, ono tady je nějakých 3500 zbraní a zbrojí, když je to plné, ale protože to živá expozice, my z toho neustále půjčujeme na různé projekty, tak jakoby je milý, že jste nás navštívil a že to tady všechno vidíte.
1: Hned u vchodu zbroj z filmu Troja. To je takový, bych řekl, úplně wow efekt. Tam by mě zajímalo, je to vaše, anebo třeba skončí filmování a vy tu zbroj seberete a...
2: Myslíte jako, že jí šlohnem? Ne, ne. Ten produkt, to, co my vyrábíme, to jsou ty zbraně, to je jedno z našich jako filmových řemesel, tak to končí různým způsobem. Vy buď to vyrobíte a filmařům to půjčíte, nebo to vyrobíte a filmařům to prodáte a oni si to nechají. A nebo vy to vyrobíte, filmaři si to koupí a pak se toho zbavujou a já to od nich odkoupu.
1: Zbroj z posledního samuraje, to je taková impozantní. Tam měla příběh jaký? Tu jste musel odkoupit, anebo byla od začátku vaše?
2: Ne, my jsme měli to štíru, že jsme se dostali do tendru, tak jsme se dostali na zbrojíře anglický, který prostě si nevěděli rady, protože byli zahlceni tím filmem, tam bylo opravdu jako hrozně moc zakázek, nebo ta zakázka byla hutná, jak se říká jeho česky. A zkusili jsme tendr, jestli nám to vyjde, a my jsme s touhletou zbrojí, která v tom filmu teda nehraje, ale její kopie v ní hrajou, protože tam Tom Cruise jakoby je v této zbroji a se zbraněma je jakoby natáčený, jo. A ta zbroj se odlivala z různých materiálů, to, co vy tady vidíte, tak je hliník a kov, což je těžký, to by ten Tom Cruise sice utáhl, ale nebyl by úplně šťastný a dal by nám to někde v cateringu vyžrat, jak se říká. A hlavně ta tamnější produkce z toho odlivala zbroj, třeba která je poškozená, zbroj, která je od bláta a tak dále, tak dále. A tahle ta zbroj, to je originál, podle kterého se to lilo, takže my máme takovýhle krásný zářez, že jsme vyráběli zbroj, podle níž se dělali zbroje přímo do tohohle filmu.
1: A zatímco poslední samuraj jde do bitvy, já s Petrem Nůskem jdu obdivovat další tisíce exponátů filmových zbraní a zbroje.
0: Loučí se z expozice v táborském Housově mlýně náš jihočeský kolega Filip Černý. A pokud tam sami někdy zavítáte, můžete nejen obdivovat filmové zbraně a zbroj, ale třeba se i ubytovat v pokojích s filmovými kulisami. Výlety. My jsme právě navštívili unikátní filmové zbrojnice v Táboře. Po Česku je roztroušena celá řada míst, která si oblíbili filmaři a později i turisté. Jmenujme hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá Vesnický Hollywood. A na ten, nebo na tuto vesnici se ptáme. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A Vesec u Sobotky v Českém ráji, za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak typujte, hledejte a odpovídejte textovou zprávou, píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, Druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Máme třeba v Česku několik dlouhých lhot, pak bychom pátrali třeba, do které máme poslat výhru. Takže nezapomeňte na PSČ, jak se říkalo a říká. A tuhle zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do dnešní půlnoci, vždycky je to do půlnoci nebo minutu před půlnocí je uzávěrka a zpráva je spoplatněna 4 korunami, službu totiž zajišťuje náš partner ATS Praha. Takže multifunkční nožíky jsou ve hře, stále také hlavní cena, ta květnová, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky Alulife a kniha 7 krásky na cestách. Znění, tedy celé znění soutěžní otázky, ne že teď by to bylo poloviční, ale prostě vždycky ji najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i odvysílané reportáže, fotografie, interaktivní plánovací výletnická mapa, prostě všechno, co se vám může hodit, třeba právě na ty krásné, příjemné jarní dny, byť teď s trochou deště.

0: Tajemná, romantická, uklidňující. Taková je zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně. Je jako stvořená pro procházky nebo klidné posezení a snad každých 14 dnů je jiná. Trvalková zahrada vznikla pod ohradní zdí Petřínského růžového sadu, jehož je součástí, a je jako vystřižená z Trnkovy zahrady. Do Květnice nás teď zavede naše pražská kolegyně Jolana Nováková.
1: Tady to kdysi bývala navážka, teď je to nádherná romantická zahrada Květnice. Od kdy tady je?
2: Celý růžový sad je na bývalých vojenských pozemcích, které se začaly předělávat v roce 1932 až 1943. Tím vznikla i Květnice.
1: Máte nějaká čísla v hlavě?
2: Rozloha Květnice činí přibližně 1600 metrů čtverečních a v nadmořské výšce jsme přibližně 320 až 325 metrů nad mořem.
1: To říká Lukáš Kolář z lesů hlavního města Prahy. My se tady procházíme, prohlížíme si. Kolik těch květin tady dnes je?
2: Dnes je tady přibližně 3000 květin, jedná se převážně o trvalky a cibuloviny. Zahrada je významná tím, že kvete v podstatě celé vegetační období, takže se mění před očima, postupně to na sebe navazuje, tak jak je ta zahrada koncipována.
1: Nemusíte být smutní, pokud byste nestihli přijít třeba na jaře, protože opravdu každé roční období tady má svoje, i když zima asi ne, protože v zimě je zavřeno.
2: V zimě je zavřeno, otevřeno je od dubna do konce října. Bez poplatku je to volně přístupný a pouze na noc se zamyká.
1: A těch bílých chalaviček tady krásných a na nich sedí zamilované páry a nejen ti, taky turisté samozřejmě, ale máte tady spoustu zajímavostí, tak jednou zajímavostí je určitě ta nádherná vistárie, obrovská, která popíná celou tu jednu zeď.
2: Je to překrásný pohled, máme tady krásnou vyhlídkovou plošinu, z který je vidět celá Květnice, téměř celá Květnice, a v zadní části je sklepení, kde býval dřív sklad munice a střelného prachu, když zde byly ještě hradby, a tohle je vystaveno na baště číslo 4.
1: Ano, to je důležité, to jsme neřekli, aby si dokázali posluchači představit, ve které části Petřína se vynacházíme. Vypadalo to tady tehdy, před těmi 90 nebo kolika lety, stejně jako teď nebo podobně?
2: Byla snaha, aby to vypadalo stejně nebo nejvíc podobně. V roce 2021 proběhla rekonstrukce Květnice a byla koncipována tak, jako před těmi téměř 100 lety.
1: To znamená, že máte nějaké obrázky, jak to tady tehdy vypadalo, podle toho jste jeli.
2: A plány. Ano, je to tak.
1: Tady je taky takový vodní prvek a bývaly tady sochy.
2: Sochy zde bývaly, Rusalka a Vodník od Viléma Amorta, ale Rusalka byla v 90. letech ukradena a už po rekonstrukci, která probíhala v roce 2021, nebyly sochy navráceny a zřejmě se s tím ani nepočítá.
1: Troufám si tipnout, že protože by si je mohl zase někdo odnést.
2: Asi zřejmě je to tak.
0: Přitakává správce zahrad vrchu Petřína Lukáš Kolář z lesů hlavního města Prahy, který půvabnou a romantickou zahradou Květnicí provedl naši kolegyni Jolanu Novákovou. A pokud byste se do ní chtěli podívat hned teď, máme pro vás jako vždy fotografie na webu našeho pořadu. Připomínám adresu výlety, krátce vylety.rozhlas.cz.

A je tu závěr dnešních, tedy nedělních a vlastně i víkendových výletů. No a tradice velí připomenout soutěžní otázku. My jsme navštívili filmové zbrojnice v Táboře, tím jsme se vlastně inspirovali. Po Česku je totiž roztroušena řada míst, která objevujeme díky filmům. Pak se díváme na domy, které jsme třeba viděli ve filmech, nebo na náměstí, na přírodní úkazy a tak dále. Je tady prostě řada míst, která si filmaři oblíbili, později i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá, pozor, vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak hledejte, pátrejte a odpovídejte textovou zprávou. Celé její znění najdete, teď už nebudu opakovat, na webu vylety.rozhlas.cz. Jenom připomenu, hrajeme o multifunkční nožíky, o hlavní cenu také za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, to je batoh s reflexními prvky, vhodný do šera na silnici, když půjdete, aby vás nezajelo auto. A v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak si představím, že flísovou deku roztáhnete někde na pasece, vezmete si brýle, sundáte ty naše ponožky, otevřete alulahev se studeným pitím a knihu Sedmi krásky na cestách a budete si užívat. Ať už s tím batohem nebo bez něj, si užívejte zbytek neděle, přeji vám krásný den, hezké jaro a těším se na slyšenou opět za týden, až se ozve znělka výletu. Vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Kvůli dnešnímu fotbalovému zápasu je v hradeckých ulicích víc policistů. Vrchlabí umístí do zámeckého parku nové odpadkové koše. Nová příručka radí pacientům, jak používat umělou inteligenci. A noc bude polojasná a studená. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Desítky policistů a strážníků se připravují na dnešní fotbalový zápas mezi Hradcem Králové a Pražskou Slávií. Utkání začne v Malšovické aréně v 5 hodin odpoledne. Posílené policejní hlídky, včetně antikonfliktního týmu, budou dohlížet na bezpečnost v dopravě i na veřejný pořádek. Přímo na místě navíc situaci monitoruje kamerový systém. V souvislosti s přesunem fanoušků před utkáním i po něm by měli řidiči v Hradci Králové počítat s krátkodobými omezeními v dopravě nejen v okolí Malšovického stadionu, ale i na všech příjezdových cestách. V zámeckém parku ve Vrchlabí budou rozmístěné nové odpadkové koše. Navržené jsou tak, aby se jejich obsah při dešti nerozmáčel.
3: Budou mít výrazně větší objem, přičemž ve víku budou mít pouze malý vhoz, aby bylo zabráněno odkládání rozměrného odpadu z jiných činností. Uvnitř bude umístěna klasická popelnice. Pracovnice technických služeb je umístí u vchodů do parku a na několika dalších exponovaných místech, jako je třeba rybník, kam lidé chodí pozorovat kachny. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: S používáním umělé inteligence radí pacientům nová příručka. Varuje třeba před tím, aby lidé po chatbotech chtěli určit diagnózu nebo léčbu. Umělá inteligence totiž, na rozdíl od lékaře, nezná celkový zdravotní stav, rodinnou anamnézu ani užívané léky. A má taky tendenci utvrzovat člověka v jeho názoru. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
4: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
2: Na příručce spolupracovali i Česká lékařská společnost a Ministerstvo zdravotnictví a je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Sport. Jak už víte ze zpráv, fotbalisti Slávie se představí v předposledním kole nadstavby šance ligy na hřišti Hradce Králové. Zápas začne v 17 hodin, stejně jako další dva duely ve skupině o titul. Slovan Liberec přivítá Spartu a Viktorii Plzeň čeká Jablonec. Počasí. Noc přinese polojasno až jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 4 až 1 stupeň, na horách na 3 až minus 1. Místy se objeví přízemní mrazíky, zafouká slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Až do 6. září neprojedete obcí Dřevěnice na Jičínsku. Tamní silnice je až ke křižovatce se silnicí číslo 16 kvůli opravám uzavřená. Objížďka je tam značená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemné nedělní odpoledne po 14. hodině. Těší nás, že i dnes sledujete dění v našem regionu společně s Českým rozhlasem Hradec Králové. Včerejší zatažené a místy deštivé počasí neodradilo stovky návštěvníků od návštěvy naší rozhlasové budovy. Fotografie i videa si můžete prohlédnout na webu i našich sociálních sítích. Ale další skupiny zamířily například i na Den s lesníky, kde jsme s naším rozhlasovým mikrofonem také nechyběli. Za chvíli vás tedy do Hořic vezmeme. A pokud ještě zvažujete dnešní program, do 16. hodiny máte možnost navštívit hasičské stanice. Velitel čety Zbyněk Voříček před 14:30 ještě připomene, kde je jaký program a určitě to bude stát za to. Přičemž připomínám i soutěž o vstupenky na koleto v Urtyni. Kdo tam nechce chybět, může se pokusit chytit náš soutěžní signál.

0: V Královéhradeckém kraji opět zatažena, někde se mohou vyskytovat i přeháňky. Deštivé dny přitom nemusí znamenat jen šedou oblohu, mokré chodníky a vodu mizející v okapech nebo kanalizacích. Někdy naopak dokáží nabídnout podívanou, kterou za slunečnou počasí neuvidíme. Své o tom ví na zámku v Opočně, protože když se tam nad městem pořádně zatáhne a spustí se vydatný déšť, probudí se tam k životu tamní dračí chrliče. Viděli jste je? Ty zámecké. Z jejich kamenných hlav se valí proudy vody přímo na nádvoří, skoro jako malé zámecké Niagáry. Zámek zveřejnil video, které ukazuje chrliče v plné síle. Voda tam včera burácela z těch dračích tlam, dopadala na nádvoří a pak mizela v kanalizaci. Žádný trik, žádná připravená kulisa, jenom déšť, historická architektura a detail, který má při správném počasí nečekaně silnou atmosféru. No pokud budete mít při návštěvě štěstí, můžete tuto vodní show zažít na vlastní oči, například při prohlídce druhého patra. Opočenský zámek je otevřený vždy od úterý do neděle a jak se ukazuje, někdy se vyplatí vyrazit na zámek právě ve chvíli, kdy ostatní raději zůstávají doma.
1: Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Rtyni.
0: Soutěžní slunce teď vyšlo v našem vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a zdá se, podle toho, jak vidím, co nám to tady rozblikalo, takže máte chuť se vypravit na koletovou Rtyni. Komu se to podaří a kdo se k nám probojoval jako první? Ano. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, Jaroslav.
0: Pane Jaroslave, takže já vám to asi rovnou pustím, ty fanfáry. Už jste je dlouho neslyšel, tak to jsme rádi, to nás těší. Takže hudba naživo, hudba Hradní stráže, Police České republiky, koletová hornická hudba, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další, to všechno bude na jubilejním 60. ročníku festivalu Koletová Rtyně a vy u toho 23. května, pane Jaroslave, nebudete chybět.
2: Dobrý.
0: Už jste byl na některém ročníku se podívat?
2: Ne,
0: takže to bude premiéra. Mm-hmm. No, zůstaňte mi ještě chviličku, napíšu si údaje a vstupenky určitě rádi zašleme. Čekal jste dlouho na signál, nebo jak trávíte tu neděli?
2: No, teď jsem si říkal po druhý hodině, jestli to náhodou nebude. A bylo,
0: takže jste ve střehu a vyplatilo se vám. Tak ještě jednou gratulace a ať se dál daří. Krásnou neděli. Naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou. We'll be right back.

0: Pan Jaroslav je dalším výhercem vstupenek na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto Vrtyně, který bude 23. května v přírodním areálu na Rychtě Vrtyni v Podkrkonoši. Já myslím, že můžu prozradit ještě dvakrát se ten signál dnes ozve, tak určitě dál pozorně poslouchejte, protože příležitost tady je a bude až do 22. května, pokud by vám to dnes nevyšlo. Ale teď už se jdeme podívat i do Hořic. Na desítkách míst po celém Česku byl ve vybraných lesích připravený speciální program. Státní lesy pořádali takzvaný Den s lesníkem, aby lidem ukázali, jak se v lese hospodaří nebo jak se stopují divoká zvířata. Na Královéhradecku se mohli lidé vydat například do lesů nad Hořicemi.
1: Tohle si vezmou právě lesníci, když jdou do lesa s tou pilou, protože tam kácejí všechny tyhle ty velký stromy, třeba takhle, co vidíš kolem sebe. A je potřeba, aby byly vidět, proto je takhle reflexní.
2: Navštěvníci si mohli prohlédnout ukázky lesnické techniky nebo výstroje, nebo během procházky navštívit stanoviště, na kterých se zase ledacos dozvěděli. Popisuje sobotní akci mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: V rámci celé republiky máme 67 míst, na kterých vlastně chceme ukázat veřejnosti, jak hospodaříme, jak se staráme o les a zároveň chráníme přírodu. Prostě, že je možné to sloučit, že to nejsou dvě odlišné věci.
2: Pod tím se skrývá poměrně dost konkrétních otázek, říká Eva Jouklová.
3: Chceme vysvětlit a odpovědět na všechny otázky, které lidi mají, když přicházejí do lesa na houby, jezdí tam na kole, prostě všechno, co je napadá, kdy se obnoví cesta, proč se v lese sází nové dřeviny, jaké to jsou, jak bude vypadat les nové generace, jak vypadá teď, jak bude vypadat a jestli se změní nebo jestli zůstane stejný.
2: Lesní správce Ondřej Pecháček potvrzuje, že takových dotazů padá docela dost. V zápětí rovnou vysvětluje, podle čeho se třeba vybírají stromy ke kácení.
4: Primárně vždycky zdravotní stav. Pokud nějaký strom je napadený škůdci nebo začne usychat, tak ty kácíme jako první a další kritérium je prakticky věk porostu. Pokud se dostáváme už na konec takový ty životní etapy toho porostu někde nad 100 lety, tak ten porost už ztrácí tu odolnost, už je náchylnější na padní škůdci a právě přichází ta doba, kdy je vhodné začít obnovovat, to znamená tak, aby tam nastupovala ta nová generace lesa, ty nové semenáčky a vlastně na dalších 100 let plnili ty funkce lesa zase oni.
2: Na tuhle akci se přišli v celém Česku podívat stovky lidí, včetně rodin s dětmi. Tady na Dachovech je nezastavil ani drobný déšť.
5: Podíváme se na lesní techniku, podíváme se, jak se stará a předáme něco tady našim dětem, ty nemohli dospat. A hlavně, že jsou tady kaluže, takže můžou tady běhat v holinkách.
6: Ideální
2: Libovali si Ondřej se Šárkou z Hradce Králové, zatímco dvě jejich ratolesti se brodili skoro do půlky lítek v krásné lesní kaluži. Z Hořic Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Sarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: Je 17. května, květen je pro hasiče tradičně měsícem oslav osvěty, letos tomu samozřejmě není jinak, takže právě dnes se v celém kraji sirény rozezněly i trochu jinak, ne k výjezdu, ale k uvítání návštěvníků na dni otevřených stanic. Do 16 hodin jsou i v našem Královéhradeckém kraji na mnoha místech stanice otevřené. Kdo to nemáte daleko, ještě můžete určitě lecos stihnout. Na to, co to pro hasiče vlastně znamená, když se k ním lidé vydají a přicházejí k ním, tak na to jsem se ptala velitele čety Zbyňka Voříška z centrální stanice v Hradci Králové.
1: Samozřejmě chcem, aby to byl pro ty lidi zážitek ve smyslu toho, že si vlastně dokážou představit, co všechno stojí za tím, než nás právě potkají na té silnici, než nás bohužel musí někdy volat, tak aby viděli vlastně, jak my běžně žijeme, jak se na tyhle situace připravujeme a vlastně od údržby techniky přes výcviky, všechno tohle, co jsme v neotevřených stanic schopní jim prezentovat.
0: Je to úplně jiné, že bez stresu s tím úsměvem, nebo taky tam cítíte stres, nebo spíš tu radost ze setkávání?
1: No, tak samozřejmě hodně cílíme na dětský zájem, takže je to spíš pohoda, je to spíš všechno takový jako uvolněnější a je čas si o těch věcech popovídat, jak s rodiči, tak s dětmi, povinovat se jim, takže je to akce taková na pohodu.
0: Milá záležitost, kdybyste měl vybrat jedno, dvě místa, která jsou originální, našla by se taková, nebo ten program bude hodně podobný?
1: Víceméně ten program máme na všech stanicích hodně podobný, to znamená ta běžná zásahová technika, kterou běžně potkáváte všude na ulicích, tak ta vlastně je všude, týká se všech našich stanic, to znamená, že tam budou nějaké statické, dynamické ukázky, převážně teda budeme asi prezentovat na všech stanicích simulovanou dopravní nehodu, případně nějaké hašení drobných požárů, taková ta naše oblíbená pánvička, takový ty efektivní...
0: Kdy to hodně hoří,
1: přesně tak.
0: Ve Velkém Poříčí hasiči slaví 55 let, tam mají i polygon do výšky, do hloubky, pustíte tam lidi?
1: No to právě si myslím, že jedno z těch největších lákadel, asi který v rámci kraje můžeme nabídnout k tomu 17. květnu. V tom Velkém Poříčí vlastně máme stanici hasičů a zároveň tam máme nebo využíváme střední odborné učiliště požární ochrany, které je vlastně v tom samém areálu a tam máme lezecký polygon. Ano. Je to, dalo by se říct, asi nejmodernější lezecký polygon v Evropě, takže jakákoliv práce ve výšce, jak jste říkali, i v hloubce, všechno tam jde nasimulovat. Určitě tam ty návštěvníky pustíme, určitě se jim pomenují instruktoři z řad právě lektorů střední odborné školy, na učiliště požární ochrany, takže tam si myslím, že je to velice zajímavá věc, je to velice zajímavá stavba.
0: Tak ty jsme všechny poslali do Velkého Poříčí, ale to by byla škoda, protože třeba v Novém Bydžově stanice prošla rekonstrukcí, v Dobružce budou i vodní hrádky, zkrátka každá ta stanice má co nabídnout a ten výběr je široký. Tak co pro vás na konci takového dne bude největší odměnou?
1: No já si myslím, že největší odměna bude, když si řekneme, bylo hodně lidí, bylo to zajímavý a zase za rok.

0: Dozněla píseň z roku 1965, kterou proslavili i filmové Pelíšky. Určitě vzpomenete, Václav Neckář v ní zpívá, že za kytaru dal celý tátův plat, tak si říkám, že když se to tehdy tatínek dozvěděl, měl s trochou nadsázky, možná i k infarktu, hodně blízko, což nás obloukem přivádí k naší další rubrice. Víte, co všechno v učebnicích chybělo? Dnes se podíváme na téma, které sice není tak romantické jako Neckářova písnička, ale o to důležitější pro život je. Řeč bude o infarktu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Za 9 minut bude 15 hodin. My vás na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové zveme k příjemnému i večernímu setkání po 23. hodině v noční lince, kdy budete moci pootevřít mapu světa a vydat se na poznávací zájezdy. Cestování totiž není jen o přesunu z místa na místo, ale především o těch nezapomenutelných zážitcích, sdílené radosti s blízkými a objevování nových kultur. Noční linka tedy bude patřit vzpomínkám na daleké cesty, zajímavým suvenýrům, které dodnes zdobí naše domovy, i plánům na další dobrodružství. Pokud byste měli chuť, budete moci společně načerpat novou inspiraci a přenést kousek světové atmosféry do té nedělní noci.
1: Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Rtyni.
0: No a někdo z vás bude mít brzy zážitky nové kulturní taky z Koletovy Rtyně. Festival dechových orchestrů konaný v Rtyni se koná už od roku 1962. Těšit se tam můžete na vystoupení významných orchestrů, skladatelů, kapelníků nejen z České republiky. Součástí programu budou hudební workshopy, taneční zábava, takže určitě je o co zabojovat a my teď vyzkoušíme, kdo se k nám probojoval a kdo u toho nebude chybět. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, posluchačka Věra.
0: Posluchačka Věra má u nás fanfáry. Paní Věro, gratulujeme. No a řekněte, když jsem zmiňovala ten první ročník 1962, to už je nějaký ten pátek, byla už příležitost, měla jste šanci a byla jste se podívat na tomto unikátním festivalu?
2: Ne, nebyla.
0: Nebyla, vidíte, už po 60. Ne. Festival dechových orchestrů, takže ta hudba a ten styl je vám blízký.
2: Ano, my tam máme sestru, takže my tam jezdíme, ona bydlí kousek, takže to jí slyšíme.
0: Tak to spojíte, možná s výletem i za sestrou. Tak teď ještě vymyslet, koho sebou paní Věro vezmete na Koletovu Rtyni.
2: Manžela.
0: Zaslouží si manžel. Tak vás oba zdravíme a parádně si to užijte.
2: Děkuji
0: moc. Ať se dál daří. Krásné dny, nashledanou.
2: Děkuji. Vám taky, nashledanou.

jsme Český rozhlas Hradec Králové, k výškám jsme teď zamířili s Olgou Lounovou. 15. hodina se opravdu přibližuje, z Vítězné na Trutnovsku postupně odcházejí problémoví nájemníci, tak to je jedna z informací, kterou rozebereme i z detaily v našich dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové, které pro vás dnes připravuje Alena Brantová. Buďte dál s námi, hezkou neděli.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Je 15 hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Fotbaloví fanoušci můžou dnes v Hradci Králové využít bezplatnou hromadnou dopravu. Obec Vítězná na Trutnovsku řeší problémové nájemníky. Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. A zítřek bude polojasný s teplotami do 19 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Lidé v Hradci Králové můžou i dnes znovu využít bezplatnou městskou hromadnou dopravu na prvoligové fotbalové utkání hradeckých Otroků. Fanoušci s permanentkami nebo klasickými vstupenkami můžou na odpolední zápas proti Pražské Slávii ve vybraných časech cestovat zdarma na všech linkách. Bezplatnou dopravu můžou využít 2 hodiny před začátkem utkání a následně i hodinu po skončení zápasu, to znamená od teď do 8 hodin večer. Obec Vítězná na Trutnovsku začíná s revitalizací takzvaného šestidomí, místa, ve kterém bydlelo několik problémových nájemníků. Podle starosty Petra Hrubého z liberálně ekologické strany Les se jejich počet povedlo výrazně snížit.
7: Podařilo se nám několik bytů vykoupit. U bytů, kde byli rozumní vlastníci, se nám podařilo najít spolupráci, že nebyly prodlouženy smlouvy u takovýchto rodin, takže musím říct, že za poslední rok nám z šestidomí odešlo zhruba 23 až 25 těchto občanů. Máme tam poslední 2 rodiny, které bychom rádi ještě v letošním roce taky vyřešili.
5: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii ukradl. Řád dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
8: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
5: Lebku v úterý odnesl z baziliky v Jablonném v Podještědí 35-letý muž. Policisté ho zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení.
6: Sport.
5: Světový hokejový šampionát ve Švýcarsku pokračuje dalšími zápasy. Itálie prohrála se Slovenskem 1-4 a Velká Británie se Spojenými státy 1-5. V 16:20 začnou zápasy Dánsko-Švédsko a Rakousko-Maďarsko. Ve 20:20 pak Němce čeká Lotyšsko a Norsko bude hrát proti Slovinsku.
6: Počasí.
5: Zítřek přinese polojasno až oblačno, ojedinělé se hlavně na horách vyskytnou slabé přeháňky, ráno ojedinělé mlhy. Teploměr ukáže 16 až 19 stupňů, v Polabí až 21, na horách 9 až 13 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Ve Skřivanech u Nového Bydžova na Hradecku je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 327. Objížďka vede přes okolní obce a potrvá do konce srpna.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Malešovická aréna v Hradci Králové je na dnešní fotbalový zápas s pražskou Slavií kompletně vyprodaná. Kvůli nedávným diváckým výtržnostem v Edenu doprovázejí odpolední utkání, jak už od nás víte, mimořádná bezpečnostní opatření. Jak to přímo na místě vypadá právě teď, necelé 2 hodiny před výkopem, to nám za malou chvíli řekne naše reportérka Adéla Kavříková, se kterou se spojíme. No a podíváme se v této hodině i do Safari parku Dvůr Králové za hyenkami hřívnatými. Takže jedeme dál s přáním dobrého poslechu.
6: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

Internet má dnes svůj den, jak už jste slyšeli i v kalendáři. Už to dávno není jenom místo, kde hledáme rychlou odpověď na otázku, jaké bude počasí, kdy jede autobus nebo co se právě děje. Je to také archiv příběhů, rozhovorů a témat, ke kterým se můžeme vracet, když na ně ve vysílání nezbyl čas nebo když si je chceme poslechnout ještě jednou. A právě proto připomínám i náš web hradec.rozhlas.cz, kde najdete zprávy, aktuality, zajímavosti i rozhovory, které jsme vám ve vysílání nabídli, a často tam jsou i nějaké souvislosti navíc. Třeba téma větrných elektráren na Trutnovsku, pokud by se tam skutečně stavěly, o čemž se hodně diskutuje, jak by se změnil pohled do krajiny? Byla by dál vidět Sněžka? Nebo hřebeny Krkonoš? Nebo by obzor zaplnili desítky obřích stožárů? A na co se lidé ptají v těch dotčených obcích? Jak by na tom byli v tom jejich žití? Na otázky týkající se krajiny, povolování staveb i ochrany obyvatel odpovídal v našem vysílání náměstek hejtmana Jiří Štěpán. Rozhovor si můžete právě najít na tom našem webu. Takže pokud jste cokoliv nestihli v rozhlase nebo si chcete některé téma projít podrobněji, podívejte se na hradec.rozhlas.cz. Je tam všechno důležité z našeho vysílání přehledně, kdykoliv a na jednom místě.

0: Je 17 minut po 15. hodině, 15:45. Chcete-li, už za necelé 2 hodiny čeká fotbalisty Hradce Králové poslední domácí utkání aktuální sezóny. V Malšovické aréně přivítají od 17 hodin staronového mistra pražskou Slávii. Kvůli fanouškovským incidentům z nedávného pražského derby v Edenu provázejí dnešní utkání mimořádná bezpečnostní opatření. Přímo na místě situaci sleduje naše reportérka Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Před malou chvílí se tady u Malšovické arény otevřela fanzóna a doteď jsem tady potkala převážně příznivce domácího celku, fanoušků Slávie, tedy těch v dresech nebo šálách, těch označených, těch jsou tady okolo mě na dohled teď zhruba 20. Doteď se ale všechno obešlo bez jakýchkoliv komplikací. Já k tomu připomenu, že celé město je aktuálně pod drobnohledem policie, hlídky jsou v pohotovosti a kromě bezprostředního okolí stadionu monitorují i vlakové nádraží nebo příjezdové cesty. Doplním, že řidiči aut by se dnes měli kvůli přesunům fanoušků připravit na dočasná dopravní omezení, hlavně v centru města.
0: Malšovická arena dnes bude podle pořadatelů vyprodaná. Víme, kolik příznivců Slávie se do Hradce chystá a jaká pro ně platí pravidla?
1: Je to tak, na stadionu pod Lízátky je 9300 míst a žádné volné vstupenky už v tuhle chvíli k dispozici nejsou. Přímo do sektoru Q, který je vyhrazený pro hosty, by mělo dorazit 525 fanoušků Slávie a další stovky budou podle mluvčího FC Hradec Králové Petra Šatalíka na ostatních tribunách. Připomenu, že pokud mají tito lidé lístky mimo svůj sektor, nesmí na sobě mít žádné slavistické symboly. V opačném případě riskují, že se do arény dnes vůbec nepodívají. Co se týká pořadatelské služby, taky ta je pro dnešek výrazně posílená a chystá důsledné osobní prohlídky zaměřené hlavně na pyrotechniku. K organizaci dopravy ještě doplním, že držitelé permanentek nebo klasických vstupenek můžou až do večera cestovat zdarma všemi linkami městské hromadné dopravy.
0: Slavie už má ligový titul jistý. Proč je o ten dnešní zápas mezi jejími příznivci tak obrovský zájem a o co dnes hraje domácí Hradec?
1: Tak pro slávisty je to poslední možnost vidět svůj tým v aktuální sezóně naživo. Jejich domácí hřiště totiž bude v posledním kole pro diváky uzavřené. A fanoušci proto chtějí oslavit titul právě tady. Domácímu Hradci jde naopak o hodně, ten bojuje o 4. místo v tabulce a případná výhra mu může zajistit účast v evropských pohárech, na kterou klub čeká více než 3 dekády.
0: Po incidentu v pražském Edenu panují obavy z nepokojů. Jaká technická koordinační opatření mají zajistit, aby v aréně bylo bezpečno?
1: Policie nasadila antikonfliktní tým, úzce spolupracuje se strážníky i s pořadateli a k identifikaci lidí na stadionu může využít kamerový systém. Přímo na tribunách pak budou na pořádek dohlížet taky kluboví styční důstojníci a posílení stevardi hostujícího celku, který do Hradce Králové vypravil i svou vlastní bezpečnostní službu. Tahle opatření reagují na nedávné kontumované derby v Edenu, kde slávističtí příznivci pronesli na stadion zakázanou pyrotechniku, vtrhli na trávník a napadli brankáře Sparty.
0: Doplnila Adéla Kavříková, která dnes situaci sleduje v Hradci Králové. Děkujeme, Adélo.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
3: Chtěl bych napsat báseň

nech napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Faktorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koletova Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koletově Artyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Píseň Graceland je z roku 1986. Od Paula Simona získala cenu Grammy za nahrávku roku. Vznikla během Simonovy osobní krize po rozvodu a vypráví o duchovní cestě do místa Elvise Presleyho, do jeho sídla. Zajímavé je, že tam jsou ty rytmy africké, kytarové solo. Určitě jste si mnozí všimli. Paul Simon kvůli tomu jel za místními, jel do Afriky, takže je tam ta nahraná hudba s místními mistry rytmu. A my na to v našem vysílání tak trošičku navážeme, protože právě za těmi africkými zvuky se vydáme do Safari Parku. Safari Park Dvůr Králové se chlubí novými hyenkami.

0: Kateřina Bílková, se kterou následující rozhovor natočila kolegyně Dana Voňková.
1: Narodila se tady 4 mláďata, velmi vzácné hyenky hřívnaté, tak já myslím, že jste spokojeni, protože mláďata prospívají dobře.
2: Ano, mláďata prospívají velmi dobře, samice to zvládla naprosto bez problémů, že to zkušená matka vlastně všechna 4 mláďata zvládla porodit během jedné jediné hodiny. Samice má 4 struky, takže na každého by se mělo dostat.
1: Kousek od nás jsme se dívali na tátu, odpočívá, ale jinak si myslím, že matka i otec jsou šikovní, ne?
2: Určitě jsou šikovní, jinak samozřejmě hyenka je spíše soumračné až noční zvíře, takže táta právě teďka dospává.
1: Jak jste na tom v postavení mezi zoologickými zahradami v Evropě?
2: Jsme na tom velmi dobře, protože vlastně takhle kontinuální chov nevíme o tom, že by se někde zadařilo. Ten pár si sednu harmonizuje natolik, že jsme schopni vlastně každoročně zatím odchovávat mláďata a doufáme, že to ještě nějakou chvilku vydrží.
1: Původní pár byl z Jihoafrické republiky, jestli si to dobře pamatuju.
2: Přesně tak, a to jsou právě ti naši rodiče, takže ta krev i pro tu Evropu je nesmírně cenná.
1: Kdy budou k vidění? My zatím jsme řekli, že je k vidění sameček, otec z těch 4čat. A kdy bude celá skupinka, celá rodina?
2: Mláďata jsou ještě poměrně malá, zatím pomalinku jistě opouštějí boudičku a snaží se vracet vlastně zpátky do boudy. Takže v řádu několika týdnů by mláďata měla dovádět na tom výběhu, bude na co koukat.
1: Padlo tady slovo boudička, zázemí pro ta zvířata, nejenom pro hyenky. Popište nám, jak to zákulisí vypadá.
2: Poměrně jednoduše je tam vrstva písku, ve které se můžou válet, ležet si tam, zároveň tam mají kaliště, mají rádi teplo. Pod každou tou infra je skoro až 60 stupňů. Je to taková velká rampa, asi metr dlouhá, tam se vejde celá parta hyenek, včetně mámy a mláďat, a právě ta zmíněná boudička.
0: No, 60 stupňů, tam musí být teplíčko. 4čátka, chcete je vidět, máte příležitost, tedy alespoň zprostředkovaně. Na fotografiích Heleny Hubáčkové, které najdete na našich webových stránkách, jsou ze 4 chundelatých klubíček tam 2 samečky a 2 samečkové.

0: Policejní auta projíždějí poměrně často pod našimi rozhlasovými okny, ale takový ten kordon fanouškovský, který tady většinou chodí, tak ten jsme ještě nezahlédli, ale dál sledujeme dění nejen v krajském městě. I když na toto město se teď zaměříme i historicky, protože pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města, který připravují historičky Jana Vojtíšková a taky Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu. A jak určitě víte, neděle patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech, která dnes bude mluvit o školním životě trošku jinak, protože to nebude přímo o učení.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnes ještě zůstaneme v kulturním dění prvorepublikového Hradce Králové. Také výuka všech typů hradeckých škol byla mimo jiné pravidelně zpestřována exkurzemi, návštěvami muzea, výstav, přednášek, divadelních představení nebo biografů. Pro žákyně měšťanských škol se také pravidelně pořádaly exkurze do mateřské školy nebo útulku pro batalata. A k výuce byl využíván také školní rozhlas. Na druhou stranu ale žactvo a studentstvo hradeckých škol mělo na kulturním životě obyvatel prvorepublikového Hradce Králové svůj podíl. V průběhu školního roku se ve školách připravovala hudební vystoupení, divadelní představení a akademie, besídky, které se konaly například u příležitosti oslav narozenin významných osobností, památných dů nebo výročí republiky. Zvláštní příležitostí uspořádat divadelní představení nebo besídku byla období zvykoslovného roku. Školní mládež se také účastnila sokolských šibřinek a významnou společenskou akcí, která zahrnovala různá vystoupení, hromadná cvičení a průvod účastníků městem, byl v období první republiky dětský den. Jiným typem školní akce pro hradeckou veřejnost byly ve 30. letech výstavní akce středních škol. Například odborná škola pro ženská povolání připravovala každoročně výstavu ručních prací svých studentek. Nejprve v různých prostorách ve městě a od školního roku 1932-33 pak ve vlastní budově. Výstava byla pravidelně navštěvována širokou veřejností a komentoval ji i místní tisk, který hodnotil vysokou úroveň odborného vedení této školy, jež se odrazila ve vystavených pracích. A jako zajímavost můžeme uvést, že studentky odborné školy pro ženská povolání založili ve školním roce 1927-28 školní časopis Náš svět, který vycházel jako měsíčník 15 let. V době svého založení byl jediným tištěným časopisem tohoto druhu vůbec. Studentky si sami vytvářely obsah časopisu a s redakcí pomáhali členové pedagogického sboru. Kromě studentek a učitelů si ho předpláceli i zájemci z řad veřejnosti. A příště osobnost spisovatele Ignáta Hermana.
1: Hradecké minuty.

v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

Černobílé šály už jsme viděli, desítky hradeckých fanoušků míří pod lízátka, kde to za hodinu vypukne. Mezitím parník klidně brázdí, velmi klidně brázdí Labe. A Krkonošský národní park, ten zase dává vědět, že má narozeniny. Představte si, že je mu 63 let. V životě člověka už je to požehnaný věk a Krnap si za tu dobu prošel opravdu vším možným. Možná si ještě vzpomenete na těžká 80. léta, kdy Krkonošské lesy kvůli imisím patřily k nejohroženějším na světě. Dnes je to všechno úplně jinak. Naše nejvyšší hory jsou nejzelenější za poslední 200, možná i 300 let. Navíc lákají na skvělá místa, jako třeba nové muzeum Krkonoš ve Vrchlabí. Takže milý Krnape, Krkonošský národní parku, přejeme ti k těm 63 nám jenom to nejlepší, zdravé lesy, čistý vzduch a hlavně ohleduplné lidi, kteří tě navštěvují s respektem. Pokud se další naši posluchači budou chtít přidat ke gratulantům, budou mít jedinečnou šanci i po 17. hodině, kdy otevřeme naše písničky na přání. Stačí zavolat, napsat a nechat třeba i do těch Krkonoš zahrát s milým pozdravem. Budeme se těšit. Po zprávám připomínám další hvězdné návraty, ve kterých dnes bude se scénkami, ukázkami z filmu i písničkami Iva Janžurová. Dobře se bavte.

0: Na Hradu Kost v Českém ráji budou po dokončení rekonstrukce Lobkovického paláce pokračovat další opravy. Víc v našich dalších zprávách za 6 minut.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na Trizně v Terezíně varoval předseda ústavního soudu Baxa před projevy autoritářství. Historická radnice v Hradci Králové se večer rozsvítí modrozelenou barvou. Hradečtí otroci nastoupí v posledním domácím utkání proti pražské Slávii a zítřek bude polojasný s teplotami do 19 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Dnešní pietní akt v Terezíně připomněl oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
2: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
0: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Budova staré radnice na Velkém náměstí v Hradci Králové se večer u příležitosti Světového dne neurofibromatózy rozsvítí modrozelenou barvou. Město se tím zapojí do celosvětové akce na podporu povědomí o skupině genetických poruch, které způsobují růst nádorů na nervové tkáni. Pacientům můžou zapříčinit vážné zdravotní komplikace, včetně slepoty, ztráty sluchu nebo chronických bolestí. Kromě historické radnice v Hradci Králové se večer rozsvítí i tančící dům a Petřínská rozhledna v Praze nebo Mahenovo divadlo v Brně. Na hradu Kost v Českém ráji budou po dokončení rekonstrukce Lobkovického paláce pokračovat další opravy. Modernizovat se musí pokladna a spodní nádvoří, popisuje další plány kastelán Jan Macháček.
3: Máme tam takovou směs asfaltu a dlažby a tohleto bychom chtěli odstranit a zároveň tam vytvořit trošku i odpočinkové zóny, aby jsme to co nejvíc příjemnili. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí už za hodinu k poslednímu domácímu utkání v rámci tohoto prvoligového ročníku. V Malšovické aréně vyzvou novopečeného mistra Slávii Praha. Podle hradeckého obránce Filipa Čiháka se Pražané budou chtít porvat o vítězství.
4: Myslím si, že nám není nic zadarmo, jelikož jsme takový tým, který oni vlastně úplně nemusí, jsme nepříjemní. Nejde jim to s náma úplně. Si myslím, že třeba trošku to okysličí tu sestavu, tak sám jsem zvědavý, jak to vlastně bude vypadat, ale vlastně ten styl hry bude asi pořád stejný.
0: V 17 hodin mají výkop taky zápasy Slovan Liberec Sparta a Viktoria Plzeň Jablonec. Počasí. Zítřek přinese polojasno až oblačno, ojedinělé se hlavně na horách vyskytnou slabé přehánky, ráno ojedinělé mlhy. Teploměr ukáže 16 až 19 stupňů, v Polabí až 21, na horách 9 až 13. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 mezi obcemi Královec a Bernardice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat do konce roku. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
6: Podívejte se na mě.
5: No.
6: Připadám vám otrávená?
5: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
6: Já jsem Iva.
5: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
6: Postavila jsem na kávu.
5: Ne, děkuju, já kávu nepiju.
6: Neodporujte mi, já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
5: No dobře, ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
6: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
5: Vy jste opravdu od rány.
6: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
5: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
6: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já si v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
5: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
6: Tadyhle máte, podívejte se, to, tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
5: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
6: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
5: Než přišla herecká kariéra par excellence.
6: Jaká jsem?
5: Úžasná. Tak můžem začít.
6: Zkuste to, ale rychle.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

de Jeanjou miluje lidi. Madame de Jeanjou celá se lidem dá. Madame de Jeanjou žijící legenda zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy.

0: Tohle byl písňový hold Ivě Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Tak chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acylpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčku je dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No, ještě
4: Před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. Dneska chceš klukovi plíst kulich a přistej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Tak ty si do práce poneseš pleteň.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takový ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářema a hrát tlustýho pána od naproti, pan jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: To prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Pokoktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Hradec Králové.

vstávat, hvězdy jsou jízdní řád. Pane, vy jste vdova, a lidi...

0: jízdní řád. Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
2: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrál je Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárlí a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský maskér a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
3: No co já taky. Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
0: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
3: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že appendix zmizí jako brzlík.
4: Ne, paní doktore, brzlík.
3: V dětství. To je zajímavé, že?
0: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítaly jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
5: Pro pána Chále, kam zhodá?
6: Spadlo, zase někam spadlo.
5: Slyšíš, pod kanapé.
6: Cože?
5: Pod kanapé, pojďte.
6: No to, prosím tě, tak dělej něco.
7: Drahoušku, představ si. Všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
8: To jsem to ráda. To je milé překvapení. Milé překvapení.
7: To je to?
8: Tohle?
7: Kdo to je?
8: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
7: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
9: Ahoj.
7: Co tu děláš?
9: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohle to?
7: A čemu? Čemu se chechtáš?
9: Ty se taky skutíš a směš, jen co si obléknu sako do voličáci.
7: A ty se nesměješ.
8: Já už jsem se nasmála. Až.
9: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Ládíkovi vyprávět.
8: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
9: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. No. Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Viktor?
8: No. Popukám.
9: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Ládíku, proč jsem přižný pohled?
7: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
9: No tak vidíš, tak sedneme si.
7: No tak pojď.
9: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Ládík taky zasměje, co?
8: To bude, myslím, nejlepší.
9: No jo, mě se stala Ládíku taková podivná příhoda.
7: Já.
9: Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
7: Ano, samozřejmě, znáš mě, jen tak povídej.
9: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na polovce.
7: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
9: Ne, rozumě, sedíme takhle na polovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
7: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
8: Láďo, ty máš fantazii.
9: Ale jo.
7: No, jo.
9: Já myslím, že to odhad správně, ne?
8: Jo.
9: Odhad to správně. No my tak sedíme na polovce a líbáme se.
7: Jo.
9: A v tom najednou přecí nechrastění klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
7: Instalatér?
8: Co by tam dělal ten instalatér?
9: Manžel.
7: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
9: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
8: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
9: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod kanapé.
7: Pod kanapé?
8: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
9: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
7: Jo, tak, takhle to teda
8: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
7: Teď už tomu rozumím. No
9: prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
7: Hrozná situace,
8: no,
7: viď?
8: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
9: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
7: Počkej, nebyl to ten...
9: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
7: No těžko, ale dovedu, povídej,
9: no tak,
7: to je napíjeno.
9: Měl jsem strach samozřejmě, tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot a já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no co jsem taky měl dělat, já jsem se smál.
8: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky směj, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
9: No tak.
7: Já jsi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
9: Jak velice jednoduše. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v té

0: situace dostal.
1: Jak myslíš?
0: No.
2: Tady z...
1: Z jaký situace?
0: No, když vstoupil ten manžel.
1: To byla...
0: Kdy? Ten, kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
1: S kým?
0: No s tím předevčerejším.
1: A s tedy...
0: Počkej, no co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
2: Láďo, taková choulostivá situace, a ty v tom hledáš logiku.
0: Ale počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko a naše by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
1: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
0: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys mě napsat a poslat do televize,
1: ale
0: do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
1: A prosím tě.
0: No?
1: Z čeho jako?
2: Láďo.
0: No co?
2: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat? Jedu, tebe se to netýká.
1: No, to je fakt. Na čo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo? Proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo?
0: Dítě, to legrace, neblázím. Stačí trocha fantazie. Hele, co kdyby jsme vycházeli z toho, že se nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
1: Že už tam někdo byl, se to za bytovinu?
0: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
1: A prosím tě, to je nemožné.
0: Proč by to bylo nemožné?
2: Tomu by někdo nevěřil.
0: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
1: A co, jako?
0: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystupoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
1: Ne. Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
0: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
2: Kdo by tomu uvěřil?
0: No, někdo.
1: Já.
0: Možná, že ty?
2: Já.
0: No, a on taky možná.
1: Já prozrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
0: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
3: Uctivá pokladnost, svá paní.
0: Pojď, dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

说。

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici. A já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám hrát, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, mají jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale... Tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: Ale já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda, pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už a já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak... Vyplnulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře...
7: Ano.
8: ...fotografii.
7: Ano.
8: No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu, jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí.
8: No.
7: A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, a ta očka, a ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alain Delon,
8: no.
7: Že? Je to nic, jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím, nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte? Kam jste ho schovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně, proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Akt. Akt.
8: Akt?
7: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
8: Jo.
7: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek. Jaký ukrýváte vy, madam?
8: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu?
7: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
8: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
7: ano?
8: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že?
8: Jo.
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli? To ano? Mám být já?
7: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No, jak myslíte? Takže, madam, co si račte přát?
8: No, chci svatební fotografii a basta. Na co ještě čekáte?
7: No, na ženicha. Bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře. Chcete chlapa? Dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete?
7: No.
8: V tom případě vás musím upozornit, že na těchto těch rukou Ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, bíčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitově? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec, Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
7: Na hřbitově leží?
8: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
7: Paní, já mám slabé nervy.
8: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
7: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
8: No, a těmu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každý kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
7: Ty taky? Ale paní, prosím vás, dítěk mrtvejky jako hub po dešti.
8: Nebo ten... Hele...
7: Ano?
8: Vy ale máte pěkný krček.
7: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
8: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
7: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
8: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Psi byli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
7: Mějte smilování, paní.
8: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
7: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
8: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
7: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
8: Jo, a hezky mě obejmout.
7: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
8: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
7: Ne, já to nechci vědět.
8: No,
7: já to nechci vědět.
8: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
7: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
8: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
7: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
8: Jo.
7: Já vás radši obejmu.
8: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
7: Ano.
8: Je to naše svatební fotografie.
7: Ano.
8: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
7: Ano, ale co pak to děti? Dyť já se třesu jako ratlík.
8: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
7: Ano?
8: Můj první se položil už u těch tří Arabů.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
9: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že jsem tenkrát jsem se strašně styděla si to říct.
10: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
9: No.
10: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
9: Dneska už je asi na to pozdě.
10: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
2: Ano. No, no, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
2: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film, a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě, a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. V celé republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
5: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
6: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
5: Sekačku.
6: Sekačku, ano.
5: No, to asi těžko. Ačkoliv, ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
6: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
5: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
6: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
5: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
6: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
5: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
6: Nekuřáka a abstinenta?
5: Ano, myslím, že takového něco říkala.
6: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
5: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
6: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
5: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
6: Jo, takhle proto. Ano. Oho, no,
5: a tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
6: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
5: Ne, to je velmi pohledná žena.
6: Já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
5: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
6: Jo, myslíte?
5: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
6: Ano, já to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
5: Prosím?
6: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
5: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
6: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka.
5: Prosím? Co? No je to je omyl. Co jste říkal?
6: Že je nějaká sešlá.
5: Sešlá?
6: Ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
5: Odřený zadek?
6: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
5: boule?
6: Nevím.
5: No tak to je normální, ne?
6: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
5: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
6: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
5: Váš soused?
6: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
5: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
6: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
5: Prosím
6: no,
5: vás.
6: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
5: Tak to se stane.
6: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
5: no,
6: víte?
5: To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
6: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
5: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
6: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
5: No.
6: Tak zatím naschledanou.
5: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
6: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Je 17 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Kostelci nad Orlicí musí řidiči počítat s několika objížďkami. Expozice na přehradě Les Království na Trutnovsku zahájí sezónu 6. června. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Brandenburgu 6. na pětistovce. A zítřek bude polojasný s teplotami do 19 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Hned na několika místech v Kostelci nad Orlicí budou příští týden pokračovat opravy komunikací. Dělníci budou asfaltovat silnice v Krupkově ulici a na Jiráskově náměstí. Předcházel tomu zásah kvůli havarijnímu stavu vodovodu a kanalizace.
5: Kvůli stavebním pracím musí řidiči počítat s dopravním omezením a uzavírkami. Objízdné trasy vedou po okolních ulicích. V případě Jiráskova náměstí také přes ulici Na Lávkách a pěší zónu. Do Krupkovy ulice se řidiči nedostanou z Husovy ulice. Příjezd je možný přes ulici Žofínskou. Podle radnice by měla omezení skončit do 24. května. Z Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmán, Český rozhlas.
3: Prohlídková sezóna expozice na přehradě Les Království na Trutnovsku začne 6. června. Protože počet návštěvníků v expozici je omezený na 20 lidí, doporučuje státní podnik Povodí Labe rezervovat si návštěvu předem na webu. Od roku 2010 je přehrada národní kulturní památkou. Plán ministerstva školství na rozšíření kapacit vysokých škol se hlavně v regionech zatím nedaří plnit. Některé univerzity nesplnily požadovaný růst počtu studentů a přišly proto o část mimořádného financování. Týká se to například škol v Ústí nad Labem, Liberci nebo Plzni. Univerzity upozorňují, že počty studentů ovlivňuje mimo jiné zájem maturantů o vysokoškolské studium i výsledky přijímacích zkoušek. Sport. Kajakář Josef Dostál dojel 6. na 500-metrové trati na světovém poháru v Brandenburgu. O finálové jízdě řekl.
6: Byla určitě poznamenaná tou rýmou, kterou mám. On to asi slyšet, že to hluchu huhňám. Předvádět výkony v tak našlapaný konkurenci je těžký, protože je to velmi vyrovnaný. Na tu medaili mi chyběly 0,3 vteřiny, což si to doufám říct, že bez té rýmy bych jako hravě zvládnul. A 6. místo je špatný vůči olympijské kvalifikaci do Los Angeles.
3: Bratři Martin a Petr Fuchsovi skončili 7. na double canoe na stejné distanci. Taky 7. byli Jakub Špicar a Daniel Havel na double kajaku v závodě na 500 metrů.
7: Počasí.
3: Zítřek přinese polojasno až oblačno, ojediněle se hlavně na horách vyskytnou slabé přehánky, ráno ojediněle mlhy. Teploměr ukáže 16 až 19 stupňů, v Polabí až 21, na horách 9 až 13 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích stále uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 17. hodině jsou tady druhé písničky od srdce. Ať už chcete potěšit, podpořit kohokoliv, teď je ta správná chvíle. I východní Čechy, Královéhradecký kraj za sebou má nejednu zajímavou víkendovou událost. Někdo běhal pro dobrou věc, zámky jste někteří navštívili, lesy jsme mohli projít s lesníkem, prohlédnout si záchranářskou techniku nebo se podívat na odvážlivce, kteří skákali z mostu do řeky. No i řada organizátorů si možná zaslouží poděkování, třeba využijete. Je tady čas na vaše vzkazy. Udělejte si pohodlí a jdeme se těšit.
8: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

0: Písničky U srdce začínají. Na úvod připomínáme kontakty k nám do studia studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa. Když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, tak kromě veškerých příspěvků tam na titulní straně najdete i písničkový formulář, který se nám zobrazuje následně po vyplnění v naší poště. A do třetice z těch písemných variant můžete poslat, pokud nejste na internetu, i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy je nutné nejdříve napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, potom udělat jednu mezeru a za to bez háčku a čárek připojit to, co chcete, aby ve vysílání zaznělo.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: A už je s námi ve spojení pan Petr, kterého zdravím. Krásné odpoledne, pane Petře.
2: Dobré odpoledne, tady Petr. Já jsem tentokrát vybral písničku Jeanová láska, podání toho
0: Radka Tomáška
2: a Heleny Maršálkový. Nechávám ji zahrát jednak všem příznivcům těchto písniček a hlavně všem oslavencům.
0: Mm-hmm. Jaký jste měl víkend, pane Petře? Byl jste někde? Těch akcí bylo opravdu nespočet, tak byla příležitost, nebo za toho deštivého a za pošmourného počasí jste raději zvolil to teplo domova?
2: No, já jsem radši zvolil to teplo domova, hlavně, že je hokej, tak poslouchám hokej.
0: Chápu. Budeme sledovat i ty sportovní výsledky, nejen ty hokejové, ale i fotbalové, to, co se děje v krajském městě. Mějte se krásně, je tady ta Jeanová láska. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.

Jean Váleská ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové doznívá. Zdravíme vás všude, kde posloucháte vysílání z Hradce Králové. Všem, kteří nejsou lhostejní, bude patřit následující písnička. Pro krásný odpolední čas posílá pan Pavel. No a bude tady písnička i pro kámošku Lenku do Hradce pro zlepšení nálady, pro potěšení. Zdraví vás Fanda.

A budeme vzpomínat a ohlížet se za krásným koncertem Štefana Margity v O2 aréně, který nabídl bohatou přehlídku hostů, především z řad žen. Byli jste se někteří podívat, byli a my to víme, protože dáváte vědět. Paní Lenka, Alena i Zdeněk napsali s prosbou, ať zahrajeme nějaký duet Hany Zagorové a Štefana Margity. No Štefan Margita, který se stále nachází ve výborné hlasové kondici, doplnili skvělými výkony například Jitka Čvančarová, Monika Absolonová nebo Kateřina Kněžíková a byla tam i Hana Zagorová v podobě hologramu. Narozeninový večer umělce, který dokázal ve svém repertoáru spojit svět opery s popem, se v naší největší koncertní hale nesl v duchu duetu s pěveckými partnerkami. Fakticky si sice Štefan Margita ten sedmý křížek připíše až v srpnu, ale už teď mu písňově poblahopřáli osobnosti z nejrůznějších částí hudebního a někdy i nehudebního spektra. Takže paní Lenka psala jako první, napsala si o duet Adie, který zněl při koncertu v podání Jitky Čvančarové a ona ho popsala jako velmi silný. Tak teď pro všechny ten originál, ať si někteří můžete i na koncert zavzpomínat. Zpívá Štefan Margita a Hana Zagorová.

0: 17 hodin 22 minut, pan Miloslav je také s písničkami a asi budeme gratulovat, nebo někoho pozdravíme, pane Miloslave, vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, písničkou chceme popřát Jaromíru Zíklovi do Pořebačky, který o víkendu slavil 71. narozeniny. Hlavně hodně zdraví, rodinné pohody, štěstí v životě, radosti vnoučat a ti chutná pivečko a užívej si starobního důchodu. To přejí kamarádi z Hospůdky a rodáci z Pořebačky.
0: No asi se bude ve velkém slavit, vidíte, v té Pohřebačce. Dlouhou noc jim předpovídáte?
1: No asi jo, no.
0: Asi jo? No tak věříme, že to parádně i s tím vaším přáním oslaví, pane Miloslave. Posíláme vám vybranou písničku. Krásný podvečer.
1: Děkuji, naschledanou.

0: 6 minut, zdá se, že v Hradci Králové se vyčasilo, sluníčko nám tady vychází. Mám pocit, po několika dnech ty paprsky jsou velmi milé, i když pravdou je, že i v těch deštivějších dnech, že sem tam to sluníčko na nás vykukovalo. Nevím, jak ve dvoře Králové nad Labem, tam to sleduje pan Luboš, kterého teď zdravím. Dobré odpoledne.
1: Já zdravím Pavlu Kindernajovou, vaše kolegy do rádia, pana Marka do České Skalice. Brzo zavolám během týdne, jak si uděláme sraz. A posluchače.
0: Máte tam příjemně ve dvoře taky vysvětlo sluníčko, nebo spíše je tam zatažená
1: obloha? Teď se tam začíná dělat hezky, ale víte, co mě štve? Já jsem nemohl jít k vám do budovy, já jsem tam byl se psem a ono začalo pršet včera.
0: Chápu, tak je to náročnější s tím pejskem.
1: Že se nedá schovat, že tam není nějaká markýza u chodu, tak jsem nechtěl jít do budovy, aby mě pes moknul. My jsme čekali pod stromem naproti budově, ale víte, co je for? Já jsem stál pod tím stromem naproti tomu vysílacímu studiu, odkud teďka vysíláte.
0: Ano.
1: A koukal jsem se přes internet webkamerou do studia.
0: Tak jste měl všechno pod kontrolou, takže jste věděl, co se tady odehrává v budově. No jsme rádi, že jste přijel, pane Luboši.
1: Jak měl Jakub Šmíd batoh na okně, tak on jsem koukal na kameru, on stál zrovna u okna, něco si bral z batohu, tak jsem na něj zamával, nevím, jestli mě viděl, tak jsem ho zdravil od toho stromu, kde jsem stál se psem, možná mě viděl, protože já jsem se zrovna koukal, takže jsem viděl, že kouká z okna, nevěděl jsem.
0: A zamával, my rádi máváme, když nás někdo přijde pozdravit, tak poděkovat, my děkujeme také tím máváním.
1: Nevím,
0: pane Luboši, teď máváme vám do Dvora Králové nad Labem a s tou písničkou pro všechny. Které máte rád a ať vás potěší a zpříjemní ten večer. Naschledanou.

Už opět nahlížíme mezi vaše písemné pozdravy studio.hradec@rozhlas.cz. Dobrý den do studia všem posluchačům, prosím o písničku k narozeninám pro moji kamarádku Veroniku Blažíčkovou. Milá Veroniko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: 17 hodin 36 minut a teď volá někdo, kdo přišel o hlasivky, mám takový pocit. Pane Jirko, krásné odpoledne. Vy jste fanděl, přiznejte se, hodně, ano, hodně, hodně jste fanděl.
1: Hodně fanděl jsem. Zdraví vás taky, paní Pavlínko. No prostě mistrovství světa a hokej zase.
0: Slzy jste utíral.
1: Pavlínko, abych sám za sebe řekl, když jsem koukal a fandím Česku, Slovinsko si zatím šlo prostě včera 100% víc a ty dva body mají prostě zaslouženě.
0: Mají to
1: zaslouženě. A říkám to jako fanda České republiky.

0: prostě se to podcenilo, ale víte co, ono je to někdy dobrý dostat takhle nějakou facku, jak se říká, když je to pro začátek, a než se pak jede o vyřazovací turnaje a do toho se pořádně zpamatovat. A věřím tomu, že pan Rulík jim k tomu určitě včera řekl, jako tenkrát s tou Kanadou, takže věřím tomu, že už zítra proti Švédsku nastoupí úplně jiný tým.
1: No ale co budete dělat s těmi hlasivkami, jak budete fandět teďka?
0: No, no si myslím, že ještě dokud je trošku mám, si myslím, že zítra oproti Švédsku, tak v úterý už nebudou vůbec.
1: No tak uvidíme. No ale ať vám to vydrží, ta krásná nálada fanouškovská,
0: určitě.
1: Ať pozbíráme také nějaké ty body, tak fanouškům písnička nebo do Suchovršic.
0: Určitě fanouškům, všem Liničkám, vám do Hradeckého rozhlasu. Letos se omlouvám, že jsem se nemohl zúčastnit neotevřených dveří.
1: Příští rok to dopadne.
0: Na narozeninách, přesně tak, takže se uvidíme příští rok.
1: Budeme se těšit a ať dobrá nálada vydrží. Opatrujte se. Hezký den. Naschledanou.
0: Mám také naschledanou.

Dáme si perfektní den od Karla Gotta. Písničku pošleme na přání paní Fiedlerové. Bude to pro všechny. Bude to do Žirče. Z Žirče paní Fiedlerová volala, ale nechtěla do vysílání. Říkala pěknou písničku pro všechny, kteří poslouchají písničky od srdce, takže jsme vybrali perfektní den. A také volala paní Davidová s prosbou, abychom zahráli do rehabilitačního ústavu v Žacléři. Také nechtěla do vysílání, ale věříme, že ta písnička zpříjemní den podvečer vám všem, kteří jste s námi.

0: Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Rtyni.
1: Vyhráváme si a někdo z vás teď má šanci získat další vstupenky na 60. jubilejní 60. ročník festivalu Koletova Rtyně, který se bude konat 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Rtyni v Podkrkonoší. Pokud chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže, policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Faktorial Orchestra a další, tak teďka je ideální chvíle vytočit naše telefonní číslo do Českého rozhlasu Hradec Králové, protože je tady šance jedinečná vyhrát tyto vstupenky. Tak kdo z vás bude jako první? Čekáme na prvního volajícího.

0: Český rozhlas Hradec Králové, Koller Tovar Tyně. Soutěž o vstupenky, jste to vy, kdo se k nám dovolal? Dobrý den.
1: Ten.
0: Jste to vy. Křestní jméno poprosím.
1: Honza.
0: Honzo, pane Honzo, máte tady fanfáry pro vás. Zdá se, že v tento čas všichni odpočívají, takže byla šance podstatně větší. Už jste měl šanci vidět něco takového na vlastní oči a zažít, když hraje tolik orchestrů na jednu a po sobě?
1: No tak něco jsem viděl, ale takovýhle množství asi ne.
0: No bude to velké, je to parádní akce, která má letitou historii, takže gratulujeme ještě jednou k výhře a ten víkend, ať dál pokračuje v nějakém milém tempu. Co aktuálně děláte? Jste někde na cestě nebo doma?
1: Teďka momentálně jsem dorazil k Švagrovi.
0: K Švagrové, na návštěvu. Máte návštěvní dny. Tak si užijte návštěvu, možná bude švagrová tou šťastnou, kterou vezmete na Koletortovu Tyni, nebo to bude někdo jiný?
1: No, buď to s dcerou, anebo možná tady švagrová s tej švagrákou.
0: Tak uvidíte. Budete losovat možná, to vypadá, že těch zájemců bude víc, ale budeme hrát do 22. května, tak možná i švagrové se zadaří. Pane Honzo, ještě nezavěšujte, vzmu si na vás údaje a ať se dál daří. Krásné dny a krásný podvečer. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
1: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
1: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
1: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
1: a Jakubem Šmitem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Ano, teď ještě ty srdeční záležitosti a musím se přiznat, že jsme měli zaseklou SMS-kovou schránku a teď se nám to tady rozbalilo. Všechno najednou. Takže se omlouvám, ale na ty písničky, které jste si přáli, se nedostane, protože ten systém prostě nefungoval tak, jak by měl. Takže jsem brala z té mailové pošty prosby o zahrání písniček, ale zdravíme pana Gabriela, paní Tereza, někteří se i omlouváte, píšete, že vás mrzí, že jste nedorazili na včerejší den otevřených dveří, ale já věřím, že není všem dnům konec a že těch příležitostí se vidět, potkat a podívat se do studií, odkud pro vás vysíláme a kde se tady vše připravuje, tak ty ještě budou. A taky můžete kliknout na naše webové stránky nebo na sociální sítě, kde máme spoustu fotografií, videí, takže částečně jako byste tady byli také na tom dni otevřených dveří. Paní Dana také všechny zdraví, radost posílá skrze nás a paní Mirka, ta si napsala o Karla Gotta, ale Karel Gott už v této hodině také zpíval, takže snad paní Mirku potěšil. No a písnička bude pro pana Jardu z Radče u Úpice, který má dnes narozeniny, toho také zdravíme. Jen to nejlepší zdraví, štěstí, pohodu, ať se ti splní všechno, co si přeješ a děkuji za všechno. S pozdravem, Rolnička. Právě

Za 3 minuty bude 18 hodin z písniček od srdce. Je to pro dnešek vše. Zavolat a napsat si budete moci zase zítra po 12. hodině. Blíží se nám další zprávy a po 18. hodině už nabídneme další neobyčejný příběh obyčejných lidí. Tentokrát Václava Musila a bude to o vášni jménem hodiny. Příběh nám nabídne Michal Klokočník, tak si to určitě nenechte ujít a buďte dál s námi. Hezké odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Terénní pečovatelskou službu využívá v našem kraji už skoro 8 tisíc seniorů. Lebka svaté Zdislavy by se měla v nejbližších dnech vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Hradečtí fotbalisti hostí pražskou Slávii a zítřek bude polojasný s teplotami do 19 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. V Královéhradeckém kraji dlouhodobě roste zájem o terénní péči o seniory. Poptávka se meziročně zvýšila zhruba o 10% a ve srovnání s rokem 2018 narostla už o 1/3. Aktuálně pomoc s dopravou k lékaři nebo na úřady, s nákupy, hygienou nebo přípravou jídla využívá 7700 klientů, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
3: Pečovatelská služba probíhá v předem domluvených časech a jednotlivé návštěvy jsou zpravidla krátké, zaměřené na konkrétní potřebné úkony v domácnosti. Služby často do domácností seniorů dochází i několikrát za den. Pokud člověk potřebuje větší podporu, může využít osobní asistenci, která je pak poskytována po delší část dne v řádech i několika hodin.
1: Krajští zastupitelé navýšili rozpočet pro plánovanou stavbu urgentního příjmu oblastní nemocnice Trutnov na 426 milionů korun. V roce 2023 byl odhad nákladů 338 milionů. Důvodem zdražení je například doplnění projektu o serverovnu nebo zvýšení cen stavebních prací a materiálů. Stavba je v plánu v příštích 2 letech, aby byl nový pavilon hotov do roku 2029. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikví ukradl.
4: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
5: Sestra dominikánka Roberta neskrývala dnes radost z práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po 2 dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta lebka mohla brzy vrátit do Jablonného.
6: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jaký budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
5: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalová šance liga má dnes na programu 3 zápasy. Po prvním poločase vede Hradec Králové nad Slávií 1-0, Plzeň nad Jabloncem 4-0 a Liberec se Spartou hraje zatím bez branek.
2: Počasí.
1: Zítřek přinese polojasno až oblačno, ojedinělé se hlavně na horách vyskytnou slabé přehánky, ráno ojedinělé mlhy. Teploměr ukáže 16 až 19 stupňů, v Polabí až 21, na horách 9 až 13. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku počítejte s krátkým zdržením na trase mezi Rudníkem a Javorníkem. Kvůli výstavbě opěrné zdi je tam doprava řízena kyvadlově, a to až do poloviny září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je neděle, zdravíme vás všude, kde posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a s ohledem na tento den vám nabídneme i nedělní vlnu z Hradce Králové. Jak jste při neděli v tento čas zvyklí, nebude chybět neobyčejný příběh, který se tentokrát zaměří na Václava Musila, který má vášeň, neobvyklou vášeň jménem hodiny. Počkejte si na podrobnosti, začínáme za 7 minut.

0: 12 minut po 18. hodině můžeme teď krásně navázat na skladbu Karla Gotta, protože Michal Klokočník bude také poslem zpráv, které stojí za pozornost. Michal Klokočník nás zavede do kouzelného světa, ve kterém to krásně rytmicky tiká, kuká, hraje a také odbíjí. Václav Musil, přestože vystudoval elektrotechniku, propadl kráse starých mechanických strojků a stal se nejen zručným hodinářem, ale také zapáleným sběratelem. Tady je jeho neobyčejný příběh.
1: Za mých mladých let jsem byl hrozně zvědavý na všechny mechanické hračky a mechanické věci, které už od malička jsem vždycky se snažil rozebrat a podívat se, jak to vypadá, podívat se tomu na kloub. A to mě zůstalo. Hodiny jsou víceméně taky velice mechanicky zajímavé, protože člověk obdivuje staré hodináře, kteří dokázali před 200 lety třeba ty hodiny dát dohromady, vyrobit to a oni chodí do dneška. A tak jsem pomalinku přišel na hodiny a protože jsem v tom našel zalíbení, je to teda můj celoživotní koníček. Takže když náhodou někdo potřebuje, mě se zastavili hodiny, tak to přinese, já to vyčistím, zprovozním, seřídím.
2: Dá se říct, že to byla zvídavost, která Václava Musila, původním povoláním elektrotechnika, přivedla k mechanickým strojům a strojkům všeho druhu. Dnes je z něj tedy nejen vášnivý sběratel, ale také zručný hodinář, který s precizností sobě vlastní rád vdechuje nový život nejen malým strojkům ve stolních a nástěnných hodinách, ale ve svých 84 letech se nebojí vylézt ani na věžní hodiny v Žacléři, a to proto, aby je seřídil, když je potřeba.
1: Díky bohu jsem dosud přes svůj věk jsem schopný se zabývat těmi malými hodinkami, protože se mě neklepou ruce, docela na to dobře vidím, takže i ty malé hodinky dám dokupy. A ty věžní hodiny, ty léta tady v Žacléři na kostele nešly. A tak jsme s kamarádem se na to podívali a rozchodili je, ale dali jsme si do těla, protože ty hodiny potřebují natahovat každý den. Oni mají totiž malý zvyk těch závaží a kdyby to bylo delší dobu, tak se musí znova a znova nařizovat potom ty ručičky, což je obtížné, protože musí to dělat dva lidi, jeden dole s mobilem, jeden nahoře s mobilem, aby se to dalo prostě nařídit. Takže se teďka snažíme, je nás pět, kteří každý ten den se střídáme a natahujeme hodiny pravidelně.
3: Co je na tom vlastně nejsložitějšího? Pochopit ten mechanismus, ten princip, rozebrat ten stroj, promazat ten stroj?
1: Ty staré stroje, pokud to nebyly orloje, tak jsou poměrně jednoduché. Víceméně kopírují ty malé hodinky, jenom ve větším. Takže takové hodiny věžní, jako jsou třeba tady v Žacléři, jsou poměrně jednoduché. Nebijou. A to proto, že je tam jediný zvon. Původně tam bylo těch zvonů víc a používalo se těch zvonů jako výstup z těch hodin, to znamená byly čtvrt, tři čtvrtě a celé hodiny. Když to teď, kdybychom to uvedli do chodu, tak zaprvé si myslím, že by to bylo jenom tu celou hodinu. A za druhé si myslím, že ten zvon je natolik silný, ten zvuk, že bych se bál, že by lidé v okolí toho kostela si stěžovali, že je to budí v noci. Tak jsme zatím jenom nechali chod, ale ne pití.
3: Já vám musím složit poklonu, protože v 84 vylézt na běžní hodiny, opravovat je a pak se ještě věnovat té precizní hodinářské práci u vás doma, která vyžaduje skutečně klidnou ruku, vyžaduje dobré oko, tak abyste se trefil kolikrát do těch ozubených koleček, to není vůbec jednoduché.
1: Mám to štěstí, že na to ještě pořádně vidím a mám dost citlivé prsty, abych nemusel to vzdát.
3: Tady kolem nás, ve vašem obývacím pokoji, v domě, v Žacléři, je spousta nádherných hodin. Znamená to, že když jste ty hodiny začal opravovat, tak jste je začal zároveň i sbírat, že to je vaše sběratelská vášeň?
1: No, moje sbírka hodin není nijak velká, ale přesto pár zajímavých hodin i z dědictví se mě tady naskytlo. Takže jsou tady hodiny třeba 200 let staré nebo jinak zvláštní, jiným způsobem zajímavé. Snažím se je udržovat v chodu, což se někdy nepodaří, protože přece jenom ten věk je na nich znát.
3: A možná nejsou náhradní díly?
1: No, náhradní díly, ono, víte, lidi si myslí, že u hodin se dají použít náhradní díly. Ono to tak moc není, protože každá z těch firm, která vyráběla hodiny, tak měla svou technologii, takže vemete-li hodiny třeba 100 let staré, různých značek, tak to v životě nedáte dohromady. A musíte si stejně ty díly, které tam chybí, vyrobit sám, anebo nějak opravit ty staré původní.
3: Pojďme se spolu podívat k některým hodinám tady, které jsou kolem nás, že byste mi některé představil.
1: Jsou to sloupkové hodiny s alabastrovými sloupky. Asi jsou nejcennější z té sbírky, kterou mám.
3: Ale... Je to takový empírový styl, jsou
1: ano,
3: tam ty sloupky.
1: Ano, je to empírový styl. Takže když se podívám do nějakého katalogu třeba, tak tyhle hodiny jsou poměrně dobře dost ceněny tedy. Tam mám takzvané štokůr, to jsou hodiny, které jsou jako skříňové, pocházejí možná někdy z první poloviny minulého století, to jsou také hodiny, které mají bití docela silné, já to předvedu za chvilku.
3: Našim posluchačům hodiny přiblížím, jsou více než možná 2 metry vysoké, jsou stojací, podlahové, nádherné a teď nám odbíjí. Nádherný plný zvuk.
1: Ty hodiny jsme zdědili po svých předcích z manželštiny strany. Takže já neznám jejich historii přesně, ale vím, že pochází z ty první poloviny minulého století.
3: V hodinách jsou 2 masivní závaží.
1: To jsou závaží, jedno je na bití a jedno je na chod těch hodin.
3: Já jsem říkal, že kolem nás jsou, troufám si říct, 10 různých hodin. Jak dlouho Václavu Musilovi trvá, než ty hodiny obejde, aby je všechny natáhnul?
1: Musím se přiznat, že všechny hodiny nejsou zrovna denně natahovací, některé jsou týdenní a některé jsou elektrické. Takže tady v tom bytě mám pověšeno různě, už není kam dát ani obraz. Mám tady 55 hodin v tom bytě různých velikostí a různých typů.
3: Vy jste mi říkal, že to je váš celoživotní koníček. Nikdy jste netoužil potom jít vystudovat hodinářství a mít na to nějaký glejt?
1: To jsem na to nikdy nemyslel, protože když jsem skončil školu potom, tak jsem byl zaměstnán v Trutnově v elektrotechnické fabrice a to mě zaujalo natolik, že jsem ty hodiny měl čistě jako koníčka a nemínil jsem se s tím zabývat celoživotně jako profesí.
3: Co pro vás znamená vůbec čas?
1: No, domníval jsem se, že když budu opravovat hodiny, že ten čas pro mě nebude tak utíkat. Ale ono to není pravda. Prostě utíká mě možná rychleji než nikomu jinému, když s těmi hodinama pracuju.
3: Kromě toho, že se věnujete hodinám, tak vy jste také vynikající varhaník, protože hrajete v místním kostele na varhany. Má to nějakou spojitost, nebo dá se najít nějaká spojitost právě s těmi varhanami, s tímto krásným nástrojem a s hodinami?
1: Já jsem toužil hrát na varhany už od svého mládí. Ovšem je pravda, že jsem zbabělý, ale netroufám si v minulém režimu ty varhany používat, protože jsem měl docela dobré místo v ZPA a tenkrát ten příšerný režim jaksi neumožňoval tuhle tu profesi, to bych asi tam skončil. Takže jsem se k tomu dostal až po skončení a teď 20 let už hraju na ty varhany tady a dostal jsem se k tomu tím, že moje známá vdávala dceru a tenkrát zemřela minulá paní varhanice a nebyl, kdo by hrál v kostele na ty varhany u jejich svatby. A tak ta moje známá mě řekla, ať se naučím nějaké, protože věděla, že chodím do hudební školy, tak jsem se naučil pár svatebních pochodů. Svatba proběhla výborně, no ale už mě to těch 20 let zůstalo, takže teď výročí 20 let hraju.
3: Takže chodíte každou neděli do kostela hrát?
1: Snažím se, když mám dovolenou, tak mě zastupuje kamarád, ale jinak pravidelně chodím každou neděli na mši, hrát tam, ale nebo i když je něco třeba pohřeb. Bohužel těch svadeb je v kostele už teďka hrozně málo.
3: Když jsme u těch hudebních nástrojů, tak vy jste mi říkal, že jste zažil jeden výjimečný počin a to bylo, když jste stěhovali nějaký výjimečný klavír někde z Prahy sem do Žacléře. Jak to bylo?
1: Je to taková vzpomínka, když jsem pracoval na městském úřadě, tak to bylo zrovna v době, když se tady přemístěvala základní umělecká škola z jedné budovy do druhé. A tenkrát jeden z učitelů na základní umělecké škole měl dlouhé prsty a známosti v Praze a dokázal, že do Žasléře přišlo jeden velký klavír Petrov, tam byly vyrobeny tři kusy tohoto typu a tenkrát bylo ve studiu hudba z Respiria. A ten klavír je tady do dneška. Tenkrát stál poměrně málo, nějakou desítky tisíc korun. Teď by byl za 30 milionů, protože je ve výborném stavu a je to skoro historický kus, ale všichni, kteří tady hrají, to znamená jako známí umělci, chválí, jak ten klavír je dobrý a v jakém je dobrém stavu.
3: Pojďme se ještě spolu podívat k nějakým hodinám, které máme tady u vás v obývacím pokoji, že bychom je představili. Cestou potkáváme vaši paní, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Co tomu říkáte, že váš pán se celý život věnuje takovému krásnému koníčku? Teď nám tady do toho kukají kukačky.
4: No, jsem s ním spokojená, aspoň pořád nespí.
1: Tak tady ty kukačky, to jsou právě kukačky, které byly vyrobeny někde v Ostravě. To je kopie hodin, kuchaček, které se vyráběly v německém Schwarzwaldu. A ty právě mají jako jednu křepelku a jednu kukačku. Takže ve čtvrt, o půl, ve tři čtvrtě předvádějí tu křepelku a o celé hodině potom tu kukačku. Já to takhle předvedu. Tak to byla ta křepelka. A teďka o celé hodině křepelka mezi a potom kukačka.
3: Úžasné, musím říct, že jsem nic takového ještě neviděl.
1: Ty mají tři závaží, pochopitelně na každou tu činnost jedno závaží.
3: Jsou nádherně vyřezávané. Ono nutno říct, že vlastně to není jenom o tom samotném stroji, ale i o tom, jak vlastně vypadá ta samotná skříň.
1: Ano, dávali si záležet na tom, aby tomu dali design. To je docela pěkný. Protože existovala spousta kukaček vyráběných kdysi v Sovětském svazu. Tam byly velmi kvalitní strojky, ale bohužel ty skříňky byly bakelitové, což teda trochu snižovalo kvalitu nebo úroveň těch hodin.
3: Zrovna slyšíme, jak nám odbíjejí za zády další nádherné hodiny. Ve stylu londýnského Big Benu.

0: Nádherně zdobená skříň, co to je za hodiny?
1: To jsou hodiny francouzského původu. To tady má jeden můj kamarád. Mám je tady už několik let a ten kamarád má asi taky dost hodin doma a nemá je kam dát, tak je máme u nás tady na chodbě.
0: Jsou nádherné, také mají čtvrťové bití?
1: Ano, mají čtvrťové bití, to jsou pérové hodiny, tam má pružinu. A taky jedna pružina je na bití ve čtvrt, po půl, ve tři čtvrtě. Další pružina je na chod a třetí pružina je na bití celých hodin.
0: Když porovnáme takovéto nádherné historické hodiny s těmi, které dneska můžete vidět v obchodech s hodinami, plastové, bakelitové, na baterii, kvarcový systém, dá se to vůbec srovnat? Tahle ta poctivá ruční práce byla přeci jenom něco úplně jiného.
1: No, já mám rád všechny hodiny, takže i ty, které jsou jako repliky, ale je fakt, že přece jenom, když bych si měl vybrat mezi těmi hodinami, které jsou třeba dnešní, napodobují styl starý, ale jsou elektrické, tak bych dal vždycky přednost těm originálům, které jsou třeba starší na závaží nebo na pružinu, ale nejsou elektrické. Přece jenom je to klasika.
0: Víte, já mám pocit, že dneska se už tak trochu to poctivé hodinářské řemeslo vytrácí, že když přijdete za nějakým hodinářem a přinesete staré hodiny třeba z druhé poloviny 19. století, tak že se moc nechtějí věnovat té opravě, těm ozubeným kolečkům, a že když přijdete do leckterého hodinářství, tak je to spíš o té výměně baterií. Nemáte ten pocit?
1: Já nechci urážet žádného hodináře, ale je pravda, že někteří z nich skutečně jsou jenom na výměnu baterek. A tuhle se mě stalo, že přines kamarád hodinky, kterému vrátí v nějakém hodinářství, že jsou neopravitelné. No já jsem ji rozebral, dal jsem tam novou baterku a zase to šlo dál, že jo. Takže to jsou takový skoro výmluvy, protože přece jenom ti staří hodináři, kteří byli s tou čočkou na oku a pitvali se v těch hodinách, ti už asi jsou v malém počtu a spíše to je všechno jako výměna. Konečně je to vidět i u aut a u jiných výrobků, které jsou k opravě. Spíš to vymění, než to opraví.
0: Vy máte, jak mi říkala vaše paní poprvé, když jsme se viděli, takovou povahu, že když něco nejde, tak to pro vás není konečná, že zkrátka se vždycky musí najít nějaké řešení, pokud to alespoň trošku jde, tak aby se ty hodiny znova rozběhly, anebo jakýkoliv jiný hodinový stroj.
1: Nemám třeba malý soustruh, který by u těch hodin spravil, ale například, když se porouchá ložisko u hodinek takových pokojových, no tak co zbývá, než vzít tu kuličkou a vyhodit tu kuličku a z toho udělat ložisko pro ty hodiny. Nebo jiným způsobem si poradit, aby jsme rozcílili toho, co chceme.

0: Co dneska dokáže Václavu Musilovi udělat největší radost?
1: V tomhle věku se ten obzor samozřejmě zužuje, ale když náhodou přijde nějaký kamarád a potřebuje něco na hodinách opravit, tak největší pro mě je útěchou, když se mi to podaří.
0: Když potom jdete třeba v neděli do kostela, hrajete na varhany, je to pro vás svým způsobem také, řekněme, relax, odpočinek?
1: Musím říct, že ano, je to jako pěkný, protože jsem po těch varhanách toužil už od mládí, jak jsem prvé říkal, a přece jenom se člověk dostane do jiné krajiny. V tom kostele přece jenom je to něco úplně jiného, než za běžného života doma.
0: Nějaké přání hodinaře Václava Musila do nejbližších dnů, měsíců, roku?
1: No tak člověk si přeje akorát, aby se ještě vyšplhal k těm hodinám a aby ještě se doškrábal těm varhanům, aby se tam mohl uplatnit, protože ta hra na varhany, to není to pravé. Někdy je potřeba, aby se tam člověk vůbec dostal, protože ty varhany se s přibývajícím věkem jsou čím dál dál.
0: Je někdo, kdo po vás může to řemeslo v uvozovkách převzít, pokračovat, věnovat se hodinám?
1: Co se týče hodin, ani co se týče varhan, ne. Zatím jsem se snažil získat jako náhradu za varhaníka, ovšem to se mi nepodařilo, bylo několik zajímavých zájemců, ale ti to vzdali třeba po 2-3 měsících. Je tam potřeba chodit každý týden, má to svůj řád a někteří lidé tohle to nemají jak si rádi, když jsou svázáni nějakou povinností. Je hrozně málo lidí, kteří by zrovna tyhle ty dvě zajímavé věci, kvalány nebo hodiny, vzal za své a sám je využíval nebo v tom byl nějakým způsobem dobrý.
0: Takže můžeme všechny pozvat do Žacléře. Pokud sem přijedou a pojedou se podívat na běžní hodiny, tak budou vědět, že na nich svůj díl práce má právě Václav Musil, který bydlí nedaleko a který u sebe doma má, říkal jste, 55 úžasných dalších hodin ve své sbírce.
1: No, budu rád, když se takhle někdo objeví. Byl tady nedávno mládenec a ten, prosím vás, zmapuje všechny možné zvony na kostelích tohoto našeho Královéhradeckého kraje. Takže on přijel, on se tam šel podívat, dokonce si přivezl lano, ten zvon rozhoupal, nahrál si ho. A takže to je taková profese, kterou člověk závidí, že

Mistrovství Václava Musila plného hodin, hodinek a mechanických hracích strojků nás zavedl Michal Klokočník. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Jiří Schmidt a dramaturg Jaroslav Pokorný. Pokud byste chtěli pořad doporučit nebo poslechnout znovu v našem audioarchivu, určitě najdete hradec.rozhlas.cz, to je adresa našich stránek. Přiznávám, že jsem si při poslechu vzpomněla i na naši nedávnou radioporadnu se starožitníkem, kdy volala tuším paní Eva, která říkala, že má doma snad desatery hodiny a ráda je poslouchá, tak jsem si říkala, ještě se musí trošku snažit, aby dohnala pana Musila ten jeho neuvěřitelný počet 55 hodin. Jsou to unikátní záležitosti a dnešní povídání věříme, že nejednoho z vás potěšilo. Za chvíli už si ale u příležitosti Dne světla připomeneme i význam světla ve vědě a také vzdělávání.

0: 18 hodin 40 minut je neděle 17. května. Včera jsme si připomínali Mezinárodní den světla, který oslavuje význam světla ve vědě, kultuře, umění, vzdělávání, ale také v udržitelném rozvoji. Dnes se prostřednictvím přírodovědkyně Petry Zíkové z Regionálního muzea v Jičíně dozvíme, jak noční světlo, označované také jako světelný smog, škodí širokému spektru organismů, včetně lidí, živočichů a celých ekosystémů. Vlaďku Wildovou zajímaly hlavně světlušky.
1: Je ještě něco vůbec vidět za nocí? Můžeme vidět světlušky? Ten světelný smog samozřejmě dělá své.
2: Ano, světluška byla taky díky tomu vyhlášena, tuším loni, hmyzem roku Českou entomologickou společností, protože světluškám právě to svícení strašně škodí. Světlušky potřebují vlhká místa a tmu, aby se mohly dorozumívat. V podstatě na krátkou dobu, protože oni jako dospělé jsou jenom krátce kolem toho svatého Jána, jinak se s nimi jako u mnoha hmyzů setkáme delší dobu jako ve formě vývojových stádií larev, ale to svícení jim tedy skutečně jako neprospívá. O světluškách vím, kde jsou, vyskytují se i tady. Prostě je to opravdu místo, kde už je tma a kde je vlhko. Mm-hmm. Moje sestra je má třeba na zahradě. Ona bydlí blízko u libické bažantnice, kde teda jako má takové podmínky ideální a hlavně nemá s proměnutím hloupá světýlka k ničemu na zahradě, že jo. Já je nemám taky, ale jsem tak uprostřed obce, že u nás není asi šance. Rozhodně ne, světlo škodí nám lidem, škodí hmyzu, škodí i nakonec rostlinám a proč dneska, kdy jsme se vlastně trošku dostali už k tomu, že města svítí míň, že tolik se investuje do těch speciálních světel, které svítí jenom kolmo dolů a neosvětlují větší prostor, než je nutný, tak najednou začal boom těch různých světílek zahradních, které jsou levný a neplýtvá se elektřinou, to uznávám, ale skutečně jako proč to dávat prostě do těch zahrad. Lepší je tma pro nás lidi i pro zvířata.
1: A třeba pro tu světlušku, to jsme říkali, a jaký ještě jiný tvor tím hodně trpí?
2: No určitě všechen hmyz, protože u světlušky je to speciální tím, že světlušky se dorozumívají tím světlem. Tím, že jim tam něco svítí, tak ty světlušky tu schopnost toho najítí toho partnera tímhle způsobem ztrácí. U ostatního hmyzu tam je problém, že oni na to světlo nalétávají a pak tam zběsile krouží, až prostě uhynou. Takže když náhodou je to po tom místě, kde je třeba něco vzácnějšího, tak tam už může jít i o pár jedinců, kteří nám uhynou zbytečně u světla, je to škoda.
1: Co netopíři?
2: Netopíři ty to spíš využívají, ty tam nalítávají a ten hmyz tam chytají. U nich to možná není zas taková velká tragédie.
0: Samotná hodnota nočního nebe je pro ekologii a potravní řetězec nevyčíslitelná, dodala na závěr přírodovědkyně Regionálního muzea v Jičíně Petra Zíková. O vlivu světelného smogu nejen na světlušky s ní natáčela Vlaďka Wildová.

vinného klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Máme za sebou týden, který sice začal pošmourně, ale víte co, vždycky je to jenom si myslím o tom, na co se rozhodneme zaměřit tu naši pozornost. Stačí se třeba teď podívat z okna, tady v Hradci se mraky úplně rozpustily, no úplně, to nebudu přehánět, ale zkrátka se rozestoupily a nádherně svítí slunce, které ozařuje stromy, muzeum, taky náš rozhlas a ta energie byla u víkendu zkrátka cítit téměř na každém kroku. Máme za sebou fantastický den otevřených dveří. Městem nám proudily davy skvělých fanoušků a z vašich písniček na přání ta parádní víkendová nálada doslova sálala. Někdy nás to sice možná stojí kousek úsilí vědomně si vybrat ty lepší stránky života, ale je jich rozhodně spoustu. Stačí se usmát na souseda, chytit právě ten poslední sluneční paprsek a hned jeden hezčí. Ať už vás v příštím týdnu tedy čeká cokoliv, pustíte se do jakýchkoliv plánů. Pavla Kindernajová vám všem drží palce, ať s přehledem uspějete. A nezapomeňte, že Český rozhlas Hradec Králové ladí ten správný den s vámi. Hned po zprávách zveme i k cestě k uzdravení. Krásný zbytek neděle a do nového týdne pravou.

Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Kvůli přestavbě Hradeckého nádraží pokračují výluky na 5 železničních tratích. Požární nádrž v Dobré vodě na Jičínsku se promění na přírodní biotop. Hradečtí otroci porazili pražskou Slávii a zítřek bude polojasný s teplotami do 19 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Na 5 železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji pokračují výluky. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahrazuje autobusová doprava. Celková modernizace Hradeckého uzlu za 10 miliard korun má skončit v roce 2031. Obec Dobrá voda na Jičínsku opraví požární nádrž. Za 4 miliony korun se z ní do konce roku stane přírodní rybník. Současný stav nádrže je už špatný, říká nezávislá starostka Jana Němečková.
2: Byla postavena v 70. letech minulého století a od počátku, co ji postavili, tak nefungovala, neudržela vodu. Takže takto betonovou stavbu v podstatě zlikvidujeme a budeme budovat přírodní rybníček s lehkým záchytem zvýšených vod, které jdou potom Chlumským potokem, pokud jsou nějaké přívalové deště a tak dále.
0: Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určit diagnózu nebo léčbu. To by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná jejich celkový zdravotní stav. Může si ale taky vymýšlet, pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
0: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence.
1: Sport.
0: Hradečtí fotbalisté porazili před vyprodaným stadionem před chvílí pražskou Slávii 3-1. Plzeň přehrála Jablonec 5-0 a Liberec prohrál se Spartou 0-2. Česká hokejová reprezentace se chystá na další zápas mistrovství světa. Po výhře nad Dánskem a prohře se Slovinskem je zítra čeká duel se Švédskem. Ve volném dni využilo možnost trénovat na ledě 9 hráčů. Asistent trenéra Tomáš Plekanec vysvětluje, proč nebyl celý tým.
4: Plán byl daný rovnou, že bude dneska dobrovolný trénink. Ty zápasy jsou strašně pozdě, přijíždíme na hotel o půlnoci, takže není to úplně ideální na to, aby po dvou zápasech ve dvou dnech se trénovalo plný trénink, takže ty kluci, kteří cítili, že chtějí jít a potřebují, tak přišli.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, ojedinělé se hlavně na horách vyskytnou slabé přeháňky, ráno ojedinělé mlhy. Teploměr ukáže 16 až 19 stupňů, v Polabí až 21, na horách 9 až 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku počítejte až do půlky června s omezením na silnici číslo 14 u Solnice. Ve směru na Bílý Újezd se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem jsou stavební práce na obchvatu města.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu operujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no, je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků. Protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Na blízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Proto si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší a nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz předchozí operace nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient... Klient vidí, když přichází šedý zákal. Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
3: Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dub.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
2: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale pokud, a to je běžné?
2: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem minusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spějí ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí, těch výkonů je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
3: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně, i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, po případě chirurgický zákal.
2: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože toto je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv, centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur proto, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Dovolím jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
2: tadle
1: speciální. Tato
2: musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost zkalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme, a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysejeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už tisíckrát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pane architekte?
3: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování

0: pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
1: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
0: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zraka, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
1: Ještě klouby bych potřeboval.
0: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí. Zdraví.
2: Děkuji za pozvání.
1: Moc děkuji za pozvání taky.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou? Kde mohou být? Dívky, je tu během

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Jak změnil názory Čechů 7. říjen 2023? Začíná svátek Šavuot a Prahu navštívila izraelská historička Dina Porat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Změnil 7. říjen 2023 postoj Čechů ke státu Izrael a ovlivnila válka v Gaze názory české veřejnosti na blízkovýchodní konflikt? To jsou otázky, které si kladli výzkumníci z Herzlova centra izraelských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Kladli je dohromady ve třech výzkumech. V lednu 2023, tedy ještě před 7. říjnem, pak těsně po něm v lednu 2024 a naposled v prosinci 2025 a mohou tedy data srovnávat. Co z nich vyplývá, nám prozradí ředitelka Herzlova centra Irena Kalhousová. Dobrý večer, co je hlavním zjištěním vašich tří průzkumů?
2: Tak nás vlastně zajímalo, jestli a pokud ano, jak moc se proměnily postoje Čechů vůči Izraeli, izraelsko-palestinskému konfliktu v posledních třech letech, které samozřejmě byly nabité událostmi. Nejprve to byl 7. říjen 2023 a potom více než dvouletá válka v Gaze mezi Izraelem a Hamásem. No ale zajímavé na tom našem průzkumu je, že vlastně ty pozice Čechů se příliš neproměnily, že Češi zůstávají obecně více proizraelští než propalestinští. Nicméně zase 40% Čechů nesouhlasilo s válkou v Gaze a naopak 30% zase jí schvalovalo. Takže vidíme, že Češi nemají rádi války, ale nezměnilo to ten jejich základní, řekněme, proizraelský postoj, který stále převažuje.
1: A dá se nějak říct, v čem se data před tím útokem a dnes liší nejvíc?
2: Možná bychom mohli říct, že se liší v tom, že ubývá těch nerozhodnutých, protože obecně lidí, kteří neví, nemají názor, je v některých otázkách až třeba 50%, tak těch, kteří neví, jak říkám, v souvislosti asi i s tím, jak hodně byl ten konflikt medializován, tak těch ubývá, ale vlastně zajímavé, jak se ty hlasy přelíjí a přelíjí se tedy spíše na tu proizraelskou stranu, než na tu propalestinskou. Ale ten nárůst pro palestinských pozic je tam také, i když tedy slabší.
1: Jak konkrétně průzkum probíhal? Koho jste se ptali a ptali jste se ve všech třech průzkumech na to též?
2: Tak my jsme vlastně pro ty první dvě vlny průzkumu měli společnost Ipsos a pro ten poslední průzkum jsme měli společnost STEM a ty se ptají vždycky zhruba tisíce Čechů, kteří reprezentují českou populaci, to znamená, jsou z různých oblastí republiky, různé platové třídy, velká města, malá města, vesnice, takže opravdu by to mělo reprezentovat českou populaci. A co se týče těch otázek, tak ta základní baterie otázek zůstává stejná, to je právě síla toho průzkumu, ale samozřejmě po 7. říjnu jsme tam dodávali otázky právě k 7. říjnu a v té poslední vlně jsme samozřejmě přidali také otázky k válce v Gaze a vůbec vlastně, jak Češi vnímají Izrael v souvislosti právě s tou válkou.
1: A co tedy v názorech Čechů hraje největší roli? Jsou to třeba volební preference, věk voličů, vzdělání? Co je nejdůležitější?
2: Podle těch dat, která máme k dispozici, hodně je důležitý věk a vidíme, že obzvlášť mladé ženy jsou vůči Izraeli kritičtější než třeba muži středního a staršího věku. No a potom samozřejmě stranické preference a tam to asi úplně nepřekvapí, že voliči středopravicových a pravicových stran, konzervativních stran jsou více proizraelští, ale zase nás docela překvapilo, že proizraelský postoj zastávají převážně převážně i například voliči Pirátů. No ale samozřejmě, když se podíváme více na to levicové spektrum, tak tam je mnohem více lidí kritických vůči Izraeli a je to dominantní především u voličů komunistické strany. Co se týče voličů ANO, tak tam vidíme spoustu nerozhodnutých lidí, kteří jednoduše neví, nemají názor, takže tam vidíme, že opravdu voliči ANO jsou velmi pestrým mixem lidí s různými názory.
1: Říká Irena Kalhousová z Herzlova centra izraelských studií. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji moc za pozvání.
1: Ze Sionu vyjde zákon a slovo Boží z Jeruzaléma. Verš proroka Izajáše připomíná darování Tóry, které se slaví během svátku Šavuot. Ten letos začne už 21. května, zpívá rabín Šlomo Karlebach.

0: Svoboda nemůže existovat bez pravidel. Tak by se dalo shrnout jedno z nejdůležitějších témat svátku Šavuot. Ten totiž připomíná, že Židé při cestě z Egypta dostali od Hospodina na hoře Sinaj desatero. Teprve tato pravidla změnila uprchlé otroky v národ, který měl poslání. S vrchním zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem o smyslu a duchovním významu svátku Šavuot mluvila Daniela Bruhová.
1: Od čeho je odvozen název svátku Šavuot? Ptám se vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona.
2: Je odvozený od podstatného jména Šavua, což znamená týden. A Šavuot je množné číslo týdny. A mění se tím to, že to jsou týdny po svátku Pesach až po svátek Šavuot. Je to 7 týdnů, čili 49 dní, a ten 50. den je právě ten svátek Šavuot. Splývá v jedno v tom našem kalendáři s tím zemědělským obdobím žní, co tady známe jako dožínky, čili konec pšeniční žně. A samozřejmě ne tady, ale v Izraeli.
1: A jaký je duchovní obsah tohoto svátku?
2: Šavuot je poznamenaný právě tím východem z Egypta, to jako svátkem darování Tóry. V ten den toho svátku tak se shromáždil veškerý lid, všech 600 tisíc mužů a ženy k tomu a děti a tak dále, aby byli přítomni tomu, že se na Sinaji zjeví Bůh, což se taky stalo. A oni z toho desatera, který známe, slyšeli jenom první dvě přikázání.
1: Jak na to reagovali?
2: Nejdříve se šíleně polekali, poněvadž oni to viděli. To, co měli slyšet, tak vlastně viděli. Se lekli, že zešílej a že umřou, nebo že se s nima něco děje naprosto nepřístojného. Potom řekli Mojžíšovi, aby pro Bůh, na ně už ten Bůh nemluvil, poněvadž on je takový moudrý, tak aby si to vyslechl od něj sám a potom jim to předal. Takže ten Mojžíš vlastně jako je někým, kdo je prostředníkem mezi tím národem a Pánem Bohem.
1: A Mojžíš vystoupil nahoru, aby naslouchal Bohu.
2: Bylo to v období jarním, ta hora kvetla, muselo to být úžasný, ale když mluvíme o hoře, tak většina komentářů k tomu se shoduje na tom, že to moc vysoká hora nebyla, kvůli kopeček. To důležité na tom bylo to desatero, který v sobě nese celou Tóru.
1: Můžeme však říci, že Šavuot akcentuje významně desatero?
2: Samozřejmě, že jo, samozřejmě se čte to desatero v synagoze, připomínáme si to i jídlem.
1: Co se objevuje na talíři v tento svátek?
2: Pokrmy, který jíme, zvlášť na ten první den Šavuot, jsou většinou mlíční. Tam už nejsou žádný další příkazy, kromě toho, že to je svátek a nejdeme do práce a se máme věnovat hlavně Tóře.
1: A připomeňme, že synagoga se zdobí zelenými větvičkami. Proč?
2: To je to, co jsem říkal, že ta hora kvetla, takže to je ten důvod, proč ta bima, ten almemor, to, odkud se čte ta Tóra, je ozdobená květinama.
0: Svátek darování Tóry Šavuot doprovází i další žalm. Kdyby mě, Bože, tvá Tóra nenaplnila rozkoší, dávno bych už zahynul ve svém utrpení, zpívá opět Šlomo.

0: Na seznam 50 předních žen v Izraeli byla v roce 2018 časopisem Forbes zařazena historička Dina Porat. Téhož roku vydala knihu Nakam, což v hebrejštině znamená pomsta. Zásluhou nakladatelství Akademia je dostupná i v češtině. Věnuje se velkolepému plánu odplaty za holokaust, kterou inicioval odbojář a slavný izraelský básník Abba Kovner. Jeho biografii se psala právě Porat. Díky tomu se také dozvěděla o členech jeho tajné organizace, kteří osobně žádali o zaznamenání celé operace. Jak o této akci, jejíž průběh kniha vůbec poprvé zevrubně rozkrývá, smýšlí přímo Dina Porat, zjišťovala Šárka Švábová.
1: Tato kniha pojednává o skupině 50 mužů a žen, která měla za cíl vykonat odplatu za holokaust na životech 6 milionů Němců. Jak se vyvíjel váš pohled na jejich záměr a způsob myšlení?
2: Pravda, stali jsme se přáteli a vzájemně jsme se navštěvovali. Při každém setkání jsem pravila: poslyš, jsme dobří přátelé, ale zavraždit 6 milionů lidí nebyl zas tak dobrý nápad. A oni, kdyby s námi prožila holokaust, kdyby tam s námi byl Ježíš, připojil by se k nám. Takže se mi sice nezamlouvá jejich nápad, ale mám je moc ráda jako lidi. Souhlasím s jejich hlubokou analýzou poválečné situace, která směřovala k vytěsnění všeho kolem holokaustu. Norimberský proces se jim nezabýval. Příslušníci SS byli po stovkách tisíc posláni domů. Amerika postavila Německo zase na nohy. Nikdo nebyl za holokaust potrestán. Nikdo neměl v úmyslu uchovávat ho v paměti. Oni to pochopili a správně ve své analýze pojmenovali. Hledali ovšem nesprávné řešení v pomstě. Místo toho, aby vsadili na vzdělávání a celosvětovou mediální kampaň, ke které jsme dospěli o hodně později.
1: Záměr mstít se zdaleka nezdílela většina Židů. Ta chtěla nechat minulost za sebou a upírala zrak ku předu, k přestavbě svých životů i nového místa pro život. Rebuild their life,
3: yes, in a new place. Yeah, you know that the British who caught the survivors' ships.
2: Ano, víte, že Britové zastavovali lodě se zachráněnými Židy směřujícími do Izraele? Nechtěli, aby tam zakotvili. Místo toho je posílali na Kypr, aby tam po všech zkušenostech s nacistickými lágry opět žili v táborech. Tehdy došlo k obrovskému baby boomu. Lidé se neženili jen z velké lásky, znali se často jen 2-3 týdny, ale chtěli rodinu, chtěli obnovit život a vytvořit nové komunity, žít pospolu s dalšími Židy a bojovat o vlastní stát. Tohle byla jejich reakce.
1: Pomsta měla být pro skupinu mstitelů a k tém vyrovnání se s historií. Jak byla potom všem schopná smířit se s ní a vetknout jí nějaký smysl?
2: Nemůžeme to srovnávat s pomstou, kterou na Němcích vykonali Rusové, Češi, Poláci, Řekové a další. Nechtěli se s Němci usmířit, chtěli je přísně potrestat. Ale Židé měli vždy dlouhodobou perspektivu. Jako národ jsme 3000 let staří a snažíme se dívat daleko do budoucnosti. Oni hlavně chtěli, aby se na holokaust nezapomnělo. Také chtěli varovat kohokoliv, kdo by v budoucnu zamýšlel udělat Židům něco podobného. Takže to mělo být varování, ale i snaha najít určitou spravedlnost. Spravedlnost ve světě, který zapomínal a holokaust nepotrestal.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Federální zpravodajská služba Švýcarska informovala, že zpřístupní dlouho utajovaný spis k nacistickému zločinci Josefu Mengelemu. Festival Open House představí 19. května aplikaci MemoMap Praha. Ta umožňuje studovat historii holokaustu přímo v ulicích města. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zděslavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle Dominikánů z Jablonného je to zázrak. V německém Pforzheimu pyrotechnici úspěšně zneškodnili bombu z druhé světové války. Na zítra bude polojasno až oblačno. Ráno zejména v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Baxa varuje také před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zděslavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zděslavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonné v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili víc než 1,5 tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Zpravodajský portál Tagesschau napsal, že šlo o jednu z největších podobných operací v Německu za poslední roky. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
1: Počasí.
2: A zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 stupňů, v tisíce metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14. V tisíci metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Práce v komplexu Blanka směrem Smíchov a Břevnov havarovala osobní auta, blokuje tam pravý pruh mezi nájezdy z Troje a nájezdem na Letnou. A taky v ulici Sokolská v Praze, tam se stala nehoda, dvě havarovaná vozidla bez zranění z centra před Nuselským mostem. Na D10 na kilometru 61 ve směru Turnov, tam dejte pozor, vyskytují se tam zvířata na vozovce. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
0: Představte si, v této hitparádě už jsme v roce 2026 slyšeli 60 nových českých písní a dnes to budou další tři, tedy 61., 62. a 63. novinka letošního roku. Ty novinky budou mít Eva Farná, skupina Genius Loci a můj dnešní host Heidi Janku. Je to novinka, kterou natočila s Heidi Bendem. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. Tento měsíc, tedy měsíc květen, se překulil do druhé poloviny. Máme druhou polovinu května a v dnešní hitparádě bude také jedno z překvapení a je to překvapení, které vám samozřejmě logicky hned takhle na úvod nemohu prozradit. Ale začneme písničkou, která je velikým hitem posledního pětiletí, protože právě před pěti lety v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je to hit Lucie Bílé s názvem Dobrý kafe.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá dnes na úvod a písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021. V roce 2021 23 písniček dostalo ocenění Zlatá česká dvanáctka. Letos zatím do této chvíle jen 4 písně. A mám pro vás dnešní novinky. Zpěvačka Eva Farná je v jednom kole, asi všichni víme proč. Není tomu tak dávno, co vyšel úspěšný singl Vzpomeneš si, Smiraj, který se stále drží mezi nejhranějšími hity našich rádií a byl také novinkou hitparády Česká dvanáctka. A už za měsíc čekají Evu 3 největší koncerty v životě v pražském Edenu. A částečně i o tom je nejnovější singl, který se jmenuje Perpetuum mobile. Můžeme si poslechnout, jak Eva nechává své fanoušky prostřednictvím textu nahlédnout do svého životního tempa.
2: Já

0: 61. novinka letošního roku Perpetuum mobile a Eva Farná, autoři Eva Farná, Jan Vávra a Ron Janeček. Jak jsem říkal, Eva připravuje své tři velké koncerty a ten první bude v sobotu 13. června. Následovat bude nedělní druhý koncert a oslavy 20 let na scéně a skončí se v úterý 16. června.
1: Host České dvanáctky.
0: Ve studiu se mnou je jedna z nejpopulárnějších zpěvaček posledních 50 let naší populární hudby. Její příjmení je Janku. A já se tě teď musím zeptat, protože mě tady neustále někdo opravuje, nejen mě, i mé kolegy a kolegyně, jak je to s tvým jménem, jak se to píše a jak se to vyslovuje. Mohla bys to konečně vysvětlit tady v hitparádě Česká dvanáctka?
2: Velmi ráda to vysvětlím. Nejsi sám, kdo se mě na to ptá, nedávno jsem to taky řešila. Moje jméno vlastně není jméno, začnu tak trošku od hnědého uhlí. Heidi je zdrobnělina od Adelheid. Je to německé jméno. A ta zdrobnělina se píše Heidi a správně německy by se to mělo číst Heidi. Ale protože jsme v Čechách a já nejsem nějak stahovačná, tak mi vůbec nevadí, když mi někdo řekne Heidi.
0: Tak od teďka říkám Heidi a je to jasný. Heidi, rád tě vidím.
2: To
0: jsem měl říct na začátku, ale jak to bylo trošičku tajemný ten začátek, tak jsem na to zapomněl. A dlouho jsme se neviděli, takže já vlastně vůbec nevím, co je novýho.
2: No tak je toho novýho spoustu.
0: Tvoje kapela, co?
2: Ano, mám kapelu Heidi Band, která funguje někdy od roku 2018. Jezdíme takové ty open air, takové ty venkovní akce, máme se rádi, rádi se vidíme. No a kapela funguje dlouhodobě s tím, že jsme v repertoáru, nebo vlastně ten setlist, který jsme měli, se skládal víceméně z písniček z 80. let, protože tam těch hitů bylo nejvíc, ať už Fotka, Ztracený ráj, Dívčí internát, Já jsem já, samozřejmě když
0: já mám nejvohranější single, to ti musím říct, protože já jsem se díval nedávno na singly, na svoji sbírku Kuře na grilu.
2: Ano,
0: to je můj nejohranější.
2: Taky. Ano, to hrajeme taky. To hrajeme
0: jsem
2: taky.
0: To asi mydl tenkrát, to víš, pro mě to byla nová vlna.
2: No bylo, to bylo trošku zjevení, že jo, to jsem měla kapelu Supernova, bylo to trošku zjevení. O mě se říkalo, že co neuspívám, tak uběhám. To už taky není pravda. Nicméně s kapelou samozřejmě hráváme a moc se na sebe vždycky těšíme.
0: No a teď máte novinku, máte novou písničku, tak jak vznikla, jak se k ní došli a kdo ji napsal?
2: My jsme si řekli, že vlastně, když tvoří ten repertoár ty hity nebo ty písničky z těch 80. let, že to je fajn, že lidi to znají, ale došli jsme k závěru, že po tolika letech, když už spolu hráváme, že by to chtělo trošku omladit repertoár. Adam nechal napsat text jednu paní nebo slečnu z Ostravy, básnířku. Mm-hmm. Asi mě má Adam dobře načtenou, protože paní během...
0: To kdy tě zná celý,
2: že? No jasně, půl dne vystřihla takový text, který je vyloženě o mně. Ten text chvilku ležel ladem, protože moji kluci byli takový jakože laxní, že vlastně nemají čas na ty nové věci, nemají invenci. Adam tam trošku něco tvořil, ale nebylo to ono. A já jsem se potom naštvala. A ten text jsem zadala umělé inteligenci. Teda respektive ne já, jedna moje kamarádka. Umělá inteligence něco stvořila. Když jsem to potom pustila klukům, tak jejich hudební ego vystřiklo do výšin nevídaných. A řekli, že tohle hrát nikdy nebudou. Jakože umělá inteligence. No ale chytli se trošku za nos a začali na tom pracovat.
0: Tak jak může ta umělá inteligence pomoct, že jo?
2: Ano, takhle, toto je správná pomoc umělé inteligence. Takže kluci začali pracovat, rozpracovali písničku, udělali aranž, udělali jako schéma, udělali melodii, no a takovou tu konečnou verzi tomu dal náš producent Marek Hoblík. Takže to je celé o naší nové písni.
0: A já myslím, že nejlepší vždycky je si ji poslechnout. Já ti moc děkuji, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se písnička bude líbit.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Milé ženy a můj dnešní host Heidi Janku a její Heidi Band, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. Před námi je poslední dnešní novinka, jmenuje se Poločas rozpadu a hraje skupina Genius Loci.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Už teď se může hlasovat, protože známe všechny tři novinky a čekáme na 9 největších hitů týdne. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme klidně pro všechny písničky, které jsou v hitparádě, tedy pro tři novinky a 9 hitů týdne. A hlasovat můžeme pro každou z těch písniček, ale bohužel pro každou z nich jen jednou. I když i já osobně bych někdy nejradši poslal nějakému hitu třeba 4 nebo 5 hlasů, ale to prostě nejde. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka, Perpetuum Mobile, Eva Farna, hit Mezera 12. Druhá novinka, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 11. A hit Mezera 10 má poslední dnešní novinka, celkově 63. Poločas rozpadu, Genius Loci, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý. Před námi je aktuální žebříček, hned na 9. místě je Luděk Malár, který v poslední době chrlí jednu písničku za druhou a tady je jedna z nich, jmenuje se Přání v kapse. Hodně štěstí.

Hudba, text, zpěv, Luděk Malár, Přání v kapse, písnička, která byla před 14 dny novinkou, minulý týden byla na 8. místě a dnes je na místě 9. A na 8. místě je dnes hit, který se na to 8. místo vrací po 2 sedmičkách. Petr Janda a Jan Spikmátor, Starší kluk

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, autor hudby, text Lukáš Koranda, starší kluk a mladý pán a rozdílné generace, ale jak jsme slyšeli, stejný názor. Petr Janda a Jan Smikmátor, 8. místo pro tento týden. Na 7. místě je hit, který je 8 týdnů v žebříčku a jmenuje se Dolomity. Je to hit, který pro kapelu My tři a vy napsal Jan Špalek.

Minulý týden 9. místo, předtím místo 6. a dnes také 6. To znamená návrat na 6., když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud. To je hit, který je v hitparádě 18 týdnů a je to zatím nejdelší pobyt v této hitparádě v roce 2026. Je to písnička, která má našlápnuto na platinovou českou 12 a má zlatou českou 12. A já hned dodám, že hlasy, které přicházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Ještě připomenu číslo, na které posíláme hlasy, je to 900 1103. Zbývá 5 největších hitů týdne a na 5. místě je další z hitů, který už má zlatou českou 12 a může získat i platinu. Je v hitparádě 15 týdnů, má na svém kontě 4 vítězství a jmenuje se Loďky. Venuše.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo šesté a dnes postup na pětku, Venuše Loďky, hit, který během 15 týdnů, co je v hitparádě, už 10krát stál na stupních vítězů, ale nás ty dnešní stupně vítězů čekají až za chvíli. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete buď na Spotify nebo na YouTube, najdete si můj kanál Martin Hrdinka Oficiál a tam je seznam, který se jmenuje Hitparáda Česká 12 2026. Je tam i následující hit, který si udržel čtvrtou pozici. Jmenuje se Maják, zpívá Jana Vaculíková.

0: Dva autoři a také dva interpreti, Josef Melen a Luděk Minka. Předminule novinka, předminule druhé místo, minulý týden také druhé místo a dnes místo třetí. A z toho je logické, že to je hit, který zatím ještě neopustil stupně vítězů. A když nastupoval do této hitparády, tak šel z nuly na druhé místo a je v hitparádě tři týdny. Pro mámu je písnička, kterou jsme právě teď poslouchali. A teď bude úplně jiný hit, celkem logicky. Na druhém místě je hit, který má na svém kontě jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když

0: Hudba a text Roman Šándor, zpíval Josef Wolter hit, který se jmenuje Když léta běží. Je to hit, který už také ví, jaké to je vyhrát hitparádu Česká 12. Je v hitparádě 7 týdnů, minulý týden 3. místo a dnes postup na dvojku. Do dnešního žebříčku se nedostala ani jedna z novinek z minulého týdne a ty novinky byly tyto: Blízko, skupina Poetika, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska a Into Deep, Charlotte Gott. No a kdo je na místě prvním, se dozvíme za chvilku. Já jenom řeknu, že to je hit, který vyrovnal svůj rekord.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasovat v této hitparádě můžeme pro všechny písničky, tedy pro 3 novinky i 9 největších hitů týdne. Hlasovat ale pro ty hity můžeme pouze jednou. Máme 12 hlasů, ale hlasovat pro ty písničky můžeme jen jedenkrát. A hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. První dnešní novinka se jmenuje Perpetuum Mobile, Eva Farná a SMS-ku má hit Mezera 12. Druhá novinka Milé ženy, Heidi Janků, hit Mezera 11. A třetí novinka Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 9. 8. Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 8. 7. Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 7. 6. místo Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6. 5. Loďky, Venuše, hit Mezera 5. 4. místo Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 4. Místo 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. 2. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit má SMSku hit Mezera 1. Po 8. během 11 týdnů vítězí hit Jetplane, ke kterému český text napsala Hana Sorosová, a zpěvák se jmenuje Ruda Sakala, vyrovnává svůj vlastní rekord 4 vítězství za sebou. Takže má 2x 4 vítězství za sebou. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál jak somej slou. Snad nevzbudí.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Jedna 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 se prodlouží až do konce letošního roku. Nepálský šerpa Kami Rita vystoupal po 32. na Mount Everest. Víckrát se to nikomu nepodařilo. A zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Václav Miller. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice podle něj bude i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
3: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
1: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
4: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
1: Nepálský šerpa Kami Rita znovu překonal vlastní rekord v počtu výstupů na nejvyšší horu světa. Na Mount Everest vylezl po 32. Rekord překonala taky šerpka Lhakpa, která na vrchol vystoupila po 11. Víckrát se to zatím žádné ženě nepodařilo. Oba rekordmani jsou profesionálními průvodci výprav do Himaláje. Ritovi je 56 a Lhakpě 52 let. Sport. Italský tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě. Ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jako druhý tenista historie ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal jen Srb Novak Djokovic.
2: Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě se místy vyskytnou přehánky, jindy jen výjimečně, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm, noční a ranní teploty 5 až 0, místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 v 1000 metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14 v 1000 metrech na horách okolo 10 a v Beskydech okolo 7 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 mezi kilometry 10. a 7. ve směru Brno, tam jsou práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, tak jezděte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: V Hlinsku vás vezmu do vesmíru i za špatného počasí. Hvězdárna tu totiž kombinuje klasické pozorování s moderním planetáriem. A právě z Hlinska teď budeme živě vysílat pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi.
5: Ano, dobrý večer, je to tak, dnes vysíláme z planety Hlinsko.
6: Přesně tak, zdraví vás Jiří Dušek.
5: A Jiří Kokmotos. My vás tady vezmeme vlastně do vesmíru, ale hlavně na naší planetu, protože té je tady věnováno asi drtivá část té expozice, která je velmi zábavná, velmi hezká pro děti, pro dospělé. No a pokud přemýšlíte už teď třeba kam na prázdniny, tak zrovna Vysočina je bezvadná na volný čas. No a udělat si výlet do Hlinska stojí za to, protože je to malebné městečko se skanzenem vlastně a tady vlastně s nádhernou planetou.
6: Přesně tak.
5: Tak jo, přátelé, tak nás poslouchejte, můžete nám taky napsat, jak jsme na tom s pozorováním.
6: Přesně tak, protože dneska, když budete mít pěkné počasí, tak ke konci našeho vysílání bude nad Českou republikou přelétat Mezinárodní kosmická stanice a my vám řekneme, kdy a kam se dívat.
5: Tak poslouchejte a budeme rádi, když nám dáte taky vědět o vašich pozorováních, nebo když budete mít jakoukoliv vesmírně kosmonautickou otázku, můžete nám napsat na mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Dobrý poslech.
2: Sedmi krásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který je věnovaný vesmíru, astronomii, kosmonautice. A dneska vysíláme z... Teď jsem přemýšlel, jak to nazvat vlastně, možná tak vědecké centrum, asi ano, dá se říct.
1: Odborně se říká Science Centrum.
0: Science Centrum, ano, přesně tak. Planeta Hlinsko, my tady během dnešního večera vystřídáme hned několik hostí, ale začneme s Janem Douckem, řekněme zakladatelem tady toho, nebo otcem zakladatelem, majitelem původní myšlenky tady planety Hlinsko, jak to je?
2: Krásný večer. Dá se to do jisté míry tak říct, byť samozřejmě zakladatelem toho všeho je vedení města, protože jasné, to zajistilo celý ten objekt. Nicméně ta myšlenka přišla opravdu z mé hlavy a z hlavy mých kolegů.
0: No, když se řekne to slovo planeta, tak teď jako tady ze sebe budu dělat chytrého, ale mě to tady řekli vaše kolegyně, že na konci je velmi, jsou ta tři písmena ETA, která je spojená tady s Hlinskem, teda už dávno tomu, že teď už tady vlastně z toho nic moc nezbylo, nebo spíš nic než moc. A takže ETA Hlinsko není, ale má to hodně jakoby společného tady s tím místem. Tak...
2: Je to přesně tak, my když jsme vymýšleli název toho objektu, tak jsme chtěli to slovo ETA do toho zakomponovat. A ten důvod je naprosto jednoduchý, protože teď jsme v budově, kde vlastně bylo administrativní centrum ETI, bylo tady i testovací centrum dole ve sklepě, tak byly takový ty testovací mašiny, mixery, dokud neschořela, tak podobně. No a co je důležité, že vlastně, když se podíváte z některých oken ven, tak uvidíte areál, kde se vlastně ty spotřebiče vyráběly. A my to tady trošku v té expozici máme i zakomponováno. Právě v jedné části, tak i ty spotřebiče v nějaké podobě jsou.
0: Jo, to můžeme říct asi celkem rovnou, že pokud jste lehčí nostalgici, tak jako já, tak tady jedno oko nezůstane suché, protože jsou tady takové ty vysavače, mlínky, vy, kteří jste prostě, řekněme, starších ročníků, narozeni ještě před rokem 90, tak prostě všichni jsme to měli doma, že jo, protože nic jiného nebylo.
1: No ale musíme asi taky říct, že zaprvé mnozí ještě do dneška používáme ty věci.
0: To je pravda,
1: jo?
0: Ano.
1: Ale že tady není to jenom jakoby muzeum, byť tady jsou ty původní jako výrobky, ale vlastně některé jsou i velmi zvětšené a člověk může dokonce do vysavače vejít, že jo, tady.
0: Ano, ano. No,
2: to je, vlastně je to, je to přesně tak. Já vám řeknu proč, protože když jsme tady dělali ty expozice, tak jsme přemýšleli nad tím, jak téma atmosféry, které právě je spojeno s těmi exponáty, provázat vlastně s fyzikálními principy, které člověk využil, okoukal vlastně v té atmosféře a pak je použil v těch spotřebičích. Takže to je ten důvod,
0: což vlastně lux je, že jo? No.
2: Což vlastně lux je, jak lux funguje na principu podtlaku a podtlak je spojen se vzdušnými masami, které se kolem nás všude motají. Takže tohle jsme se snažili takovými často dlouhými a velkými oslými můstky propojit.
1: Já bych se vrátil teda na začátek, protože jsme se bavili o tom, že vy jste teda vymyslel ten koncept tady a to centrum tady není dlouho, že vlastně slavíte letos třetí narozeniny, nebo budete slavit třetí narozeniny.
2: Ano,
1: že?
2: Přesně tak, v září 22. Jestli se nepletu, tak budou třetí narozeniny toho objektu. Bylo to první vzdělávací nebo science centrum, tedy chcete-li, v Pardubickém kraji, které bylo v tou dobou otevřeno. A ty tři roky ukázaly, že ta expozice je velmi živá, funkční a nejenom expozice, ale vlastně i ty přilehlé prostory, které tady jsou ve smyslu laboratoře, auly, konají se tady různé akce, takže je to opravdu objekt, který, já bych řekl, komunitně funguje.
0: No, je to tady moc hezké, my jsme dokonce, nebudeme to rozmazávat, ale slyšeli jsme rozpočet, s kterým to tady bylo stavené a to teda nám zůstala vyset brada dole, když to tak řeknu, prostě za jak málo peněz jste udělali opravdu jako skvělou věc. Teda.
1: To bylo důležité, že jsi řekl, že za jak málo peněz, jo, protože to, tak jako by to...
0: Ano, mohlo se i obráceně, to uznávám, ne, tak že když dneska člověk vidí science centra za stovky milionů korun, tak vy se teda rozhodně nemáte za co stydět a je to tady opravdu pecka. My si to tady za chviličku projdeme, protože těch exponátů je tady hodně. My teď jsme vlastně v místě, kde je pokladna, kam vlastně přijdou návštěvníci úplně jako poprvé. Dokonce tady máte i stylové takové skříňky. To
2: ano, ano, ano, ano.
0: To se hodí k našemu pořadu.
2: Přesně tak, my se tady na ně díváme a je tady 36 skříňek a na každé skřínce je nějaké souhvězdí, na jedničce je Hydra, na dvojce Pana a tak dále, to pokračuje. A ono to má určitou logiku, protože souhvězdí je 88, jestli se nepletu, mělo by to tak být, že? A tady jich máme 630 největších, prostorově největších, takže jsou tam vypsána, je tam vždycky znázorněno název a je tam i nějaká základní úderná věta o tom souhvězdí.
1: My bychom asi měli trochu uvést na pravou míru tu úvodní upoutávku. Vy tady nemáte planetárium, nicméně astronomické jakoby různé exponáty, těch tady je spousta. Dokonce tady jakýsi simulátor, řekněme, hvězdné pluhy, nebo nejnápadnějších souvězdí. A tím nemyslím tady ty skříňky odkládací, ale vlastně se tady jako zobrazují, že on, ty nejzajímavější obrazce. Takže jako ten vesmír tady je na každém kroku vidět.
0: Je to tak. A k tomu se dostaneme už za chviličku, takže poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
3: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, kdy se spojují všechna regionální studia Českého rozhlasu od Plzně až po Ostravu a taky třeba přes Český rozhlas Pardubice, který je doma v Pardubickém kraji, odkud dneska vysíláme my konkrétně z Hlinska, z planety Hlinsko. Dalším naším hostem je Petra Plisková, ředitelka tohoto nádherného vědeckého centra. I vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům.
0: Tak, na vás bude trošku provést nás tady, což je vždycky do rádia taková jako nejméně vděčná atmosféra. Disciplína, protože člověk by rád vždycky řekl, no to máme tady takhle, se na to můžete podívat. To v rádiu úplně nejde, ale vezmeme to postupně. Vy máte už na začátku úplně dole, když se vstupuje sem vlastně do tohoto centra, do planety Hlinsko, pár takových jako zajímavých atrakcí.
2: Tady... Na venkovní expozici.
0: Ano, ano. Jedno se jmenuje, jakže to...
1: Cirkulon, vám napravím.
0: To tady Jiří Dušek se vrátil do dětských let.
2: Ano, já jsem v tom cirkuloval.
0: Cirkuloval, v tom pobíhal, v tom vyzkoušel, v tom trošku odstředivou sílu, taková vlastně jakoby nakloněná dokola plocha. Tak dole máte teda co? Kromě tady cirkulóny.
1: Tak ještě máme novou expozici, kterou jsme otvírali právě na začátku letošního roku. Je to expozice věnovaná, říkáme ji Cestujeme po planetách a je to taková deska na zdi, jestli mám popisovat pro posluchače, kde je 9 krásných otázek, kde si děti můžou vyzkoušet svoji paměť, svoje znalosti a podobně. A když ji vyluští a přijdou sem nahoru, tak tady máme takovou krásnou plazmovou kouli, kterou díky kódu, který právě získají vyluštěním těch otázek, tak můžou potom spustit.
0: Už na ně jdete takhle z hurta, ne? Od začátku.
2: Dobře, tak zvládnu tenhle vstupní kód získat. No. Ocitnu se tady vlastně ve třetím patře zrekonstruované budovy, protože pod náma je škola.
1: Učiliště. Střední učiliště, ano.
2: A tato centrum sídlí vlastně ve třetím a ve čtvrtém patře. Tak teďka jsme jakoby v tom třetím a třetím patře budovy a prvním patře centra.
1: Ty jste to řekl úplně přesně, je to tak. Jsme tady v místě, které je recepce a hlavně je to taková i odpočinková zóna, kde si třeba veřejnost nebo i ty školy mohou odpočinout, dát si svačinku a spočinout chvilku.
0: No ale vedle už je samotná expozice, kde se člověk může třeba vydat do středu země, že jo?
2: Ale... Víte, má takové tři tematické celky, jak jsem pochopil.
1: Tak my tím, že se jmenuje Planeta Hlinsko, tak se jmenuje opravdu planetě a my to máme z toho pohledu spíš z těch sfér, které na té planetě máme. Je to jedna sféra, kterou právě tady my vidíme už odsud, to je litosféra, kamenný obal Země. A potom, když vstoupíme o patro výše, tak je to potom ještě hydrosféra a atmosféra.
2: Mm-hmm. Takže. A tomu vlastně náleží všechny ty exponáty, ať už interaktivní nebo informační tabule
1: tak
2: a podobně.
1: Všechno navazuje a je to vlastně celkem 19 expozic. Oni jsou číslované, ale není to chronologie prohlídky. U nás si může vlastně ten návštěvník chodit jak chce, samovolně, nepotřebuje k tomu žádného průvodce ani žádné pracovní listy, které samozřejmě máme, kdyby bylo potřeba, a školní skupiny chodí s lektorem.
0: Ale hodí se vzít si sebou mobil, protože tady můžete načíst QR kód a to je tady vlastně hned na začátku. A mi přijde úplně fantastické. Že to tady můžete rozpohybovat, to je úplně super.
1: Tak máme takovou zajímavou věc, říkáme tomu, nebo je to rozšířená realita. A vlastně díky této rozšířené realitě se můžete ocitnout někde v prohorách, druhohorách, protože díky žaluzím, které uvidíte do kolečka celé místnosti, dokážete spustit právě tu rozšířenou realitu. A kolem vás dokonce může běhat i dinosaurus.
0: No, já to popíšu, na těch žaluzích jsou vlastně takové jakoby obrázky.
1: Černobílé kresby.
0: No, trošku to vypadá jako Zdeněk Burian, že jo? Když to možná, ten to... dinosaurus, ano, jako, ano, když to ano. Tak řeknu, a vy na to namíříte, prostě stáhnete si tu aplikaci, že, přes ten QR kód, který tady máte, a namíříte to na ty žaluzie, a ono to normálně jako zbarevní se, a rozpohybuje se to, je to teda fakt jako bezvadný.
1: Taková 3D animace, která nám představí právě tu dobu.
0: Ano, já jsem říkal už, že se tady Jiří vrátil do dětských let a co ho teda nejvíc ještě zaujalo, bylo, že se člověk může udělat tak jako ohromný výbuch, že, Kunětické hory.
1: Tak právě tady v té části, která je věnovaná litosféře, máme několik expozic a jedna je věnovaná sopkám. Mm-hmm. A když si budete chtít namíchat takovou sopku, která vybuchne a budete chtít udělat nejničivější výbuch, tak i to lze tady udělat, přesně tak?
2: No nicméně té expozici litosféře dominuje obrovský model planety Země.
1: Naše největší, když už jste ta planeta, ano. Planeta, no. Ano. Pětimetrový.
2: A do ní se dá stoupit, že dokonce do té planety.
1: Když ji obejdete ze zadu, protože zepředu je taková nenápadná, vypadá to...
2: No, jako nenápadná pětimetrová planeta. Jako, takže...
1: Myslím tím, že nejsou vidět žádné dveře, žádné vstupy. Vypadá to opravdu jako obyčejný globus, ale v nadrozměrném nějaké velikosti. A ze zadu uvidíte krásný průřez, kde uvidíte i svítící jádro. Mm-hmm. A vlastně, když ještě vlezete dovnitř, je to taková jakoby trošičku labirintek maličký, tak tam nám běží na velké obrazovce takový 3D program, kde se dostanete opravdu do středu Země.
2: Mm-hmm. To vlastně symboluje jako, ano, já jsem právě říct, že to symboluje jako výtah, že jo?
1: Tak, přesně
2: tak. Je to
1: taková
2: hezká podívaná.
0: No a co teda mě teda zase, já jsem se zase jako tady cítil trošku jako děcko a užil jsem si to. Vy tady máte simulátor zemětřesení, to prý je zejména oblíbená atrakce maminek s dětmi.
1: Ano, takové situace se tady stávají, že vidíme už od recepce, že se snaží uspat dítě právě tím, že nám ho dají do našeho zemětřesení.
0: To je zemětřesení ideální místo na uspávání dětí.
1: Ano, tak, přesně tak. No, to simuluje to vlastně pohyb stůl, toho kočárku. Ano.
0: Jo, to je takový stůl, který se vlastně jakoby
1: hýbe. Ano, přesně tak. Můžete si nasimulovat sílu právě toho zemětřesení o nejslabšího, kde ty děti ještě nespí a pak po to nejsilnější, kde nám usínají.
0: Ale ten hlavní princip je vlastně v tom, že lidi se tam postaví, jsou tam kostičky normálně,
1: ano,
0: jako kostičky, hrací.
1: Přesně, dva druhy, těžký a lehký, ještě ano, řekneme.
0: A ty se dají vlastně stavět na sebe, že si z toho postavíte třeba domeček, že jo, nebo nějakou věž, nebo něco takového. A podle toho, jak důmyslně a jak chytří jste, tak vám to buď to spadne, nebo nespadne. Já na sebe můžu prozradit, že mi to spadlo už asi při 2 stupních Richtera, takže to bylo jenom takové chvění, když to tak řeknu.
1: Ale byla to vysoká věž, takže
0: obrovská.
1: To bylo logické.
0: Dobrá, těch věcí je tady hodně, ale já myslím, že už bychom pomalu mohli přeskočit do druhého patra. Každý návštěvník, který sem přijde, tak ke vstupence dostane takovou modrou kuličku.
1: Kapičku vody, ano. Tomu říkáme, ano. A je to takový malý suvenýr, který si pak odnese i domů, tak to říkám hned na začátku, abych třeba nalákala budoucí návštěvníky. A tu kuličku, protože se koulí, budete potřebovat v kuličkových drahách a ona nám bude nahrazovat tu vodu, protože jsme tady nechtěli pracovat s vodou jako s tekutinou, tak řasy, že jo, pocákaný lidi, děti.
0: Jasné, no.
1: Takže vlastně nemáme tady ani kapku vody, ale přitom vysvětlíme celý princip koloběhu vody na naší planetě právě díky dřevěné modré kuličce.
0: A lidem dojde prostě třeba jenom, jak ta voda putuje krajinou vlastně z vyšších nadmořských výšek třeba do řek, že tady vlastně jste využili vlastně poměrně zajímavý terén okolí Hlinska, kde vlastně řeka Chrudimka, že do Labe. A ta kulička se tam krásně tak jako kutálí po takovém modelu reliefu, že jo. Tak. Pak tam máte vodojem ještě taky, myslím, že jo.
1: Tak to je asi tak nejatraktivnější, no, z těch venkovních expozic, protože my tam máme ještě jeden veliký labirint, k tomu se pak třeba dostaneme. A tady se vlastně dokážeme tu vodu vyčistit, dokážeme dětem ukázat, že voda i něco stojí, je tam elektroměr, dokážeme se podívat, do jakého druhu čištění spadne a podobně. A všechno je to manuálně klikou, že roztočíte a vidíte, kam vlastně ta kulička všude může putovat. Jsou tam takové dlouhé vlastně jakoby potrubí průhledná, takže vy všude vidíte, jak ta kulička putuje, tím vodojenem, všecko máte vlastně krásně na očích.
0: Ano, mi tady už několikrát jako padlo, že to je skvělé pro děti, ale já musím teda i za sebe říct, že to je bezva pro dospělé, protože i vlastně nám, dospělým, tady ve spoustě věcí jakoby dojde, jak ty věci fungují a prostě trošku si osvěžíme ty věci ze školy, které už jsme si třeba dávno zapomněli, pak když se tím úplně nezabýváme. Těch expozic tady strašně moc, tak si pojďme dát teď trochu pauzu
2: a pak pokračujeme.
0: A pak budeme pokračovat. Posloucháte Sedmi krásky na nebi. Jenom ještě můžu dodat, že vlastně už nám chodí i nějaké maily, tak se k tím dostaneme na Sedmi krásky @rozhlas.cz nám můžete psát.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi, pořad o astronomii, o kosmonautice, ale dneska taky hlavně o naší planetě, o planetě Zemi.
1: Ono je taky potřeba říci, že lidé často vnímají, že vesmír je to, co je nad náma, ta hvězdná obloha, ale já vždycky dodávám, že vesmír vlastně je úplně všechno, protože naše planeta je součástí vesmíru, takže i lidé jsou součástí vesmíru, takže vesmír je úplně všechno. Takže vlastně
0: jsme vesmír.
1: My si můžeme v tomhle pořadu vysílat, odkud chceme a vykarat si, o čem chceme, protože vždycky to bude o vesmíru.
0: To je pravda, ano, všechno je součástí vesmíru, je to dobře trefené. A dneska jsme ale na planetě Zemi, ale zároveň taky na pobočné planetě Hlinsko. Tady v Hlinsku je to, musím říct, že fakt nádherné místo, že se vám tady, jednak je to teda nové celkem, že jak jsme říkali, 3 roky, těch expozicí je tady celá řada. Dokonce je takový labirintík, který máte, že jo? A ten taky vlastně souvisí s vodou, jak to je?
2: Tak jak jsme zmiňovali už při minulém vstupu, tak je to vlastně v části, která se věnuje hydrosféře, takže vodnímu obalu Země, aby jsme se vyjadřovali třeba i pro menší děti. A my uprostřed celého toho patra máme opravdu labirint, kde se stanete tou kapkou vody vy jako člověk. Cítíte se tak, jak se cítí voda u nás na planetě. Jsou tam klimatizační jednotky, takže v určité části je tam zima, protože když je voda v obloze, než spadne domů třeba dolů v podobě kapek, tak je chladno, ale když se dostane třeba do domácnosti, tak si ji ohřejeme, protože si chceme udělat čaj, takže v té místnosti je teplo, není tam teda 100 stupňů, to se nemusí nikdo bát, nebojte.
0: Sauna.
2: Sauna. A je tam i dalších pár překvapení, můžete se třeba spláchnout jako záchodem a vyplujete zase v rybníce, takže uvidíte sami.
0: Je to super, protože vy to máte s těma zvukovýma efektama, takže opravdu tam to spláchnutí člověk má.
2: Ano, přesně tak.
0: A v tom stísném prostředí má člověk pocit, že tak putuje tu kanalizační trubkou.
2: trošku, ano, přesně.
0: Já jestli můžete předat na chvilku mikrofon Honzovi Douckovi. Mě by vlastně zajímalo trošku ty nápady těch expozic, jako jestli, kde jste na to přišli, protože vy jste...
1: Okopíroval se to, anebo to bylo, kde to přišlo samo?
0: Kde jste to kopíroval?
3: No, my jsme se nesnažili kopírovat, což je asi na tom vidět. Opravdu jsme měli snahu, aby ty expozice byly unikátní a byť jsme logicky navštívili různá science centra a s kolegy jezdíme i po světě, takže máme různé inspirace, tak jsme se stejně snažili to dělat unikátně, tak aby to byly věci, které jsou jenom a jenom tady a nikde jinde. Myslím si, že se to poměrně povedlo, že tady opravdu nemáme takřka nic, co byste viděli někde jinde.
1: To je pravda.
0: Jenom jsme na začátku zmínili ten vysavač obří, který má design takového toho starého eťáckého vysavače, který si myslím, že ještě jako si my dříve narození dobře pamatujeme. A jak tady říkala paní ředitelka, tak někteří to mají ještě určitě doma. Tak ne jako muzeální kousek, ale stále funkční. Tak co v tom vysavači člověk zažije?
3: My jsme ho měli mimochodem v hnědé barvě, tenhle vysavač. Co tam zažije? No, zažije tam vlastně to, jak vzniká... jak vznikají vzdušné proudy. Pochopí, nebo snad pochopí, doufejme, já předpokládám, že ano, pochopí, jak to je vlastně s teplým a studeným vzdušným proudem na planetě Zemi. Pochopí, že to není úplně jednoduchá věc, ale snažili jsme se to nějakým způsobem zjednodušit a úplně na závěr ho to přenese do vysavače, aby zjistil, jak funguje podtlak, uvidí tam naše lítající kravičky a úplně na závěr, když by sem šel třeba někdo s mokrými vlasy po dešti, tak má možnost si tam ty vlasy vysušit, protože ten vysavač opravdu začne foukat, ten speaker, který tam je, začne křičet, protože jinak by to nebylo slyšet a zažijete zkrátka vysavač.
1: Taky tam máte mixer.
3: Ano, taky tam máme obrovský mixer.
0: Vlastně, no.
3: Přesně
0: no,
3: tak,
0: ano.
3: Je tam velký mixer, je to velká zvětšení na mixeru, který pak je tam vzadu ve vitríně, takže ano. To lidé mohou porovnat. A mixer vlastně ukazuje, jak fungují vzdušné víry. Ukazuje to, jak musíte trošku tu energii do toho vložit, aby ten vír vznikl, takže máte možnost, a je to mixer takzvaně dvoumužný nebo dvouženský, jak se to vezme, ale je
0: tady
3: potřeba...
0: Tady by klidně řekl normálně dvoumužný, protože to prostě fakt vyžaduje jako páru, to rozpohybovat.
3: Přesně teda. Tak, vyžaduje
0: a
3: to páru.
0: A to nechci tady děvčata nějak jako podceňovat, ale...
3: Je to makačka, to je pravda, nicméně, když se vám to podaří a chytnete tam ten správný švůn těch větrů, tak opravdu všechny ty objekty, které jsou vevnitř, vnesete a vidíte, jak se točej, jak rotujou podle nějakých pravidel a jak vlastně vypadá vír.

0: děti hlavně školního věku, je tady doporučený věk 6+, ale jsme rádi za každého menšího návštěvníka, budoucího badatele, fyzika, astronoma, astronauta, protože i ty malé děti, když neumí číst, tak si tady určitě najdou to, co chtějí, co potřebují k tomu, aby měli hezký den a aby si našli něco, co je zajímá, třeba právě ty kuličkové dráhy. Jinak těch 6+ je doporučené proto, protože i ty expozice velikostně bezpečné, jako by jsou pro ty děti větší, ale hlavně tady spousta textu. Hmm. Takže nejenom ty expozice, ale spousta různých panelů, desek kolem, které obsahují ještě další nadstavbu, spousta informací k tomu.
1: Jak máte vlastně otevřeno?
0: Mám otevřeno 362 dní v roce.
1: Takže které tři dny zavíráte?
0: Štědrý den, Nový rok a Velikonoční pondělí.
1: Ty brďo.
2: Takže vy jste fakt normálně od pondělí do neděle, každý den? Jo?
0: Ano, včetně pondělka.
2: Teda, pěkně, to je super. Kolik sem tak přijde lidí?
0: Tak v průměru máme návštěvnost kolem 20 000 návštěvníků za rok, hezky, co teďka počítáme od začátku.
2: To je hodně dobré.
1: To je... Asi je potřeba taky říct, že to tady ale vedete v malém počtu. Jakože to by jako těk...
0: Počet zaměstnanců planety Hlinsko jsou 3,5 zaměstnance, když to vezmeme opravdu přepočítáno na recepci a na veškerou tu údržbu, co tady je. Plus samozřejmě máme lektory, kteří vedou vlastně ty odborné přednášky anebo ty školní skupiny. A potom máme spoustu brigádníků, kteří nám pomáhají třeba právě o těch víkendech, aby my jsme mohli být aspoň chvilku doma.
2: Dobrá, tak jo. Máme 21 hodin 35 minut. V kolik je letí ta mezinárodní vesmírná stanice?
1: Chvilku po tři čtvrtě na 10.
2: Tak máme ještě čas, dobře. Tak,
1: v dalším vstupu si řekneme,
2: co můžete přípravu vidět na obloze. A ne všichni můžete vidět, protože nám třeba píše Monika Krauzová, naše pravidelná posluchačka ze západu Čech, ze Sokolovska, kde píše, že od východu se zatahuje a je ještě celkem světlo, ale připomíná taky přelet Mezinárodní vesmírné stanice. Tak než se vám zatáhne, tak vám ještě řekneme, co teď na obloze můžete vidět, nebo během dnešních nocí a těchto dnů taky můžete vidět. Tak poslouchejte dál, Sedmikrásky na nebi.

0: Tady jsou regionální stanice Českého rozhlasu, pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z nádherného science centra planeta Hlinsko. Teď se dostáváme vlastně poprvé, bych řekl, v naší vysílací historii do toho, jak, nebo respektive do pocitu našich posluchačů, kteří žijí třeba v nějakém bytovém domě, protože my jsme vždycky měli možnost výjít ven a pozorovat noční oblohu, nebo vždycky jsme byli v nějaké prostě vězdárně, kde to šlo, ale tady jsme prostě v bývalé administrativní budově ve třetím patře, tady nemáme moc kam jako chodit ven.
1: No ale zeptám se vlastně, je tady něco vidět z oken? Máme tady výhled na něco zajímavého?
2: Myslíte objekty nebo oblohu?
1: Dobře, tak jaká je tady obloha? Je tady něco vidět, aspoň něco?
2: Je tady vidět pár souhvězdí, já jako nejsem na to úplně specialista, to možná vy budete lepší, ale není tady nic extra výjimečného, ale budou to klasická souhvězdí. Pravda je, že obecně jsme v oblasti, kde ten světelný smog je menší. Jasně, teď jsme ve městě, takže tady logicky svítí lampy, ale pokud bychom vyšli za město, tak jsme na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů a tady přece jenom například Seč nedaleká, tak je vyhlášena krásnými záběry fotografickými, které, pokud se nemýlím, i NASA.
1: Ano, on tam totiž je Petr Horálek, náš významný český astrofotograf, teďka dokonce dostal nějakou cenu od vlastně Pardubického kraje, takže ho taky tímto zdravíme. Nicméně, my se asi budeme podat hlavně o obloze teďka aktuální.
0: Ano, k tomu ne? Jsem se chtěl dostat, o aktuální obloze, tak teď budeš muset zapojit svoji fantazii a tak nějak posluchačům popsat, co vlastně můžu na té obloze vidět. A
1: pokud mají pěkné počasí.
0: Pokud mají pěkné počasí a dneska musíš myslet na to, že ty tu oblohu nevidíš a oni se na ní dívat můžou, takže tě můžou kontrolovat.
1: To je jednoduché, že my se vlastně zaměříme na to, co je vidět na obloze bez dalekohledu a co je hodně nápadné, tak je potřeba říci, že vlastně teď nad západním obzorem krásně, a to nemyslím jako jenom v tomto okamžiku, ale vlastně o těchto večerech září planeta Venuše, je to naprosto nepřehnutelná, taková velmi jasná v úzovkách hvězda, není to hvězda, je to planeta, a protože je vidět večer, tak se jí také říká večernice. Ta Venuše tak za půl hodiny, 6 hodiny zapadne, ale pořád nad západním obzorem o něco výš a o něco slabší, ale velmi nápadný i tak, bude Jupiter, další planeta sluneční soustavy. A jak už bylo lehce avizováno, dneska už za pár minut ve 21.49 se vpravo od Jupiteru objeví takový zářící bod, který bude putovat oblohou. Zhruba o 3 minuty později proletí kolem Polárky a kolem 21.56 zmizí nad východním obzorem. Tak to bude Mezinárodní kosmická stanice. Jasností bude srovnatelná právě s tou Venuší, takže to bude skutečně velký, nápadný, zářivý objekt, který, když má člověk pěkné počasí, nebo když bude mít pěkné, teďka má pěkné počasí, tak ho za pár minut uvidí. Pokud to nestihnete, tak za 90 minut poletí ještě jednou. Uhum. A potom vždycky večer se dá chytit až do 25. května. Bude také přilétat na Českou republiku. Ale teď už za pár okamžiků.
0: Jakub Albert, náš taky pravidelný posluchač, nás zdraví z Prahy do východních Čech. Měsíc květen bude měsícem dvou úplňků. Přesně. Ten první tak. Už nastal 1. května a druhý nás čeká
1: v neděli 31. května.
0: Máš to správně, Jakub to píše taky tak.
1: A protože je to druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci, tak se někdy označuje jako takzvaný modrý úplněk. Aha. Byť teda on modrý nebude, bude to normální úplněk. Je to spíš takové ústní a neoficiální označení jakoby druhého úplňku, který nastane v jednom kalendářním měsíci. Tady to označení se prosazuje hlavně mezi novináři anebo v lidových kalendářích, ale astronomové tak jako blahoskloně to jen tak jako sledují. A
0: pro astronomy přecházejí to laický výraz.
1: Ano, přecházejí to laický výraz, anebo to používají v rozhlasovém vysílání.
0: Jo, aby to všichni pochopili, co jde.
1: Takže 31. května nastane druhý úplněk, je to jen taková jakoby kalendářní kuriozita, bude to určitě hezká podívaná a i když se mu říká modrý, tak nebude modrý, bude to normální klasický úplněk.
0: Fajn, dobře, tak máme všechno teď z té hvězdné oblohy.
1: Určitě ano.
0: Dobře, tak jo. Tak, jak jsem říkal, my vysíláme dnes z nádherného městečka Hlinska. Jsme zhruba nějakých 25-30 kiláků od Pardubic, říkám to správně.
2: Nějakých zhruba 40.
0: 40,
2: trošku dál.
0: Tak jsem se trochu seknul, nevadí. No každopádně je to místo, které má i velmi zajímavé okolí. Už jsme koneckonců teda slyšeli, že tady je tady i solidní obloha, nebo jsou tady místa, kousíček za Hlinskem, kde se dá koukat na krásnou oblohu. Ale těch, řekněme, pozemských a astronomických zajímavostí je tady opravdu hodně.
1: A pokud se chcete ozvědět jako o těch zajímavostech trošku víc, tak si pořiďte naši knížku.
0: Jo, no vidíš,
1: ano. Sedmi krásky na nebi, která se jmenuje jako náš
0: pořad. Teď to posluchači měli vidět, protože Jirka mi tady začal ukazovat takový jako rukavem jako obdélník a já jsem netušil, co chceš říct, tak ten obdélník to měli, ty tvarté knihy.
1: Ano, ano, ano.
0: Ano, knížka u radioservisu Sedmi krásky na nebi. Přátelé, na léto se vám teda podle mě teď fakt hodí, protože je to vlastně takový, řekněme, astronomický bedekr Českou republikou.
1: Ano. Hlinsko tam je zmíněno taky, ale zatím jenom takovým jednoduchým odstavcem a v dalším vydání už bude mít celou kapitolu.
0: Ano, je to tak. Tak poslouchejte, my vás vezmeme teď na takovou tour tady kolem Hlinska, protože je tady spousta zajímavých věcí a říkám nejen astronomických. Tak poslouchejte dál Sedmi krásky na nebi.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii, kosmonautice, ale dneska vlastně té astronomii, která je spojená tady s námi, s planetou Zemí, protože té je věnovaná značná část expozice ve Science Centru Planeta Hlinsko. Jasně, Hlinsko, nádherné město, ale my se teď vydáme s naším hostem Henem Douckem i do okolí, protože těch, řekněme, astronomicko a teď řeknu ještě další slovo, geologicko, zajímavých věcí je tady hodně. Tak je to na vás, kam nás vezmete?
1: Vezmu vás naprosto logicky do Národního geoparku Železné hory, protože to je území, které vlastně tady na planetě je nějakým způsobem stvárněno, je provázáno s planetou a do jisté míry planeta je takovým, řekněme, vstupním bodem do tohoto území. Je to území, které má nějakým způsobem definované hranice, ty nejsou úplně vidět, ale je to geologicky cenná oblast s více než 102 hornin, kde my, zaměstnanci geoparku, se snažíme ve formě příběhů, zábavných příběhů, vlastně interpretovat, ukázat tu geologii, tu pro lidi často nudnou geologii, taky ukázat v té zábavné formě, v příběhové formě, v různým způsobem. Naučné stezky, expozice, bodová zastavení a tak podobně.
0: No to by mě zajímalo, jak na to jdete, protože teda musím říct, že takzvaná šutrologie, to bylo strašný ve škole teda. Nevím, jak na to vzpomínají naši posluchači, ale já teda vždycky, já jsem akorát poznal ten bulížník.
1: Ano, jsme to
0: byl ten bulížník, ale to proto, on byl takový...
2: Ne, ono nepoznal, ale je to proto, že jsme vysílali Zvězdárny v Ďáblicích, která je na bulížníkovém vrchu. Do té doby nevěděl, že existuje bulížník.
0: Pak byl ten magnetit, že,
1: ano,
0: že jo?
1: Tam byl to, magnet na tom.
0: Tam byl na tom magnet, ano, tak ten jsem poznal taky a tím jsem tak asi...
2: Tak žulu ne, asi poznáš, ne? Vápenec, asi pískovec.
0: No, tak asi jo, no.
1: No, tak to je dobrý základ, že samozřejmě, ale nicméně je to tak, jak říkáte, no, ta výuka geologie na školách není úplně jako na topu, bych řekl.
0: A, to švanda to není, no.
1: No, není to jako šlágr, ale my se snažíme zkrátka tu geologii ukazovat jiným způsobem, tak, aby to ty lidi bavilo a netlačit do nich horem dolem, ale tak jako na dotykově třeba, nebo formou různých maket, odlitků a tak dále. Ono to je vidět vlastně i tady na planetě, jak s tou geologií tady pracujeme. Mm-hmm. Mimochodem, ta geologie tady je navázána na rámcový vzdělávací programy, takže to je i smysl ukázat žákům, ale i pedagogům, že se s tím dá nějakým způsobem pracovat.
0: No a teda v tom parku, nebo respektive v tom geoparku, tak jak to tam funguje?
1: Geopark je obrovské území, má 777 kilometrů čtverečních, no, takže to, je to opravdu jako, je to na víkend, my říkáme, je to na víkend a říkáme, že za 2-3 dny tady poznáte geologii celých Čech. Aha. Při najíždění tady 150 kilometrů za 2-3 dny, po celých Čechách by to bylo s jednou nulou navíc za 2-3 týdny. Takže tady v malém jste schopni poznat tu geologii. Máme tady malé pískovcové skalní městečko, malý vodopád, máme tady malé sopky. Je tady zkrátka relativně všechno, ale v nějakém jako menším měřítku.
2: No, to je vlastně taková kombinace nějakých naučných stezek, potom nějaké cyklocestezky jsou to, jak jsem pochopil, takže člověk se tady vybere, co mu vyhovuje.
1: Pokud to vezmeme z toho turistického hlediska, tak je to přesně, jak říkáte, jsou to jednak bodová místa provázaná třeba cyklostezkami, jsou to naučné stezky, různé kilometráže, jsou to různá návštěvnická centra vedle planety Hlinsko, třeba brána do pravěku v Pasíčkách u Proseče, případně Bedlova vápenka v Závraci u Třemošnice s muzeem vápenictví. No ale pak je to i řada dalších věcí, které geopark dělá, jako je věda, výzkum, vzdělávání, výchova žáků nebo obecně všech různých skupin a regionální rozvoj. Geopark není pouze o tom cestovním ruchu, ale zaplňuje nebo zahrnuje všechny ty aktivity, které jsem zmínil a snaží se vlastně celostně rozvíjet to území ve spolupráci s dalšími partnery a to je vlastně to nejdůležitější. To není projekt jedné firmy, jednoho subjektu, ale je to projekt desítek partnerů, kteří vlastně jsou do toho nějakým způsobem zakomponováni.
0: Bezva. Pojďme ještě vybrat jeden typ, který tady je, má takový docela zajímavý, bych řekl, nadpis v našem scénáři Falešná hvězdárna v Chrudimi.
2: Tak to mám tak, říct já?
1: Já jsem s Chrudimi, ale no, tak, jestli to chcete říct, tak, můžu. Falešná hvězdárna v Chrudimi je nádherný objekt v Břetislavově ulici, což je historické centrum města a je to, není to hvězdárna, ale je to dům, který si nechal postavit pan Midlář a dneska v tom domě je Muzeum loutkářských kultur. A opravdu je tam něco, co vypadá jako hvězdárna nebo minaret, chcete-li, A nejzajímavější na tom je na něj vystoupat, vyjít na takovou terásku a ten pohled, který tam uvidíte na centrální město a na Železné hory, je nezapomenutelný.
0: No, například tam taky pobýval Tychon Brahe, takže...
2: Nepobýval, to je právě pověst.
0: To je pověst. Aha,
1: takových tak... pověstí bohužel máme v Krudimi hromadu.
0: Nevadí, dobře. Tak děkujeme moc krát za to, že jsme dneska tady s váma mohli být na planetě Hlinsko. Bylo to bezvadné. Planetě přejeme, ať se jí daří. A přátelé, přijďte kdykoliv, prostě 362 dva dní v roce.
2: Webovská stránka, ještě řekněte rychle.
0: Webovou stránku, ano.
3: Tak je to jednoduché, www.planetahlinsko.cz.
0: Výborně. Tak řekla Petra Plisková a Jan Douce, kteří byli našimi dnešními hosty.
2: A my se ozveme 7. června z Hvězdárny ve Slaném.
0: Je to tak. Od mikrofonu se loučí a hezký večer přejí
2: Jiří Dušek
0: a Jiří Kokmotos. Sledujte hvězdy.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas, zprávy.
3: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle dominikánů z Jablonného je to zázrak. Fotbalistky z KLDR přicestovali do znepřátelené Jižní Koreje. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno. Teploty 16 až 21 stupňů. U mikrofonu je Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
4: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
3: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizel. Řád dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
5: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
3: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci, konkrétně tým fotbalistek z města Nekujang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále Asijské ligy mistryň. Stupenky na zápas se podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne. Sportovci z KLDR v Jižní Koreji naposledy závodili na zimních olympijských hrách v roce 2018. Země jsou od roku 1950 oficiálně ve válce a mají mezi sebou uzavřené pouze příměří. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
2: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky, na východě kolem 6, v tisíci metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech asi 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, v 1000 metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Stavební práce zdržují provoz Praze 6 v ulici U Brusnice mezi křižovatkami ulic Patočkova a Jelení. Rekonstruuje se tam tramvajová trať. Komunikace je proto částečně uzavřena. V Dobřichovicích, okres Praha Západ, na silnici 2. třídy číslo 115 opravují povrch vozovky. Doprava je kyvadlová, provoz jedním jízdním pruhem. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už jsou tady hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
7: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
6: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
8: Dobrý, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
6: Ale já teď nebudu, díky.
8: Tu máš.
6: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
8: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
6: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
8: Ale naposled.
6: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
8: Už to mám.
6: Tak výborně.
8: Ale tohle není všechno.
6: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
8: Víš, co tě čeká?
6: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
8: Za to nedostanu ani 500 rublů.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak,

se jenom usmál, to kdybych paní svět ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil jednu pro mě a tu mám nejradši.

0: to kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, no, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako v pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, spárka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát. Bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím, zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové referente, věci.
5: Pane, jsme tady všichni, Voráček a Panta z Nový Vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, Voráčkem, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: A co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já. Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No, no co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás, my se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: rozumíte?
4: No, to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne? Cirkus bude. Ha! Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Jde? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si...
3: No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu. To je pravda. Ježišmarja Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sešejte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? kdybych ty prachy nepotřebovala hned. Já bych si s těma peršenama věděl rady.
1: Tati, kolik máš v kase?
6: Hm? Co prodává ten pán Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
6: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: Ne? No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No pojďte dál.
8: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
9: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepšo nechal?
1: Proč?
9: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
1: Ale já je mám doma.
9: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
9: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
9: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. S nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
9: Oh, pardon, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
9: Ne.
1: Dobrou noc.
9: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
2: Do starožitnického krámu si Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalik.
10: Dobré jítro, madam.
11: Děkuju.
10: Ano.
11: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
10: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního Perořízku a mladého Párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
11: Tak viděl jste ho nebo ne?
10: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
11: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
10: Ne, madam, nic.
11: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
10: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
11: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
12: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštěla. Konzervatoří propula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, madam.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné?
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl revanšovat a... snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála. Ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděla.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyril v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Verecha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jeho života byla fuč. Cyril pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž? Jaký muž?
13: Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na zpronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy. Vy nestounice. Vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte vy, děvko? Jsem slabá. Vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí. Ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je? Bývá mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
13: A já vám zase říkám. Přišli mu na zpronevěru, slyšíte? Zpronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Vy jste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. Když ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem.
12: Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
14: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubí. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí, a když dosvítí, a když do

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani

videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem to myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takoví ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to...
1: Co z toho
0: že bude? O tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proba, co?
0: Moudrá žena.
1: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť, když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám. No.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: vy
0: pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
1: no,
0: dokonce,
1: máte, no.
0: Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: Vy jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já prosím. Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, pardon.
1: Ne, je to váš,
0: je to
1: tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Si píše pohádky a o to

0: větší. Je to úspěch můj, že jsem ji ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže, byla jednou jedna a byly dvě a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne. Už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě. Záměrně a pohádkově. V Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu. Kamna měla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, detektivky nečetly. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách. Ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou Marií Drahokoupilovou a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To je asi to první, že? Co musíme to?
1: My jsme vzácně zajedno úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu...
6: On mluví
1: jsme
6: jako
1: stejně
6: soudu.
1: Naklonění. Stejně naklonění.
4: Teď se nepřikláníte, ale vyberte.
1: Na trojku Sambucus nigra.
5: Ano, má to něco společného si s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus nigra.
1: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
6: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět bedlivě.
7: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
1: To je ztracený.
4: Tak prosím.
6: Ta štyrka je krásná. Já se nejdřív myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát.
5: No, tak.
4: Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo rozstříhaný provázek.
6: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláče, provázek, karta.
5: Ne,
6: Karel, ale
5: já si myslím, že to bude asi...
1: To jsem teď ztracena.
5: To je ta věnička.
1: Ta věnička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
1: Jsou pagáče.
6: To je lidový vypraveč. Na
1: ale narožní nás umyslně máte, všimněte si toho.
6: To se smí přilevře.
5: Pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek, karta.
6: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
1: Jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
1: Trojka.
5: Ke
1: kartě.
4: Máte pravdu.
8: Rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: je ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta, stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebude tě tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: No, jo, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. Já co, když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No,
3: moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Uzdravuj mi sodovku.
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšem a je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama podát. Moment.
5: Hello, Kim Besling. Hedu, kudy vám paní Ajšemová? Jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťouraj, nikdo tomu totiž neroz... Okaž, již, malý okaž, halo, Ajšem, Ajšem, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslí.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala. Jak se ti tam venku daří? A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že
2: no, to bylo... No, tak to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za tva šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No.
0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
6: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, no, rozumíte, ty
7: buditelské
6: časy. Tak v té době se opravdu
7: ať
6: ještě dělala...
7: Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
6: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo?
8: A co jste dělala do 50.
7: Děkuji,
6: Dívala jsem se na vás, pane Verich.
8: A tě vás neznám z té doby.
6: No, jak abych to dopověděl.
9: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
6: Už Ježíši, nechte mě žít. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě
7: byla
6: taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no, tak není legrace, nemám...
9: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
7: Jo.
9: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupily. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
6: Pravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
10: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařižští krejči jsou se mnou ve styku. Oni mi oznamují své inspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
6: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
10: Nevím, Ramáky se tady si úplně. Se vám šedé, nespoň?
6: Ano, opravdu,
10: ty detaily. Já ztrácím čas, jako by mi neužijí.
6: Neužitečnůstkami.
10: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám říci, jak by se mi líbit. Och, enormemo. A že vás, madam, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, nebo to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
6: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
10: Nebo je na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
6: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
10: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
6: A kdo to je?
10: Leblou, váš odanistitel. Dám vám a trhá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monkel.
6: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
10: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
6: Já buďte přece trochu skromnější.
10: Mě nedopřejte se mu snouben, jsem to
6: nemůžu. Už se přijíš na mě.
10: Já pánu po vás nemohu
6: vytvářit. Řekla jsem, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
10: Prosím, promiňu.
6: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
10: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
6: Pojďte, pomohu vám.
10: Merci.
6: Merci. Vy jste příliš vychytrali.
10: A vy příliš svůdná. Ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. A taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
11: Milí posluchači, dobrý večer, krásnou noc. Vítám vás u dnešní noční linky ze Zlínského studia Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáme na cesty. Budeme si povídat o poznávacích zájezdech, o místech, která nám vzala dech, o setkáních, na které se nezapomíná, o suvenýrech, které máte doma, které vám stále připomínají ty krásné chvíle. A kdo ví, možná nám nasdílíte i nějaké pikantnosti o tom, jak jste se třeba na dovolené zamilovali. Možná jste procestovali kus světa, možná jste objevili jen jedno jediné místo, které vám přirostlo k srdci. A právě vaše vzpomínky a příběhy nás dnes budou provázet nočním vysíláním. Kam byste se rádi vrátili? Co vás na cestách nejvíce překvapilo nebo potěšilo? A kam byste se chtěli podívat třeba letos? Zavolejte nám, napište nám a pojďme si společně zpříjemnit dnešní večer. Budeme si povídat o cestování, o zážitcích a o snech. Moc mě zajímají zájezdy, na které se kdysi tak často jezdívalo. Pojďte mi zavolat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
11: Je s vámi Jarka Barbuříková.

0: Dnes budeme v noční lince Českého rozhlasu cestovat po světě i po vzpomínkách. Kam vás zavedl váš nejkrásnější poznávací zájezd? Pan Hynek z Vysočiny nám otevře dnešní noční vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům. Kde to krásné relace. No, mě zavedl, kam mě zavedl, tam jsem byl rád, protože my jsme s mojí ženou procestovali, prvně jsme jezdili po vlastech českých a to jsme procestovali od Šumavy k Tatrám a potom následovalo i zahraničí. A nedovedu posoudit momentálně, co bylo hezčí, co nás víc bavilo. Protože bohužel dneska už mě baví jenom vzpomínky, protože žena mě bohužel opustila a teď už mě nezbývá, než vzpomínat nad knihama a nad fotkama, protože my jsme plně dělali fotky, potom jsme měli nějaký albumy a potom jsme začali dělat fotoknihy. A to bylo to nejlepší. Že tam se dá otevřít tu fotoknihu a zavzpomínat na celou sérii, ať už to bylo tady nebo potom někde v zahraničí a potom následovala i kamera a prostě všechno. Ale co musím říct, kde se mě líbilo opravdu nejvíc, tak to bylo u moře a bylo to v Mars Alamu, kde jsem zažil opravdu tehdy to, po čem jsem vždycky toužil, že jsem si připadal, jako bych plaval v akváriu.
0: Aha,
1: tam
0: bylo, to zní dobře.
1: Tam byl nádherný podvodní svět, a takže stačil šnorchl a když jsme tam přijeli, tak jsem prozíravě vzal ty šnorchly dva i dvoje brýle. A moje Jana říká, kde pak já tam v životě nevlezu, to jako já si nebudu potápět. Až jsem tam u té vody byl, tak potom zkusila jenom ty brýle si přitisknout k očím, no a za půl hodinky už plavala se šnorchlem a bavili jsme se celých 14 dní úplně fantasticky.
0: Hynku, to máte poklad, že máte tolik vytisknutých fotografií, že máte fotoalba, že máte fotoknihy, protože dnes už si spousta lidí nechává snímky jenom v mobilu a často si je nevytisknou, takže ty vzpomínky zůstávají jenom schované v tom telefonu, který se pak mnohdy třeba i ztratí, takže to se máte, že je máte. No a cestovali jste po vlastní ose, anebo jste vyráželi někdy z cestovní kanceláří? Co vám vyhovovalo víc? Svoboda vlastního plánování, anebo pohodlí organizovaného zájezdu?
1: Tak tady u nás po českých zemích a i na Slovensko, tak jsme jezdili většinou autem, nebo jenom autem. Protože jsme dojížděli. Prostě nevadilo mě řízení kamkoliv, takže to bylo autem. No a potom, až už to bylo do zahraničí, takže tam jsem potom, prvně jsme volili autobus, no a potom následně letadlo a bylo to vyřešené. Takže všechny...
0: Ale jezdili jste sami, nejezdili jste přes nějakou cestovní kancelář?
1: Cestovní kanceláří.
0: Aha, jo, takže byly to klasické zájezdy.
1: Ano, ano, ano.
0: Ano.
1: No prostě nebudu je jmenovat, použili jsme několik těch cestovních kanceláří, jsme použili, takže to bylo no krásný. No, říkám, zůstaní jenom vzpomínky a ty mě nikdo nevezme, ale říkám, je smůla, že už na to vzpomínání jsem já a když si sednu před skříň, před sekretář tady v obýváku a teď vidím ty spousty věcí, kterými jsme si vozili, i kdyby to byl třeba například kamínek z Kartága, jo, ale to prostě vím, že když ho vezmu, tak vidím jak jsme v tom Karnáku byli a tam se nesmělo tehdy fotit. A přesto ty fotky jsem tam odsud měl.
0: A jak jste se dostali prostě... až tam teda? To jste byli velcí cestovatelé.
1: No tak to bylo z cestovní kanceláři, že?
0: Ano, ano. Jako... ano, ale to byl který rok? Zhruba.
1: Ježdamane, to už je hodně dlouho.
0: Mm-hmm.
1: Nedovedu si spomenout momentálně, takže který to
0: říkáte,
1: byl.
0: Že odsud jste si dovezli třeba talismany jako nějaké kamínky. A já se zeptám, zažili jste někdy na těch cestách nějaké jazykové nedorozumění?
1: No, to byla dobrá otázka, protože já jsem nebyl jazykově vybavený natolik, abych plynně se domlouval, ale zatím, kde jsme byli, tak vždycky jsme se domluvili, i když to bylo z části rukama, nohama, ale krása byla třeba, když jsme byli v Itálii a tam jsme narazili na jednoho prodavače. My jsme šli prostě po ulici a najednou si slyším, ahoj, jak se máš? Tak jsem se díval, kdo na mě mluví česky. No a tam se takový čmout na mě zubil a já povídám, tak jsem k němu zamířil a on měl normálně sešit a tam měl foneticky napsané věty v různých jazycích.
0: A zkoušel to?
1: Tak jsem mu řekl, že to má špatně napsaný.
0: Tak jste mu to opravil a naučil jste
1: jak to je, tak jsem mu to opravil, povídám, jak se máš, ty vole. A v zápětí druhý den už jsem slyšel, jak tam přicházela skupina českých turistů a už to trénoval, ahoj, jak se máš, ty vole.
0: Vy jste šprýmař, to je krásný aprílek takový, no.
1: A tam to bylo krásný, protože já jsem tam sedával, tam byla nádherná fontánka a u toho jsme sedávali s potěšením, se pozorovali prostě ten cvrkot, ale on vždycky přiběhl a snažil se mě nalákat, abych mu šel překládat, když tam přišli Češi. Ale nezapomněl nikdy něco, třeba my jsme tam byli s dcerama a kdyby to byly nějaké perličky navlečené na gumičce, ale vždycky něco přinesl. A když jsme odjížděli, tak manželce donesl krásnou plachetnici z mušlí. Jako odměnu za to, že jsem tam překládal.
0: A máte ji schovanou?
1: Mám, samozřejmě. Mám, to je... Ona byla trošičku prostě to, co asi mu neleželo na srdci, ale byl to dárek od něho a do dneška stojí na skříni.
0: Hinku, moc děkujeme, že jste nám právě vyotevřel dnešní noční linku vaším vyprávěním. Vy jste to říkal tak poutavě, že jste nás skutečně přenesl na vaše cesty a bylo to krásné, barevné. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Já vám děkuji, že jste mě zvedla telefon a hezkou noc vám přeji i budu poslouchat až do té jedné hodiny.
0: To budeme rádi. Poznávací zájezdy nejsou jen o památkách, ale hlavně o lidech a příbězích. Budeme rádi, když ten svůj přidáte do noční linky i vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 16 minut po 23. hodině. Vezměte nás dnes sebou na vaše cesty. Stačí jeden zážitek, nějaká vůně, jedno místo, na které se nezapomíná. Pan Michal je s námi. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, Michal Sedlák z Myšlína. Posluchači mě znají z mých příspěvků psaných. A dneska máme téma poznávací zájezdy, objevujeme společně svět. A já teda se musím přiznat, že já jsem nikdy v Čechách na žádným poznávacím zájezdu nebyl, žádnýho jsem se nezúčastnil, ale zúčastnil jsem se jednoho. A to bylo přímo až ve Vietnamu. To bylo v roce 2012, no, což je už... No, 14 let tomu nazad. A to jsme s tátou, já jsem vlastně byl ve Vietnamu poprvé, tenkrát to bylo poprvé, s tátou, protože mě tam nechtěl pustit samotného, takže jsme tam poprvé jeli společně, pak jsem byl ve Vietnamu ještě dvakrát a to už sám. A navštívili jsme tenkrát skrze teda nějakou cestovní kancelář tamnější zátoku Ha Long. To možná posluchači, kteří ve Vietnamu byli, tak vědí, že se jedná vlastně o tu jednu z největších přírodních pamětihodností v regionu. Ta zátoka Ha Long, ta se nalézá v Tonkinském zálivu, který je součástí Jihočínského moře. A je asi 150 kilometrů na východ od Hanoje. Jeli jsme tam autobusem a mně se tam tak strašně nechtělo. A víte proč? Protože já nemám rád zájezdy, organizovaný zájezdy. Já mám svobodnou mysl. Já nějak potřebuji být závislý jenom sám na sobě a přizpůsobovat se nějakému programu. To prostě jsem zjistil, že to není pro mě. Nicméně teda táta na tom trvá, tak já jsem teda svolil, tak jsme tam ještě jeli s jednou kamarádkou, kterou jsem tam měl navštívit, s kterou to pak stejně nevyšlo, ale to už je zase jiná kapitola. A měl tam s náma ještě jet její táta, ale on nakonec nejel, protože oni byli tak chuděloučká rodina, že on se prej styděl, že on ani neměla to oblečení, aby tam s náma jel, takže to nás to trošku jako mrzelo, no, protože to je jedno, no, že ano. Tak jsme tam jeli. Cesta, já nevím, no, tak nespomínám na ní jako úplně s nějakou radostí. Ty výhledy byly uchvatný, půvabný, jistě v té zátoce. Samozřejmě ono je to tam taky přizpůsobený pro to turisty, že ano. My jsme tam asi v půli cesty zastavili na nějakém stanovišti. Prodávali tam takový nevkusný sochy Budhy, velký, obrovský skulptury. Já nevím, že oni se s tím dělají, jako kdyby si radši hodili kopita hore, jsem si říkal, jo, taková krásná, třeba dřevěný, úplně precizní řezbářská práce. Já jsem si říkal, no stálo to samozřejmě klidně i několik tisíc dolarů. Tam je to tak přizpůsobený pro ty Američany, bohatý amíky nebo západňáky, kteří prostě, já nevím, kdo si to kupuje, že to nevkusný. No, to je jiná kapitola. No nicméně, na té zátoce nemůžu říct, že by se mi tam nelíbilo. Zátocha teda mimochodem smrděla, jo. Páchlo to tam strašně. Ale to je asi k tomu. Jo, to k tomu patří, dobrý. Pluli jsme tam na takový lodi, dobrý, trošku jsem se bál, aby se nepotopila, ale pak jsme se teda vraceli, já jsem byl z toho dost unavený. Ta cesta je docela, ač to bylo jenom nějakých 150 kilometrů, tak ta cesta byla docela únavná, no. A já jsem se na zpáteční cestě, já už jsem se cítil tak svázený tím programem, tím takovou tu nesvobodu, já jsem potřeboval tu svobodu jsem potřeboval, jo. Takže já jsem se tam tak trošku ztratil, jsem si říkal, udělám si tady procházku. Na zpáteční cestě jsme totiž zastavili na jednom asi jiném ještě stanovišti. Potkal jsem tam teda nějaký Čechy, mladý, rozjívený, jo. Já jsem je poznal podle toho, že mluvili strašně vulgárně, až jsem na ně promluvil, tak se docela podivovali, no. Ale to je jiná kapitola. A já jsem se tam ztratil a oni tam na mě na tom autobuse, v tom autobuse čekali, jo, asi 5-10 minut. Tak to ode mě na jednu stranu bylo docela neohleduplný. Ale já jsem to prostě potřeboval tu volnost. No a říkal jsem si, už nikdy víc, prostě já se nenechám takhle organizovat. A já teď, když jsem potom cestoval do toho Vietnamu ještě, tak to už jsem cestoval na vlastní pěst sám a na vlastní pěst samozřejmě. Takže já nějaký bohatý zkušenosti s poznávacími zájezdy bohužel nemám. No. Pro mě to nějak není. Tak to je asi ode mě všechno, co bych k tomu řekl. Máte nějaké doplňující otázky?
0: No, mě by možná zajímalo, jestli jste ochutnal někdy v zahraničí něco, na co nikdy nezapomenete, něco hodně nezvyklého.
1: Zahraničí, no tak v tom Vietnamu samozřejmě jsem ochutnal místní speciality, to pochopitelně není asi člověk, kterýmu by vietnamská kuchyně nechutnala, ale mě už se tak nějak zprotivila, zešedněla už prostě nějak. No, jestli jsem ochutnal, no já nejradši mám polskou kuchyni, ruskou kuchyni a italskou kuchyni. To jsou taková trojice těch mých úplně nejoblíbenějších kuchyní. To prostě to jsou zážitky nevšední. Ale ono opravdu, v Polsku vám ty brambory pečení, které jsem ochutnal třeba v Gdaňsku, úplně chutné, jinak to v Praze nějak nenapodobíte. Já nevím proč, co oni tam do toho dávají, nějaký speciální tajemný ingredience, jo. Nebo možná. Jsem v Rusku tenkrát se ještě smělo cestovat přes Moskvu, takže my jsme vlastně do toho Vietnamu, no, třikrát do Vietnamu, třikrát jsem vlastně jel přes Šeremetěvo, přes to letiště Šeremetěvo, tak jsem si tam vždycky zastavil, dal jsem si tam borš, je jich výborný. Tam i na obyčejném bistru na letišti mají výborný borš, který tady v Čechách, a levnej samozřejmě, takže to je taky zhruba. No a italská kuchyně, to je samozřejmě bez diskuze. To
0: má výborný pitř. A překvapily vás tamní místní zvyky nějaké, když se vrátíme do toho Vietnamu?
1: No, tak to by bylo hodně dlouhý povídání, protože já jsem do té kultury docela proniknul. Ze začátku mi docela lichotilo to, jak se snažili si získat mou přízeň různými úsměvy a tak podobně, ale pak jsem jako trošičku ochladl a zjistil jsem, že to je z jejich strany hodně vypočítavý. No, tak není se čemu divit, že ano. No a co se teda nějakých zvyků týče, my jsme navštívili tenkrát s tou kamarádkou tehdejší vlastně vesničku. To vlastně jen tak nikdo asi nezažije. To bylo kousek za Hanoi, asi 30 kilometrů. Ta vesnička se jmenovala Chile. A ta se specializovala zvláštní tím, že tam téměř všichni občané prostě vyráběli takový ty tradiční klobouky, vietnamský klobouky, kónický klobouky ze slámy, kónický klobouky ze slámy, jestli si vybavujete. No, jmenuje se Nona ve vietnamštině.
0: Jak jste to říkal? Tam,
1: tam to měli v Fortunách, jo. Aha. Prosím, Nona. No jo, vietnamština, tak to je taky jedna velká kapitola. No. Tak já už bych se asi měl rozloučit, a aby to bylo trošku stylový, tak já bych se rozloučil teda asi vietnamsky. Popřál bych posluchačům noční linky příjemný poslech. Tak chúc bạn nghe chương trình nightline vui vẻ. Tak doufám, že jsem to řekl dobře.
0: No, já, Michale, doufám, že jste nám nenadával.
1: Tu šťastnou cestu se řekne chúc bạn đi an toàn. Tak to si ještě pamatuju, no.
0: Bohužel ale vám to nemůžu teda nijak oplatit, Michale, aby vás zaujala.
1: Řeknu vám teda, než já jsem tu vietnamštinu ovládnul, třeba na takový fakultě, tam se dva celý semestry, jeden celý rok učí jenom výslovnost vietnamštiny. No, tak, no nic, tak já už nebudu zdržovat. Tak
0: krásnou noc přejeme, děkujeme. Tak. Ať už jste procestovali svět nebo jenom pár oblíbených míst, vaše příběhy nás dnes zajímají. Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Hrvát je tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pád. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Dálniční hlídka Pavel Bobek v noční lince Českého rozhlasu. Cestování nás obohacuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíce v srdci? Právě na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Vítám další návštěvu a to je...
1: Jestli...
0: Jste to vy.
1: Halo, halo, slyšíte mě?
0: Zdravíme vás, ano, paní Nora.
1: Ano, ano.
0: Noro, vítejte, už jsme ve vysílání. Než zaspívá kapela Elán, tak se moc rádi vyslechneme právě váš příspěvek k tématu.
1: No, tak to bylo začátkem roku 1994 na přelomu února a března. Mladší dcera tehdy už delší dobu mě přemlouvala: mamčo, prosím tě, tak se někam vypravme, ať do té ciziny všichni jako tam jezdí, tak ať se někam podíváme. A tak já přemýšlela, jsem si říkala, no dobře, uvidíme, pořád jsem byla v práci. A potom ona říká, tak jedeme. A já říkám, a kam? No do Paříže. A představte si, to byl taky můj taková nějaká představa nebo takový sen, že bych se ráda podívala někdy, ne do Francie, ale přímo do Paříže. Byly jarní prázdniny, tak jsme si na to ten týden vzali to volno. Ve Frenštátě byla tehdy paní Busková, měla založenou cestovní kancelář, tak jsem šla za ní. Ona velice rychle mě všechno vyřídila, řekla, poslala tam okamžitě fax do toho místa, kde budeme ubytováni, poskytla mi veškeré informace, jak se dostaneme z Prahy, z nádraží Florence autobusem do Paříže, jak se tam platí taxiky, jaké jsou asi ceny, kolik si mám vyměnit peněz a na to ubytování, kterým vlakem, které číslo a to ostatní, že zjistíme už na nádraží. Takže jsme skutečně měli spoustu informací, takže jsme tam dojeli a hnedka na nádraží, když jsme taxíkem dojeli na nádraží v Paříži a chtěla jsem jít koupit jízdenku do toho vlaku, kde jsme měli jet do okolí Paříže, kde bylo to ubytování. Měla jsem sebou přibalenou příručku konverzace, protože jsem sice oprášila nějaké znalosti francouzštiny ze školy, ale přitom je nedopatření, protože jsem tehdy nosila brýle do dálky, ale na čtení mě to vadilo, tak jsem si asi sundala a kabelku a ještě něco v ruce a podobně, no brýle skončily na zemi, hrub, obroučka se nalomila, Ježíš Maria, přijedem do Paříže a mě tady spadnou brýle a dcera prohlásila, no nic, seženem někde provázek, já si tě uvažu na provázek, budeš chodit za mnou, já vždycky zvednu ruku. Já jsem viděla celkem dobře, ale ne tak ty obrysy, takže ne, že bych byla přislepá. No a teď jsem si říkala, kde honem někoho sehnat, kdo mi ty brýle opraví. A teďka tam vidím paní v uniformě nádražní, tak za ní a nějak se mi to vysvětlila a ona mě ukazovala tam do podchodu a to. A já si říkám, Ježíš Maria, kde já tu budu teďka bloudit? A ještě s těmi zavazadly, co jsme měli, já jí drapla pod paží a česko-francouzsky se mi to

0: šetřit, že tolik peněz na rozhazování nemáme a ona si tu nejdřív nechá spravit brýle. No ale do místa určení jsme dojeli, tam jsem byla překvapená, tím faxem bylo všecko vyřízeno, v recepci nás uvítají, a paní ta serou, ano, na ten týden, pan hotelier potom říkal, tak jestli tady budete ten týden bydlet a jestli chcete snídaně a večeře, tak mi řekl, jakou mi dá na to cenu, cena byla přijatelná, tak jsem souhlasila, měli jsme vždycky jídlo perfektně nachystané, bylo tam velmi příjemné, ubytování příjemné. Já už si nepamatuju podrobnosti, jak jsme se vždycky ráno do Paříže nějakým způsobem dostali i tím příměstským vlakem. No, někdy nás ten pan hotelier i svezl. Brousili jsme celý den po Paříži, uchozené jsme pili. Já chtěla poznat ten běžný život, jak to tam vypadá. Náhodou jsme dostali tam koupit plán metra, dcera ho měla na krku pověšený v igelitové složce, takže vždycky dělala vůdce smečky v tom metru, ona je taková vysoká, dlouhé nohy, tak už kráčela kus přede mnou, zvedla jenom ruku a tak já hub za ní. A když jsme potom dojeli na místo určení, tak po schodech, když jsme vyšli na úroveň chodníku, tak já vždycky říkala, moment, počkej, já musím tady nasát ten Paříž vzduch a hudbu. Tam z trampačů byla taková ta typická hudba ve smyslu takových těch francouzských šanzónů. To mě úplně okouzlovalo. No a já tam hlavně, no pochopitelně po památkách jsme chodili, ale já tam chtěla poznat běžný život. A tak jsem si všímala obchody celé prosklené, bylo pěkně, tam bylo už tehdy jaro, začátek března, tam už kvetly kytky v parcích. Ty obchody byly otevřené do kořán, tam byly třeba z obchod z oděvy, ty věšáky, ty stojany a ženy tam chodily a běžně tak si brali z těch věšáků 2, 3, 4, 5 kusů, hodili si přes ruku, šli do kabinky, vzadu tam u takového stolku seděla prodavačka, měla tam zapnuté rádio, u nohou seděl pejsek, ona poslouchala rádio, ale měla si všechno pod kontrolou, nikdo tam neříkal, nesmíte si brát víc než jeden kus do té kabinky, nevláčejte to po zemi, nikdo tam nikoho nepeskoval, no já byla unešena. Když jsme šli kolem kadeřnictví, tak to víte taky, to jsem všecko tam prohlížela a to jsem viděla, jenom se tam tak běžně stříhalo a potom takové volné účesy vyfoukáváním. Od té doby jsem si taky už nedala nikdy trvalo a nechávala vždycky jenom vyfoukat. Nebo když jsme šli, tak vidím, že tam dělníci něco opravovali, ten chodník, dali tam zábranu a když jsme se večer vraceli, bylo to všecko opravené, perfektně uklizené, zábranu odstranili a bylo všecko v pořádku. Taky jsme tam zažili jednu demonstraci.
1: Já bych vás jenom moc poprosila, kdybychom se dostali k nějaké pointě, protože už jsme přetáhli.
0: No vidíte, a já jsem říkala, že to dneska budu kontrolovat, že budu hledět na hodiny a zase jsem zapomněla. No tak pointa je ta, že jsme tam spoustu věcí odkoukali. Já do dneška si to pamatuju, i ten pohled z hora, když jsme tam z Eiffelovky nebo odkud ještě se dívali na ty mansardní byty. Takže mám ty obrázky z Paříže ve svých očích zapsané hluboko a doufám, že na dosmrti. Byl to krásný výlet. Ve zdraví jsme ho ten týden absolvovali a v pořádku jsme se vrátili a nejhorší byla potom cesta akorát z Prahy vlakem do Frenštátu. Ta byla z té cesty nejhorší. Ty ostatní byly dobré. Tak to je všechno.
1: Paní Noro, vy jste skvělá vypravěčka. Já to říkám vždycky a i dnes to mám na jazyku. Děkuju, že jste nám vyprávěla. Myslím,
0: ráda,
1: že byste vyprávěla ještě dál, ale už se to musíme nechat na příště.
0: Já vím, ozvěte, ale to jsou jenom moje vzpomínky. Já to jenom takhle vytahuju z mozku. Já to před sebou pořád vidím, ty obchody a čeho jsem si tam chtěla všimnout.
1: My jsme účestu, to pochopili, říkáte to barvitě. Jako by jsme tam byli tehdy s vámi. Tak přejeme krásnou noc a pojďme poslouchat příběhy ostatních. Naslyšenou, paní Noro.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Dnes v Noční lince společně listujeme pomyslným cestovatelským albem. Přidáte do něj i svou vzpomínku? Volejte Noční linku, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Poznávací zájezdy nám často přinesou víc než jenom fotografie. Jakou vzpomínku jste si z cest přivezli vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat stejně jako paní Marie. Ta volá z Dobříše. Je to tak?
1: Ano, ano, ano. Tak já bych chtěla říct, že jsem měla to štěstí, že jsem byla jako členkou odborového hnutí, což dneska není moderní, ale byl to už Českomoravský odborový svaz školství. A každé prázdniny se dělaly zájezdy. Takže my jsme byli, já nevím, v Turnově jsme bydleli, v Rovnožnově pod Radhoštěm a viděli jsme toho spoustu hradů, spoustu zámků. Ale vy jste se také zmínila na začátku, že se má hovořit o těch vztazích. Nás jezdil autobus a všichni téměř jsme se tam znali. Takže to bylo jako večer posezení a vždycky tam byl takový závěrečný večer, že se tam prostě udělala skoro taková estráda, na které byl v táboře přítomen Jan Žižka. A prostě bylo to strašně pěkné. Takže když teď vidím nějaké ty soutěže, kde domov můj s panem Hámou, tak téměř všechny ty otázky bych uměla odpovědět, protože jsme toho spoustu zažili. Ale nejdůležitější pro nás opravdu byly ty vztahy. Dneska už teda bych se nikam neodvážila, ale stále si s těmi účastníky telefonujeme a vzpomínáme, jak to bylo pěkné. Ale jestli bych mohla, tak nejkrásnější a nejzajímavější zájezd byl na Normandské ostrovy. To jsou ostrovy, které patří k Anglii, ale jsou tedy mezi v Lamanšském průplavu, prostě u Anglie. A tam teda to bylo něco úžasného. Autobus tam nesměl, ten musel zůstat ve Francii, tam jsme dojeli lodí, týden jsme tam bydleli, byl tam největší příliv a odliv, ale co tam bylo nejkrásnější, tam vám byly úzké cesty, proto tam nemohly ty autobusy a kolem těch cest byly prostě samní kytky. Jako jsou u nás keře, tak tam byly kytky. A teď já si nespomenu, jak se jmenovaly, ale jsou to ty veliký koule, růžový, bledě modrý, bílý. No, teď tak nevím, teď ukažte, co znáte. No,
2: velké koule, nevím. Paní
1: ale opravdu teda to bylo něco úžasného. I jsme tam byli, jak autobusové nádraží, to jste byla normálně vále, žádný autobusy, rozevřela se opona a tam stál váš autobus a někam jsme jeli. No teda jako ten ostrovní autobus. No to bylo úžasný tedy. Opravdu to stále, pak už ty zájezdy nebyly. Protože se to asi hrozně prodražilo tím, že ty řidiči s naším autobusem museli čekat v té Francii v Saint-Malé. Ale to bylo úžasné tedy. Tam jsem byla s rodinou tedy. Takže ale na všechno vzpomínáme. Žádné fotoknihy teda máme z těch srandiček, co jsme jezdili s těma odborama. Ale opravdu úžasný. Takže mám na co vzpomínat. Tak to jsem jenom takhle chtěla říct. Ale že je strašně důležité, na těch společných zájezdech byly ty vztahy, který jsme tam navázali a který
0: ano,
1: jsme tam měli.
0: Já jsem právě doufala, že právě o této atmosféře těchto starých, dobrých poznávacích autobusových zájezdů budete mluvit. Tak zkuste to rozvést.
1: Jako jak rozvést? No tak to můžu. No tak tady to bylo pro celý okres Příbram. No a jelo se třeba, já nevím, Rožnov pod Radhoštěm.
0: A znali jste se vždycky nebo ne?
1: Prosím.
0: Znali jste se s těmi...
1: S některými ano, uh-huh. A když už potom se jezdilo, tak už jsme se znali všichni. To byl autobus 40 lidí a znali jsme se téměř všichni. Maximálně tam byly 2-3 noví. Pan řidič nám jezdil stále stejný, no prostě bylo to úžasné, opravdu. Ale to ona totiž to byla zásluha naší paní vedoucí, Zdeňky Sedloňové, která vždycky něco vymyslela. Když jsme třeba šli na Říp, tak říkala holky, a na tom Řípu nás bude vítat praotec Čech. A já jsem jí říkala, a toho, kde ho seženeš, toho, máš někoho? Ona povídá, mám. Já povídám, kdo to bude dělat. No to budeš dělat ty, jo. Takže, a ta byla taková, že by jí nikdo, že by jí neřekne. Takže to opravdu nemělo chybu. Pak se dělala třeba přehlídka oteplování, že je, tak tam byla přehlídka kalhotek, že když byly nejdřív zimy, tak bombardáky, pak těžeš dělčí kalhotky, až to došlo na tanga, až bude veliký vedro. No. Prostě úžasný vždycky společenský večery tam byly.
0: Tak výborně, to takže zábava, hudba, dobrá společnost.
1: A mám na to opravdu spoustu vzpomínek krásných a bohužel ta vedoucí naše velitelka už nežije a i to rozloučení měla strašně krásný. To ona to všechno naplánovala, tam mi řekla, a ty budeš mluvit na tom pořbu, ale pak to bylo úplně jinak, že se udělalo sezení a docela tam přijel i pan Dobšík, jestli víte, kdo to je obršev odboru školství, tak přijel i na to posezení, že jsme tam na ní vzpomínali. To bylo opravdu úžasný, úžasný a ta parta právě ty nejskalnější tam byly na tom posezení, asi 30 lidí a tak jsme na ní zavzpomínali. To jsem chtěla říct, že opravdu jsme si to užili. Tak to jsem, a byli jsme i v cizině, teda ve Švédsku, ve Finsku. A do Chorvatska se jezdilo, takže... A nebylo to za nějaký drahý peníze, protože jsme byli ubytovaní na internátech. Že nám to zařídila, že internát o prázdninách volnej, takže jsme byli na intru. Tak to jsem takhle chtěla říct a vzpomínáme na to s láskou všechny a všichni, kteří jsme tam byli. Tak to jsem vám chtěla říct.
0: A já jsem ráda, že jste vzpomínala i tady s námi, s posluchači Českého rozhlasu. Opatrujte se, pojďme si poslechnout kapelu Šalom a příběh dalšího posluchače, dalšího
1: volícího. Dobře, tak se mějte a ať se vám podaří usnout.
0: Děkuju. Která země vás překvapila nejvíc? Kam byste se rádi ještě podívali? Noční linka dnes patří cestování a vašim zážitkům.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Svět je plný krásných míst a zajímavých lidí. Kam vás zavedla vaše nejhezčí cesta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a zapojuje se paní Eva, která volá do Zlína ze Sokolovska. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Zdravím vás všechny a chtěla bych se s vámi podělit, ale nebyl to příjemný poznávací zájezd. Můj manžel odcházel v 90. letech, odcházel do důchodu, do předčasného důchodu a od ROH dostal jako dárek dva poukazy na zájezd do Sovětského svazu, do Moskvy a po těch městech velkých. No, tak jsme se těšili a prostě, když jsme přiletěli letadlem do té Moskvy, tak jsme měli v autobuse takovou tu organizátorku, která nás měla na starosti, tak nás zavedla nás do hotelu. Ubytování jsme měli perfektní v hotelech, stravování dobré, všecko. No a začalo to. Takový závod jsem v životě nezažila. Tenkrát mi bylo 54 let, byli tam daleko starší účastníci, byli jsme z celé republiky a prostě program, bylo to jak na vojně. Dopoledne ani nám neřekli, kam půjdeme a už se jelo autobusem a prohlíželi se, prostě řeknu vám, že nevím, jestli to bylo 10 dní nebo 14 dní, to už mě prostě uteklo. Prostě takový blázinec jsem ještě nezažila. Je fakt, že jsme byli v Moskvě, v Oděse, v Kišiněvě a už ani nevím kde, ale dopoledne, odpoledne, mezi tím nás odvedla zase na ten oběd. Všude jsme měli hotely, po stránce ubytování to bylo perfektní, ale ten blázinec, mě všechno mě splynulo, prostě všechny ty návštěvy muzeí a já nevím, co všecko jsme viděli. Já už jsem byla tak unavená a když na to dneska vzpomenu, tak si říkám, proč já, když jsem byla tak hrozně utáhaná, že jsem třeba jednou nevynechala, ale ona, ta organizátorka, to bylo jak na vojně. I v tom autobuse se chovala tak protivně, jo. No a my jsme všecko jsme na rozkaz zvládali, no. Potom jsem nakonec dostala veliký průjem, protože v těch byl krásných hotelech, přece jenom asi to vaření nebylo takové nic moc, no. A ještě průjem jsem měla a všechno mě splynulo do sebe. Nějaké organizování a nějaké vztahy, tak jde pak. To jenom, jak jsme pochytili, jak se kdo jmenoval.
0: Náročný zájezd, vojenský režim, když je program tak přísný a pořád se někam spěchá na rozkaz, člověk musí něco stihnout, tak z toho člověk pak nemá nic, žádnou radost a pohodu si neodnese, jak jste říkala, zážitky z muzeí splynuly. No a teď zpětně si říkáte, že jste měla říct ne a nepůjdu, ale jak asi člověk je v tom kolotoči, tak se neodvažuje vystoupit a jít proti teda té vaší delegátce.
1: No,
0: přemýšlím si, jak se to tak stane, že tam takový člověk pracuje, že na ní někdy nepřišly nějaké recenze, aby ji teda vyměnili, protože to si taky neumím představit.
1: No, přijela jsem tak utahaná jako nikdy, a to jsem ještě nebyla nejstarší, tam byly i manželské páry daleko starší, mě tenkrát bylo, jak říkám, asi 54 let. Já jsem byla úplně vyřízená. Když jsme přišli někde do těch obchodů trošičku, když jsme měli náhodou nějaké volno, tak jsem byla překvapená. Ty obchody nebyly prázdné, ale třeba prodávali tam 4 věci a ty 4 věci v těch pultech, ty tam byly snad ve sto exemplářích, jo? 100 kousků stejných. No a můj muž si koupil něco na rybaření. No, když jsme potom vešli do takových... No, v potravinách to bylo hrozné, ale jak říkám, nebyly ty regály prázdné, protože oni to tam vystavili všechno tisíckrát. No, ještě dneska si divím tomu, že jsem se nespříčila a že jsem aspoň nějakou tu akci nevynechala, když mě to tak ničilo. Krásná města, všecko, ale už si dneska pamatuju jenom most.
0: A řekněte, dokázala jste si z té cesty odnes přece jenom i něco hezkého? Co to bylo?
1: Ne, neodnesla, já jsem byla úplně utáhaná. Já jsem byla ráda, když jsme přijeli domů a řekla jsem si, v životě už na poznávací zájezd nejedu.
0: No tak dá se říct, že to byla dovolená, na kterou nikdy nezapomenete, i když jiném slova smyslu. Evi, děkuji, že jste se k nám dnes přidala, chvíli s náma vysílala noční linku, bylo to milé.
1: Ano, všechny vás pozdravuji, ať se vám daří. Naschledanou.
0: Originální příběh z dovolené z poznávacího zájezdu přinesla do vysílání Českého rozhlasu paní Eva ze Sokolovska. Uvidíme, kdo se dovolá jako další. Už to bude po půlnoci. Teď kapela Queen.

0: vás u druhé hodiny noční linky. Máme 7 minut po půlnoci, je tu nový den s datem 18. května. Vítejte v novém pracovním týdnu. Dnes v noci společně cestujeme v noční lince. Vracíme se na poznávací zájezdy do měst, k mořím i do hor, ale hlavně do vašich vzpomínek, které jsou často tím nejcennějším suvenýrem. Pokud vám v hlavě právě teď vyskočí nějaká příhoda z cest, klidně nám zavolejte nebo napište. Ať už to byl zájezd plný smíchu nebo spíš dobrodružství, které už byste nikdy nechtěli zopakovat, i to sem patří. Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900 nebo napište na náš web rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a posílám kapelu Olympic.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 11 minut po půlnoci. Dnes v noci společně objevujeme ve vysílání Českého rozhlasu Svět z pohodlí domova. Zavolejte a vezměte nás na místo, které vás učarovalo, stejně jako to právě teď udělal pan Pepa ze Šlapanic. Zdravíme vás.
1: No tak já zdravím všechny posluchače i vás. A měl bych takový zážitek, já to mám procestovaný poměrně dost. Sice pokud jsem sloužil na vojně, tak jsem mohl se tak cestovat akorát po vlastech českých a slovenských, ale od 70. roku pak mám procestovanýho to do... A nejkrásnější bych řekl, byl v 85. roce zájezd do Paříže, lépe řečeno na Skubidánu, to byl výměný rekreační pobyt z Air France jako
0: Pane Pepo, teď jste nám vypadl, ale zkuste pokračovat dál, třeba si to domyslíme. Rozuměli jsme to, že to byl výměný pobyt?
1: Výměný pobyt. Jako já, když jsem nastoupil, tak dva roky pod nástupu jsem se stal předsedou závodního výboru v Brně a tak každý měsíc jsem jezdil do Prahy a vždycky jsem dovezl nějakou tu rekreaci zahraniční a tak pokud jako měli zájem a dovezl, dostal jsem také Francii do Skubidánu na 14 dní, i to bylo výměny Air France jako jejich odbory a nikdo nechtěl, až jedna prodejkyně letenek jako tak, že by jela, tak jsme odletěli do Prahy a společně výprava na ten Skubidán. No a její hobby byla franština, čili tam se seznámila s Claudem, jako, ale to nebyl Debussy, ale prostě místní. A s ním dala slovo a seznámili se, tak ten nás po Francii povozil jako mimo jiné, co ti odboráři jejich s autobusem tam nám nabídli to. A takže na Mont-Saint-Michel přes celou Francii uprostřed někde jsme se nakrmili a je prostě, no tak byl to výborný zájezd, jako jeden z nejlepších, protože potom jsem měl ještě s druhou manželkou, to jsem byl, pardon, vdovec první.
0: No tak Paříž a její atmosféra si člověka často opravdu získá a ve vás nechala tak silné vzpomínky, že přetrvávají poměrně živě až dodnes. Tak co dál, to byla Paříž, Francie?
1: To byla Francie, no a pak jsem teda první manželkou v 80. roce na Kubě, po 8 letech jsem se znovu oženil a tak na svatební cestě zase na Kubě. Nejlepší bylo v Montrealu, tam se měnili nebo plnili jako aeroplán, no tak tady tam můžete zůstat, kdo chce tady za jako no jeden, když si tam zůstal z zájezdu, ale ten byl ze Zlína. A to jsem chtěl říct.
0: Jakože se nevrátil no, tak, zpátky, jakoby, že emigroval, nebo jak to myslíte?
1: No emigroval tam jeden.
0: A ze Zlína zrovna, vidíte to.
1: Prosím?
0: No my dnes vysíláme ze Zlína, tak mě to zaujalo.
1: No tam byl jako staniční mechanik, tak ten, no tak taky byl odbora, byli, takže tam zůstal to, no tam říkal zrovna ten vedoucí zájezdu, říkal, kdo chcete, tak tam jsou dveře, a tak říkal, no ne, ale co bych řekl, já bych potom první zkušenost, že bych tam neemigroval, protože bych se nenajdl. Ta strava, co nám dali jako na palubu v tom Montrealu, tak to mi vůbec nechutnalo. No tak to jako...
0: To je krásný důvod, že byste se nenajedl. Dobře.
1: No, tam bych se nenajedl. Takže to bylo, ale potom ještě jeden první zájezd, ještě s první ženou, tak jsem dostal Leningrad tenkrát, tak to byl taky pěkný zájezd.
0: No, Pepa, vy vždycky nová žena, nový zájezd. To už je
1: no,
0: třetí.
1: Jako to byla skupina, to byly vždycky výměny s odborama, jo.
0: Dobře.
1: Letecký a tam jsme byli 10 dní a na 30 kilometrů od toho Leningradu, no teď si nespomenu, jak se to jmenovalo, říkám, byl to okopírovaný Louvre, co se z Francii, tak tam jsme byli potom v Paříži, tak no, tak na Eiffelovku, takže to byl jeden, ta Francie jako nejkrásnější, no Kuba, no a poslední se jsme byli, to jsme si zaplatili Egypt, 12 dní. No.
0: Pepo, užíval jste se, znělo to nádherně. Teď jsme ale překročili čas, který máme určený vždycky na jedno vyprávění, takže se budeme muset rozloučit. Ale já věřím, že jste nás vzal přesně tam, kam jste potřeboval. Ani si to snad nepamatuju. Kuba, Francie, Egypt,
1: ještě,
0: nádhera.
1: Ještě jednu připomínku, prosím vás, za toho špatného socialismu měli, bych řekl, trošku blíž sobě. Já jsem dělal předsedy v Čelaru ve Šlapanicích a vždycky, jak bylo výročí, tak jsme udělali výstavu. Teda rok předtím se uvařila medovina, pak jsme napekli ze 100 kilo.
0: Já jsem ráda, že máte tolik energie na povídání v takové noční hodině, ale to už by nebylo k tématu a opravdu bychom si už měli dát písničku. Takže se s dovolením rozloučím, poděkuju a schovejte se to na příště. Budu ráda, když zavoláte. Ano. Ozvěte se.
1: Podle tématu.
0: Přesně tak. Ze Zlína zdraví do celého Česka Jarka Barboříková, posílám Věru Špinarovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každá cesta má svůj příběh, někdy je veselý, někdy je dojemný, někdy dobrodružný. O ty vaše se dnes můžete podělit v noční lince Českého rozhlasu. Volejte 731 800 900 a nebo pište rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Někdo cestuje za mořem, jiný za atmosférou starých měst. Jaké bylo vaše nejkrásnější dobrodružství? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď se nám je bude vysílat pan Václav. Odkud voláte?
1: Já vám ze středních Čech.
0: Tak pojďte nám povídat, nevím, z jaké strany to vezmete. Bude to zájezd po vlastní ose, nebo...
1: Začal od prvního po poslední cestování, jestli dovolíte.
0: Dobře.
1: Byl jsem do roce 91 den v Lipsku, pak jsme s manželkou po 90. roce se věnovali cestování, navštívili jsme celkem 21 zemí světa.
0: 21, Václave.
1: Ano. A pokud bych měl hovořit o nejkrásnějších místech, tak by to zaprvé byla Dominikánská republika, kde vlastně vzniknul takový ten systém toho velkého krásného přirostování, ale tam nádherná tráva, nádherný moře. Když se dostanete mimo ty velký pláže, jeden můj kolega tam lítal a říkal, ležel jsem vedle tamhle horce. My jsme byli na severu, nádherný koupání, to je Dominikánská republika. Druhá nádhera je Zanzibar. Tam se akorát musí cestovatel dát pozor, aby měl zájezd moře na Indický oceán, protože k Tanzánii jsou takový jenom mokrý kousky, kde jsou různý pro Indii nebo pro Japonce ty rostliny všelijaký, ale pokud by chtěl někdo v Evropě být někde blízko a zažít Karibik, tak bych včera doporučoval Sardinii. Sardinie je nádhera. Nádherný moře, krásný písek, čistá modrá voda, pěkný počasí a příjemný lidi a celkem bezvadný ubytování. Je to tak 2 hodiny, 2 hodiny, 20 minut letu, ale je to nádhera, je to kužící, opravdu, to si člověk pochutná, taková ta krásná, čistá, bledě modrá vodička. Doporučuju Sardinii jako ze všeho nejlíp. Ale protože, jestli dovolíte, už je mi dneska 80 let, a skoro nechodím, tak bych pro ty, kteří by chtěli se kapánek léčit, přitom poznat trochu světu, tak bych doporučil Španělsko, jmenuje se to Marmore. To je taková písečná kosa, na jedné straně je Středozemní moře a na druhé straně je také Středozemní moře, ale jakoby jezero, které je plno léčivého bahna.
0: Tam jsou vodopády, je to tak?
1: No a to je, tam se jezdí především dámy léčit nebo udělat mě kůži novější, jako, ale mažou se všichni tím bahnem a působí to na bolesti.
0: Vy jste tam tedy, Václave, byl a vy jste na sobě viděl nějakou tam, změnu?
1: Byl jsem tam dvakrát, je to změna, včera doporučuju. No, je to konec Španělska, jižní Španělsko, ale jmenuje se to Marmore. Dělá tam hotely, třeba Delfín, cestovní kancelář a pro zdraví, pro ty, kdo si chtějí užít trochu ciziny, trochu takového toho společenského života, toho honosního jídla, ale i ubytování a toho všeho a přitom se trochu léčit, vřele doporučuju.
0: Děkujeme za tip. Václave, 21 zemí světa, to je neuvěřitelně velké číslo.
1: A ještě bych mohl mluvit o nejhorším pobytu.
0: Můžete.
1: Máme ještě minutu.
0: Ano.
1: Bohužel byla to Izrael.
0: Aha.
1: My jsme byli v Tabě v Egyptě na Sinajském poloostrově. To kvůli válce teďka zavřeli. 7 kilometrů od izraelských hranic, tak jsme jeli na výlet. 3x tam kontrolovali autobus, 3x tam kontrolovali doklady, než měli jsme mít předtím žádným jižním státě návštěvu. Když jsme přišli k koukání poprvní, kde nás kontroloval teda člověk nebo dáma, seděla ve sklení kuchyni, dala jsem jí pas, vám řekla, máte zbraň, takovým způsobem, jako to, já říkám, vy mluvíte česky, na co se dívejte, kam jedete? Tak jsme říkali, jedeme turisticky. To bylo první uvítání. A druhý vám povím, nejsem věřící, nejsem křesťan, i když církve si vážím kvůli tomu, jak rozvíjela svět a tohle to všechno. Ale tak, jak se chovají v Jeruzalémě, v cestě Ježíše Krista, těch 10 zastavení, tragédie. Plno lidí, nevidíte nikam, ramenem strkáte do vysící kejty, tohle, tamto, to je podle mě devastování kultury. To je konec. A pak přijdete k poslednímu bodu, kde je teda kostel, kde je pochován Ježíš Kristus, tam se střídají po hodinách církve, kapánek to člověka, tak to všechno mezi, jak se lidi k sobě chovají. Byli jsme tam, čekali jsme 2 hodiny, pak se střídali, odpustili to křesťané a nastupovali pravověrní. Ne, že by pustili lidi do hrobu, ale museli běhat to všechno vyfoukat tím jejich kouřem, takovým tím to obejít, až teprve zjistili vlastně od myšlenky křesťanský, tak teprve pustili lidi dolů ke hrobu, aby se šli podívat, jestli je to teda skutečně Kristův hrob. Lidi by se měli uvědomit na celém světě, jak jsme to poznali, je spousta výborných a dobrých lidí. Ale jako... Já vám ještě povím jednu věc, čeho si ve všeho nejvíc ceníme s manželkou. Byli jsme v Zanzibáru a bydleli jsme v super hotelu a tohle to všechno člověku, to bylo občas líto. Jezdili jsme na zájezdy přes ty pralesy a přes to. Děti chodili v modrobílých uniformách, krásně bílí nažehlený, přitom chodili pro vodu, jezdili na kole 30 kilometry, bydleli v chýši, jak to ty matky dokázali, to byla nádhera.
0: Václave, no, pokud bychom s vámi měli procestovat 21 zemí světa, tak to bychom tady vysílali až do rána, takže bohužel teď už se budeme muset rozloučit, ale věřím, že to nejdůležitější jste řekl, co jste chtěl sdílet a my jsme za to moc rádi. Hezky se to poslouchalo. Teď vám přejeme krásnou noc a posíláme Tomáše Kluse. Noc je ideální čas na vzpomínání. Dnes vzpomínáme na krásné cesty, krásná setkání. Tak se přidejte k našemu povídání o poznávacích zájezdech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I Alena je s námi z Poruby. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Taky vám krásnou noc, dobrý večer, dobrý večer. Chtěla bych se taky podělit o cestování, tak vlastně už nějak za mladá se hlavně cestovalo přes to CKM, cestovní kancelář mládeže, tak to byly takové ty zájezdy Bulharsko nebo NDR a tak dále. Potom autem třeba Maďarsko nebo Rakousko jsme si projeli. Teď jsme byli na zájezdě, to bylo v roce 77, to bylo vlakem družby. A teď si vzpomínám na tu paní, co přede mnou, ona tam hovořila. Byla to návštěva vlakem družby teda do Sovětského svazu, kde jsme většinou spali v lůžkovém voze v tom vlaku. Akorát jsme spali 2 dny v Leningradu, 3 dny v Leningradu, 2 dny v Moskvě. Tak to si na to vzpomínám, že to bylo taky honem, rychle na hotel, rychle vybalit kufry, rychle k autobusu, honička to byla. No ale tam můžu říct třeba jako to tehdejší Leningrad, to jsme tam spali v takovém krásném hotelu, který stavili Švédi, krásný hotel, bylo to u Finského zálivu, tak Leningrad teda teď Petrohrady jako nádherné, krásné město, opravdu na to mám zapomenutelné vzpomínky, no i Kyjev je teda prostě krásná, nádherná. No ale říkám, teď to bylo takový rychle, honem, spěch. A mě tenkrát bylo 33 roku, takže jsem byla ještě mladá, jako ano. Pak si taky vzpomínám, jako potom jsme jako letecky, tak to jsme byli na Malorce a na to si vzpomínám a o tom chci stručně mluvit. To byl letecký zájezd, jako dovolená na 8 dní na Krétě. A tam jsme byli někde ubytováni, to bylo někde úplně nějaké takové, to nebo někde na pláži hotely, nebo něco, to byl takový nějaký přízemní menší hotel, kde spali akorát, jsme tam byli ubytováni Češi a Němci, jo, to bylo, takže tam nebyly nějaké pláže, hotely, krásná, nádherná příroda, to tam je. A my jsme se tam domluvili, jsme se tam seznámili s jednými manželi a tak dále, tak s nimi jsme se domluvili, jsme se tam dozvěděli, že tam je taková takzvaný oslý ostrov, jako takový ostrovek, tak jsme tam jeli teda taxíkem, tam taxíky levné, jsme jeli do určitého přístavu, to bylo asi nějakých 15-20 kilometrů. Tam byla jako loď velká, která snad jezdila jenom jedenkrát týdně nebo dvakrát týdně, asi hodinu, na takzvaný oslý ostrov. To byla taková, tam nás vysadili a říkali, za 2 hodiny nebo za 3 hodiny musíte být zase zpátky, protože kdyby jsme zpátky na tu loď nebyli, tak bychom tam 3-4 dny museli někde, a to tam byla samota, tam nebylo nic, jako jo. A tam jsme šli přes takové ty pěší, ty duny, jako, že to jsme víc padali do toho písku. Asi tak 3/4 hodiny jsme šli tam dál. A tam to byla taková moře, nedotknutelná příroda, krásné. To byla úplně nádherná, bledě modrá voda, kde jsme viděli až na dno takové bílé, takové no něco nádherného, krásné čisté modře, to je mám nezapomenutelný, krásný teda vzpomínky. No, tak tam jsme se jako koupali, no tak tam jsme byli asi, myslím, 2 hodiny a zase jsme potom přes ty pěší duny šlapali zase k té lodi, a jeli zpátky. Jinak bychom se nedostali, že tam bylo putovat taková rezervace, taková nějaká, kde jednou nebo dvakrát za týden přijela loď, tam měla lidi, nevím kolik, 50 nebo kolik, prohlídli 2 hodiny jsme tam mohli ležet na tom a zase zpátky. Tak to bylo něco takového nádherného, na co nikdy nezapomenu. A tak, jak jsme tam byli ubytováni, tak před námi v tom moři, tom zálivu, kotvil zrovna princ Charles, s těmi dvěma syny. Asi tam 5 dní kotvila, neviděli jsme, no nám říkali, to je tady loď od Charlieho a tak dále. Tak na to si jako ještě na to vzpomínám. Takže mám hodně jako takových těch vzpomínek z těch různých zájezdů takových a těch jako, no, teď jsem sice 12. tu jsem asi jako projela v některých, třeba jsem byla 2x nebo 3x, tak mám vzpomínky, plno alp, plno těch vzpomínek a tak jako, no, bylo to krásné a už je to pryč. Dneska už mám určitý věk, takže už jsem dojezdila, dochodila všechno, no.
0: A v jakých momentech nejčastěji vzpomínáte? Když někdo vypráví, nebo když vidíte nějaký dokument v televizi, otevíráte často alba, listujete jimi?
1: No, já tady těch alb mám strašně hodně, velké alba, takové ty malé alba, že to jsme ještě pod tím klasickým

0: fotoaparátem, ano, takže hodně mám aut, takže vždycky tom si jako listuju. A nejkrásnější vzpomínky vlastně na tu Krétu, říkám, ačkoliv ubytování, stravování tam nestalo mu za nic, ale o to tam zase byla ta nádherná, krásná příroda. Potom i na tu Malorku, no a tam potom ta Leningrad, teda teď ještě Petrohrad, tak to je taky krásné město teda, no a tak jako Rakousko samozřejmě a takové ty jako no. V Jugoslávii, to jsme zase tenkrát byla v Jugoslávii, jsme byli přes CKM a to jsme aha, si taky udělali s mužem takový výlet, že jsme jeli stopem. Ano, jsme tam jeli na syn a jeli jsme až tam na Plitvická jezera. To je tam, kde byl točený Vinetu, no. Tak u toho jezera jsme taky byli, tak na to taky velice vzpomínám, mám tam jako v týhle taky, no, tak to jsou takové moje vzpomínky, no.
1: Děkujeme, děkujeme za ně, jsme rádi, no, že jste s náma listovala vaším pomyslným cestovatelským albem.
0: Ano, dobře, tak děkuju jako moc krát, zdravím všechny zase a zase se budu těšit, až se zase dovolám a tak. No.
1: Budeme se těšit,
0: děkuji
1: paní Alenko.
0: Děkuji vám moc taky.
1: Loučíme se.
0: Krásně, ano, taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Cestování nás obohucuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci?
3: Se snaž

0: Je přesně 3:15. Dnes jsme spolu v noční lince Českého rozhlasu sbírali cestovatelské příběhy. Noční linka bude pomalu končit, ale ještě stihneme nějaké příspěvky. Třeba ten od paní Jany z Jižních Čech. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji a všechny vás zdravím a moc děkuji, že jste zvedla můj telefon. Já bych jenom v krátkosti řekla, že mám tento životní zájezd na paměti, nikdy nezapomenu, protože to byl můj první a poslední zájezd v životě. A byl to zájezd s Čedokem za účelem emigrace. Já jsem byla v té době posluchačkou 5. ročníku na medicíně.
0: Aha.
1: Rok dopředu jsme museli si zařizovat všechny doklady. Už jenom si zařídit ten zájezd bylo vysilující. A když se to uskutečnilo, tak já byla po promoci už 14 dní. Takže úřady nevěděly, že už jsem hotová lékařka. Takže jsem pořád cestovala vlastně jako studentka 5. ročníku. Na hranicích byl to kombinovaný zájezd vlakem a na hranicích všechny mladé lidi z vlaku vysadili a byli jsme důkladně prohledaný, mě se dívali i do drdolu, jestli tam něco nemám schovaného. A už jsem byla tak z toho zdeprimovaná, že už se mi opravdu nechtělo nikam jet. A nakonec zahoukal vlak, že už se rozjíždí. A teď sledovali, jak na to zareagujeme. A já jsem zareagovala s úžasnou úlevou. Já jsem jim řekla, to jsem ráda, že jsem to zmeškala, protože nám budete muset vrátit teď 10 000 korun, to byly velký peníze, byl to zájezd na celý týden po Evropě. No nakonec řekli, no to ještě zastavíme, tak jsme všichni naskákali zpátky do vlaku a okamžitě se mě začali, předtím jsme jeden s druhým nemluvili a začali ptát, a kde jste to měla schovaný? A třeba jsem říkala, já nemám nic. Já jedu jenom na zájezd. Opravdu jsem neměla nic. Jenom, myslím, 7 liber se měla dostat v Anglii, protože jsme museli dopředu zájezd zaplatit v českých korunách a potom v každé zemi nám uvolňovali ty peníze naši vedoucí. A když jsme přijeli do Anglie, tak jsem kontaktovala svého vedoucího, že si prodlužuju zájezd v Anglii. On mě řekl, s emigrantama se nebavím. Já jsem si došla i na československý vyslanectví, jestli bych mohla pokračovat ve studiu. A oni řekli, to jste si měla vyřídit už v Praze. A já jsem řekla, to by mě vůbec nepustili na zájezd. Takhle jsem byla ještě naivní. Vrátila jsem se do hotelu, tak jsem se s nima rozloučila. Naštěstí jsem měla už spolužačku z medicíny v Anglii, která mě jako přišla naproti a už jsem s nima nepokračovala dál. Ovšem, čeho jsem se všimla, že v každé zemi nás ubývalo. Maminka mě přišla potom naproti za týden na nádraží a zjistila, že jenom 4 se vrátili ze 40 cestujících. A to byly ty tajní, co nás hlídali. Se mnou i na pokoji tam v Anglii byla jedna asi 40-letá paní a když jsme měli půl dne volno v Anglii, v Londýně, tak se mě ptala, kam půjdu, já jsem říkala, že jdu do lékařské knihovny. A ona řekla, já taky. A já jsem říkala, jo, vy taky studujete medicínu? A ona řekla, ne, ale moje dcera chce jít na medicínu. Takže jsem si byla absolutně jistá, že je to jedna z vedoucích, že mě hlídá. Ovšem, tím, že moje známá v Anglii si pro mě přišla, říkala si na anglickým, dala jsem to písemně napsané pro vedoucího zájezdu, že ze studijních důvodů nepokračuju v cestě. Tak to skončilo.
0: Jak vás přijala nová země?
1: Úžasně. Úžasně. Na to nikdy nezapomenu. Tím, že jsem byla po promoci, tak jsem měla na mikrofilmu ofotografovaný celý svůj diplom. Došla jsem si okamžitě na lékařskou komoru, tam si ověřili s Karlovou univerzitou moji totožnost. Okamžitě do 14 dnů jsem byla poslaná na Clinical Attachment Assessment v Sary, malej cottage hospital to byl, a tam jsem měsíc pracovala jako lékařka, jako sekundářka. Byla jsem přidělená k jiný Angličance také po promoci, abych sledovala všechny ty postupy. Zjistili, že moje lékařské znalosti jsou dobrý a ten jazyk ještě byli tak slušný. Říkali, ale domluvíte se pacienty, jen si vzpomeňte na zvěrolékaře, ten taky nemluví jazyky zvířat a taky je umí vyléčit. Mm-hmm. Takhle slušní byli, úžasní. A nebo kolikrát, když potom, pak už jsem byla hned zařazená mezi ostatní Angličany jako sekundářka, tam se tomu říká house officer, senior house officer, potom je registra a pak je consultant. To je trošičku jiná stupnice, než jsme zvykli tady. Ale na to nikdy nezapomenu. I konzultanti, to znamená šéfové, primáři, oddělení, byli tak slušní. Vždycky říkali, já jsem vždycky, I don't speak English. Já jsem znala pouze tu školní angličtinu. A oni říkali, oh, you speak better English than we speak Czech. Takhle byli úžasní. Teda poté to bylo po sametové revoluci, po ruské invazi, po roce 68. A tohle to byla jediná možnost, jak legálně opustit Českou republiku, Československo, nelegálním s legálním zájezdem pro nelegální imigraci s Čedokem.
0: A podařilo se vám udržet kontakt s domovem?
1: Ano. Byla jsem stále maminka, dokonce dostala i lepší místo, protože tím, že mě musela zaplatit ten drahý zájezd, si musela vypůjčit. Já jsem tady totiž přišla o tatínka. Tatínek byl profesorem matematiky, fyziky, odmítl v 50. letech vstoupit do komunistické strany a oni ho vyhodili, stál se z něho pomocný dělník, kopal kanalizaci pro vodohospodářskou službu v České Budějovicích, kde jsem se taky narodila. Já jsem 100% jihočeska, 300 let starýho rodu po mamince a 300 let starýho rodu Čechů po tatínkovi. Takže já se tady cítím moc dobře. Takže tohle to je vlastně už mimo váš.
0: Ale byl to krásný příběh. Já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala.
1: Mám mnoho nádherných vzpomínek. No,
0: tak doufám, že se vám podaří někde to napasovat k nějakému dalšímu tématu a že znovu zavoláte do nočního vysílání Českého rozhlasu.
1: Je moc líto, že lidi nejsou na sebe hodní tady. Nepomáhají si. Já bych jim tak přála, zvlášť těm mladým lidem, aby jsme si pomáhali tak jako normální šťastní lidi.
0: Jani, děkujeme za vaše poselství a přání. Loučíme se.
1: Děkuju moc. Děkuju, že jste vyslechla můj příběh.
0: Milí posluchači, noční linka se chýlí ke konci. Děkujeme, že jste byli s námi, že jste sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které vás na cestách potkali. Přeji klidnou noc a i při vysílání dalších pořadů Českého rozhlasu se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes, jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

jsem za sto let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padl květ,

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton.

Tomáte s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramotingltanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

vledu. Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingletangle, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebe kritiky. Poslechněte si Patty Page, která zaspívá skladbu The Whole World is Singing My Song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingle-tangle a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatéry a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště nebo nesmyslné povídání o ničem taky, nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebný paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal z účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat. A to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Zpívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná?
0: Ne.
1: Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějíc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu. Takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodný pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk. Děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když on je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. gramotingle tanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pytlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka, a tak schutí do toho.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramotingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitra. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. A on vám, kohokoliv na cokoliv, a on vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít, někdo řekne tu krásu, nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
2: hra. Ano, jen to jako hra, jako bez zábran.
4: Já jsem myslel, že to je jaksi
2: nicméně,
4: realismus, jo?
2: Zkus hrát,
4: tak
2: jakoukoliv
4: dobře.
2: Otázku.
4: Tak ten citron pomineme, tak třeba co říkáte tomuhle saku?
5: Třeba ví laskavě.
6: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je krásný.
4: Aha. Na mou ruši.
2: A teď hádejte, pane Rostov, teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluhě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.
4: Dobře, tak je to. A včera.

0: Miloš Littr se může ptát.
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak s chutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžký.

0: Tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer, my jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle ty možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhle tu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostlo.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Odpovídá to
0: skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvnej takovej.
0: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedeme. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpoketky, jakožto chvíle zrodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavé. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z Anfasu strašně.
3: Ty zajímavé, to hodně lidí říká, že z Anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak on tam teď se ne... A co? Hory Matky Boží.
2: Hory Matky... Ne, tam taky ne. Tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl. Potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy. A posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli a v tom budeme pátrat. Tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku,
3: ano,
2: abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U, když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste třeba i ve středu.
2: No počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní. To
3: nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních?
3: Ne, Konstantinových, jako je Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin, má taky lázně, Konstantin.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety. No
3: to máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let... To máme 10 let, jsme
3: deset
2: se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli. Pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím.
2: Jo.
3: Ovšem já to změnil, já jsem, jak byla ta alej od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste dal vykácet, to je hřích.
3: No, tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo, ale...
3: A rádi je kdo? Prasata, černá zvěř. Mi tam chodila, celý růdle v noci a ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak.
2: Žvandali
3: dokonce. Nedá spát.
2: No jo, To jsem... se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to...
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co a jak a to se nedalo spát.
2: Jste se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam trávu, trávník, anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té předsíni máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo? Ten chce péči.
3: No, já mám strojek.
2: Sekat na trávu?
3: Na holení, na holení.
2: Jo, na holení.
3: A tím to dělám, a to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě, elektrický. Že jo? No poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně no, dost, že jo?
3: Toho mýdla na to mydlení, no, kde bych se bral, a ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka. No jo. Nemám dost mýdla.
2: V té předsíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, lipovou alej.
3: Ano, ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučej. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídejte.
2: Chmel tam pěstí.
3: A proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodějí studentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?

0: Já jsem si řekl houba, třeba, nebo laníš, nebo
1: laníže, no.
0: Ne, nebo na to rostlo. Pak jsem cítil, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval ty parkety a tam byl stočený a spal poustevník.
1: A co jste s ním dělali?
0: Já na něj vzal DDT.
1: DDT na poustevníky? To není dobrý.
0: Proč?
1: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
0: No jo, dobře, a kde seženu TBC?
1: No tak to musíte mít známý a seženete i TBC, když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. My jsme měli, jak jsme měli takovou tu knihovnu velikánskou, jestli se na ní pamatujete.
0: V koupelně. Nádherný kus.
1: Krásná. Tak my takhle z jara koukáme, čekáme, kdy začne rašet, kdy se zazelená. A ono pořád nic. Naopak najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
0: Nepovídejte. A čím to bylo?
1: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
0: A to není zákaz povídání, to je jako zvolání, údiv.
1: Jako
0: údiv.
1: Nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba Kýho víra, tak vím, že...
0: To je dobrý. Kýho víra, to je lepší.
1: Že to pěkný.
0: Tak já to opravuju. Kýho víra na toho poustevníka.
1: No tak s tím poustevníkem ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl v kořenech poustevník?
0: Kýho víra, znovu říkám.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některé fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým Suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic novýho, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím, za žádnou cenu nepochopit toho druhýho. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník, jo. Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím, aniž bych si to představoval. Dostaví se to bez onoho procesu představování prostě. Naskočí to samo od sebe. Dejme tomu, ohřívám si párek a pojednou mě napadne, že

0: takové blesky z čistého nebe se mi občas, čas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo? A v tom též mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraň. I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uleženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se zčista jasna srazí v jediný nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jak si samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení. Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do lyriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, anebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení, nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřeno? Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch, a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
1: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod.

teče do bot. Že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda, vím však, že když zvednu svoje oči vzhůru,

vím jenom o tom, že když mu teče do bod, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Stoupám k tobě, Bože, nechci světa svody, děsí mě však to, že

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.